0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Alžběta Jungrová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme rovnou pozvánkou, protože vy máte z Brusu novou výstavu, ta se jmenuje Bez konce a začátku. Zajímavé je, že není v Praze, je v Čelákovicích, ale možná ty pro naše posluchače vyrazit si do Volmanovy vily.
1: Já si myslím, že to je skvělý tip na výlet, nejen vidět moji výstavu, ale i si to současně propojit třeba s komentovanou prohlídkou vily. Takže to určitě stojí za výlet.
0: A proč Bez konce a začátku? Proč tenhle název?
1: Já jsem vlastně vytvořila takovou paralelní historii pro Volmanovou vilu, pro dům, který vlastně měl jenom krátkou etapu, kdy tam žili ty majitelé, kteří se ho postavili, pak museli odejít, byli zavřený. A já, když jsem tam poprvé vešla, jsem takový pohádkář, takže když jsem vešla do toho domu, tak vlastně se mě napadaly okamžitě příběhy a momenty a spoustu věcí, co se tam mohlo stát a nestalo. Takže a pak shodou okolností a náhod jsem se potkala se Zuzkou Karlečkou, která se o vilu stará a ona říká, my bychom tu chtěli vaší výstavu. Já jsem říkala, já bych tu strašně chtěla fotit. A vlastně takhle jsme začali pracovat na projektu a Blanka Čermáková z Trafogalerie, který se zase starý kurátorsky o ten výstavní prostor, a s kterýma už jsem spolupracovala, měla jsem u ní výstavu před pár lety. Takže vlastně najednou tři ženský, takhle si to sedlo a my jsme dva roky fotili. A vlastně já jsem vytvořila příběh nebo sérii fotografií, které nejsou časově ukotvený, nevychází to z historické faktu, je to opravdu jenom mohlo by se stát, stalo, nestalo. Tím, že jsem to vyfotila, tak už vlastně se to stalo. Proto je to Bez konce a začátku.
0: Protože... Fantazie. Takže přesný. Sice na vás dýchla ta první republika, ale rozhodně neuvidíme prvorepublikové fotky.
1: Ne, to vůbec ne. On i ten funkcionalismus už je takový jako časově nezařaditelný, není to úplně už je to takový ten futuristická vize nějaká těch 30. let, takže si myslím, že i sama ta architektura je dost časově neuchopitelná. A vlastně umožňuje mi hrozně pracovat s tou jako strohostí té architektury versus ta křehkost toho lidského bytí v rámci člověka.
0: Pro naše posluchače, kdyby náhodou neznali Volmanovu vilu, tak doufám, že se nebudete zlobit, ale je to taková středočeská vila Tugendhat.
1: Je to určitě středočeská vila Tugendhat. Ne, já si myslím, že je to opravdu skvost, jedna z perel tady okolí Prahy, co se funkcionalistické vily týče.
0: A co je zajímavé, že vy jste netiskla na klasický obyčejný papír, ale je tam keramika, sklo, látky.
1: To už je vlastně v sérii třetí moje výstava, kde pracuji a experimentuju s různýma materiálama. A já jsem vlastně první z těch výstav byl klášter v Rajhradě, kde to bylo opravdu takový urbexová část, polorozpadlá toho kláštera. A my jsme narazili na problém, jak instalovat fotografie, protože dát tam v rámech klasické printy by znamenalo, že za měsíc to bude zkroucený, zničený, začne to odcházet v rámci té nestálosti těch podmínek vevnitř. Takže já jsem, já jsem si ten prostor vybrala, protože já jsem tam poprvé vešla a na mě dejchla úplně jako neuvěřitelná atmosféra, emoce, takže to úplně člověka vtáhne. Tudíž mi bylo líto to jako jenom zabít nějakýma rámama a prostě uzemnit. Tudíž jsem chtěla podpořit, vlastně propojit ty fotky, ty atmosféry, emoce z toho, zase do těch fotografií, takže jsme začali hodně shodně takovými průhlednými materiálama. Ať to byly průhledné tapety, které jsme vraceli na ty stěny, nebo to byly právě plexiskla a látky, které tak jako vlály v tom prostoru a pohybovaly se. A od toho vlastně nadchlo to, že vlastně ta fotka není jenom samotná fotka, ale že i ta instalace potom její může do toho vnést zase další emoce a další jako pocity pro toho diváka. Ten divák se stane tak jako součástí té fotky toho mýho vlastně světa. Takže pak následovala prádelna ve fakultní nemocnici a tady vlastně ve Volmanovce to bylo poprvé, kdy já jsem celý ten koncept, celou tu výstavu už stavila přímo na tu Volmanovu vilu, fotilo se to tam. A já vlastně ty fotografie vracím zpátky na ty místa, kde byly vyfocený, akorát je oživím tím lidským elementem, vdechnu tomu ten život a vlastně vytvářím takový přízraky na těch stěnách, na zdech, kde tam povlávají a proplouvají, že vlastně se zase odráží zpátky ten prostor, takže opravdu jako virtuální realitu mým snovým světem.

0: den.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová. A než ještě víc probereme tu výstavu Bez konce a začátku. Ta Volmanova vila v Čelákovicích byla postavená v roce 1938. Abyste nás dostala do toho příběhu, můžete lehoučce nastínit, co se tam vlastně stalo?
3: Já nevím, jestli jsem povolaná. Tady jsou mnohem lepší na to lidi, kteří by mohli vyprávět historii Volmanový vily. Tu vilu postavil továrník pan Volman, protože 500 metrů od domu měl továrnu velmi úspěšnou za první republiky a postavili pro svoji dceru. A myslím, že žili tam necelých 10 let společně a jeho dcera potom byla zavřená v rámci komunismu a už se nikdy do vily nevrátila. A ta vila pak byla částečně prázdná, částečně tam byla mateřská školka a vlastně v roce 90 byla v totálně dezolátním stavu, až dokud nepřišli tady současní majitelé, který se rozhodli, že ji zrekonstruujou a otevřou ji veřejnosti.
2: A když se vrátíme k té výstavě Bez konce a začátku a připomínám, ona je do 31. srpna otevřená ta výstava. Fotila jste 2 roky. Jak jste vybírala objekty, když jim tak řeknu, když nazvu takhle jednoduše modelky?
3: Je ten proces pro mě celkově, tak já pracuji s tématem ženy, ať už je to v rámci dokumentu, nebo
2: ženské
3: to výtvarný,
2: prostě.
3: Jsem žena, mám pocit, že ženám nejlíp rozumím, dokážu třeba v tom dokumentu jít nejvíc do hloubky, nejblíž se k ním dostat, protože je to i můj svět. A potom samozřejmě tyhle ty výtvarný projekty jsou nějaké jako zpracovávání mých emocí, nebo mých vizí, nebo něčeho. A tam mě se to nejlíp vizualizuje na té ženě, protože samozřejmě zase jsem žena, takže tam je to jasné. Jasný, ten výběr těch modelek je strašně zdlouhavý a komplikovaný proces, protože to není úplně klasický, já nepotřebuji klasický modelky, já potřebuji někoho, s kým budu mezi náma nějaká energie, emoce, kdo mi bude sedět, kdo vlastně chápe, co chci, kdo se dokáže hejbat. Takže to jsou proces, který trvá dlouho. Je pár holek, s kterýma pracuju už jako celý desetiletí, možná díl. A je hezký, že i společně
2: stárnem.
3: Že vlastně je tam strašně pěkný vidět ten vývoj. A myslím si, že jednou z toho pak vznikne taky nějaká výstava, že to budou jenom ty časozběry těch holek, s kterýma dlouhodobě pracuju. Protože vlastně oni jsou čím dál tím krásnější. Takže to je takový, jako, nebo krásnější, jsou hlubší, je v tom víc těch emocí, víc záře, já vždycky říkám. Takže to, ale ten proces asi stane se, že prostě přijde modelka a vůbec to neklapne, nepoužije se to, protože tam prostě není nějaká jiskra, nebo pro mě tam není ten drive, nebo se nedokážeme sladit na nějakou stejnou emoci. A samozřejmě ta výtvarná fotka je víc už pak režie. Já vždycky říkám, ten dokument je tam, se chci být neviditelná a v rámci zase těch výtvarných počinů, tam naopak jsem ten režisér, který to musí všechno ukočírovat dohromady, protože to je jako docela velký už tým lidí na těchto focení. Takže se prostě se stane, že si to nesedne nebo neklapne, nebo člověk jako může mít i jako blbej den, ono prostě to, že už se to focení udělá, neznamená, že to klapne, protože tam fakt na té fotce hraje každý mini detail hraje roli potom v tom výsledku, protože jak je to zmražený okamžik, tak tam prostě je všechno čitelný, takže to může být, že je člověk unavený, nebo pak jenom prostě, takže říkám, je ten proces vybírání těch holek je strašně složitý. Většina z těch, s kterými dělám dlouho, už jsou mý kamarádky a hledáme další.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. Pátý je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farná, Perpetuum Mobile. Třetí jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová, fotografka, a je pravda, že jste scháněla i látku ve Švýcarsku pro tuhle výstavu Bez konce a začátku?
2: Já, můj muž říká, neděláš si to jednoduchý, to a právě. Má naprostou pravdu. Já vlastně tím, jak jsem začala objevovat i ten svět té instalace, tak samozřejmě se snažím s tím experimentovat a posouvat ty hranice, co ta fotka ještě snese.
1: 3D tisk,
2: ano.
1: To sklo, keramika.
2: Přesně tak. A ten tisk na látku je, nebo na klasickou látku ne, ale na tyhle ty opravdu průsvitný materiály je hrozně problematický. Tady v Čechách to nikdo nedělá. Ještě mluvíme o tisku fotografie, není to, že bych chtěla barevný vzory, ale opravdu jako ta fotka musí taky svým způsobem mít nějaký standard. Takže tentokrát jsme fakt hledali strašně dlouho a nakonec mi pomohla Libiana Rochová, že mi právě dala kontakt na továrnu, kde tiskne vlastně na látky ona. Takže a musím říct, že Švýcaři teda byli perfektní, všechno bylo
1: na čas. Fungovalo jako švýcarský hodinky?
2: Ano, fungovalo jako švýcarský hodinky, takže opravdu tam to bylo jako skvělá spolupráce.
1: Ale teď jako pusťte nás do té kuchyně. Vy pošlete data do Švýcarska a oni vám pošlou vaši fotku na látce.
2: Ne,
1: jak to funguje?
2: Jako, zaprvé asi bych to bez doporučení vůbec jako neudělala. Tam vím, že Libiana se strašně potrpí na tu kvalitu, aby ty věci byly perfektní, tudíž tam jsem si byla jistá, že když je doporučí. A já jsem nejdřív poslala fotky, oni mi udělali testy vlastně na kusy látek různých, asi třech druhů, různý fotky, různou tonalitu, to mi poslali zpátky domů. Já jsem dostala ty vzorky, podle toho jsme vybrali, která ta látka bude ta finální. A zase jsem poslala zpátky data a pak přišly látky. Vlastně jednoduchý. Vlastně jednoduchý.
1: Je ta výstava prodejní? Můžu si nějakou fotku koupit?
2: Je pár věcí, my jsme vybrali sérii, není celá prodejní. Já si ten prodej těch fotek vlastně docela hlídáme, aby jsme nepřehlcovali už tak přehlcený svět, takže vždycky jako vybíráme, takže jsme vybrali pár fotek, které jsou v sérii po 3 a po 5 je možnost si je koupit. Teda série znamená, od každého originálu budou buď existovat 3 kusy nebo 5 kusů finálně.
1: A je pravda, že patříte mezi, nebo jste vůbec nejdražší fotografkou v Česku?
2: Žijící fotografkou, ano. Já myslím, že to ještě je přede mnou drtikol.
1: Jasně, Sudek, žijící jsem myslela.
2: Ale já myslím, že jo.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je fotografka Alžběta Jungrová. Kdy jste režisér a kdy jste pozorovatel? A narážím i na tu reportážní fotografii, kterou máte za sebou.
3: U toho dokumentu nebo reportáže jsem z 90%, 80% bych řekla pozorovatel. Vlastně tam si člověk přeje, aby byl muškou, aby byl neviditelný, vlastně, aby opravdu nenarušil tu situaci nebo tu intimitu nebo ty okamžiky. Samozřejmě každý s foťákem je vždycky narušitel, ty lidi na to reagují, jsou pak nervóznější, trvá dlouho, než si zvyknou. Já teď třeba právě poslední rok a půl jezdím nebo fotím takový soubor pro pražskou záchranou službu.
2: A k teď, tomu se chci taky dostat.
3: A teď vidím, jak po tom roce a půl, dneska jsme byli dopoledne na cvičení tady na Parníku, a po tom roce a půl, jak už mě všichni znají a zdraví a vlastně už na mě skoro nereagují pak při tom focení, ale trvá to prostě tu dobu, takže u toho 100% bych si přála být opravdu, jako kdyby to šlo jenom mrkat a tím cvakat ty fotky, tak to by bylo optimální. No, ale zase je to prostě hrozně uvolňující, že není člověk pod takovým tlakem. Já jsem vlastně jenom sleduju a z toho se snažím nějakým způsobem ukomponovat a vytvořit něco, co bude mít obsahy, bude nějak nosný, než to na rozdíl od té výtvarné tvorby, kde do toho zase jako dávám v obrázeně úplně všechny ty emoce a všechny věci a vlastně vytvářím tu realitu.
2: A baví vás obě polohy? Být režisérkou i pozorovatelkou?
3: Já si myslím, že kdybych neměla ten balanc přesně těch dvou světů naproti sobě, tak by to bylo skoro neúnosné, ať jedno nebo druhý, že vlastně to, že můžu si někde dejchnout a pak zase jako čerpat a zase vydávat, je strašně, strašně ozdravný, takový ozdravný proces, a já mezi tím ještě živím se komerční fotkou, reklamní, takže vlastně, a to je takový jako řemeslná sekce, ale ono to přelejvání je i skvělý v tom, že vlastně já se v každém tom směru pořád něco učím, jo, a že vlastně si dokážu brát věci z dokumentu třeba do komerční fotky, protože vidím krásný světlo, který asi pak na tom setu dokážu vytvořit, nebo situace, nebo pohyb. A přesně a to se učím řemeslo, který pak můžu využít v té výtvarné fotce. Jo, takže vlastně i tohle je, že se člověk furt posouvá, že nezamrzne v nějakém okamžiku, což je prostě podle mě konec každého výtvarného umělce. Je takový to, když už si myslí, že už jako to je takhle je to perfektní, už vlastně není schopný sám sebe dál někam posouvat. Tak to se díky tomuhle mi zatím nemůže stát.
2: Zažila jste i kritické situace v Pakistánu, Sudánu, Gaze. Kdybyste takzvaně byla neviditelná, což pro tu reportážní fotku by bylo ideální, myslíte, že ty situace by byly jiné?
3: Jo, ano. Já jsem jako hodně tohle celkově jako je jedno z témat, který já jsem sobě strašně řešila, když jsem končila když jsem odcházela z téhle práce, je samozřejmě to, jak tam člověk přijede na nějakou krátkou dobu, než ty lidi vůbec jim vysvětlím. A já nejsem ty fotografa, který by asi přišel k někomu a rovnou začal, šel do obličeje a začal cvakat. Takže mě to trvá, jo. To není jenom jako na té druhé straně, ale i mě, takže ty první třeba den, dva, tři se opravdu jako snažím spíš jim vysvětlit, co tam dělám, ukázat dětem fotky, protože jako a vlastně nějakým způsobem nechat si zvyknout nás navzájem, aby jsme než začnu jako fotit. Takže jako vlastně nejde jít jako do hloubky. Člověk přijede a je to jiná mentalita, jiná kultura, jiný zázemí, z kterého já vždycky říkám, koukali jsme prostě na jiný večerníčky. Takže vůbec jako pochopit jako
2: ten svět.
3: Ten svět je prostě jako nějaký proces. Tudíž pak samozřejmě doma se mi to dělá ještě líp a mám větší šanci trošku jako zapadnout, když to pak jako když... Takže si myslím, že určitě, ale pak je i otázka jako vlastně, a to je bohužel s tím, jak se vyvíjí média a vlastně sociální sítě, rychlost těch zpravodajství, je, že člověk stojí na tom místě, já nevím, v Gaze a říká si, stalo by se to, kdybych tu nebyla já, že vlastně jsme i částečně, jako může ten novinář nebo ten fotograf nebo kameraman být jako strůjce, protože ty lidi chtějí, aby bylo vidět, jak jsou na tom špatně nebo něco, takže jako ta morální odpovědnost za to, jestli nenese člověk vinu za to, že já nevím, někdo po někom hodí kamenem, nebo teď to zjednodušuju, abych nějak přiblížila tu situaci, je vlastně potom strašně tvrdá. Třeba pro mě je to vlastně dilema, který je skoro neřešitelný. Jestli není lepší, když jsou tam lokální fotografové, nebo v dnešní době už ty opravdu jako ty se dá fotit mobilem, jestli ta přítomnost jako není víc jako vyvolávající konflikty, podporující vlastně to, že ty lidi chtějí jako ukázat. No, takže tohle všechno jsou témata, které jsou spojené s tím dokumentem a s tou viditelností a neviditelností.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová a já jsem vyhodila na Instagram otázkové okno. Přišlo tam pár dotazů a s tím, o čem se teď bavíme, tak tam padl velmi zajímavý dotaz. Jak v současné době jako laik rozeznáme AI fotku právě, která je nám předkládána, že je zaručeně z nějaké kritické oblasti? Jak to poznáme?
2: Nepoznáme. Rozhodně ne na sociálních sítích v té velikosti, v které to vidíme, já to nepoznám. I když nejsem žádný expert na AI, my musíme z mýho pohledu, teda samozřejmě my musíme upravit celkově ten systém. Zaprvé AI není fotka, prostě je to jako z principu fotografie proud fotonů dopadajících na světlo citlivou vrstvu, to je definice fotografie, tudíž prostě tady jsme mimo úplně tu definici. Takže celý tohleto přejmenovat, předefinovat a potom prostě jako z mýho pohledu by mělo jasně existovat označení té fotky.
1: Což se ale neděje.
2: Což se neděje, takže musí vzniknout něco jako vzdělávání dětí už jako od první třídy, ať si ověřují informace, naučí vůbec hledat ty zdroje, hledat tři kanály, z kterých si to ověří. To je pro mě jako to by mělo být místo podle mě přírodopisu, ne, teď nechci vyhodit přírodopis, ale měl by to být předmět, protože oni s tím budou šíleně bojovat.
1: Jak do světa fotky vstupuje umělá inteligence? Jak to vnímáte?
2: Já třeba z té komerce jsem zvyklá už roky na 3D montáže, takže vlastně jsem zvyklá, že já vyfotím něco, ale někdo tam dodělá vlastně třeba, já nevím, chmel nebo, který zrovna tady není, tak se tam opravdu vymodeluje ve 3Dčku, my tomu říkáme vymodel ve 3D, a vypadá to naprosto věrohodně, což je trošku teď ta AI, ale která to umožnila opravdu masově. Tohle byly dřív, byly ty 3D retušeři, byly takové jako drahá, velmi drahá práce. Teď každý si může vyrobit vlastně doma v té fotce cokoliv. Z mýho pohledu prostě je to nebezpečný nástroj. Já to třeba vůbec nevyužívám. Myslím si, že pak, jak říkám, no, já jsem fotograf, dělám fotky, nedělám koláže, což pro mě ta AI spíše nějaký jako smontovaný. A další věci my strašně řešíme právně ošetření, jako, protože vy můžete zadat, já chci vytvořit fotku, která bude vypadat jako od Alžběty Jungrové. Ono to udělá, ale tak jako kdo je potom tvůrce té věci. Jo, takže já si myslím, že vlastně ten vývoj byl rychlejší, než jsme my předpokládali. Neumíme to teď úplně uchopit, protože se to stalo tak strašně rychle a samozřejmě všichni chtějí ty filtry do těch telefonů, aby vypadaly krásně, nebo je, takže ten tlak je tam obrovský. Takže říkám, tam by prostě se mělo celkově jakoby nějakým způsobem přistoupit k té věci a definovat jí.
1: Já jsem ale naivní a doufám, že práci vás fotografů AI prostě nenahradí.
2: Já si myslím, že 100% ne. Tak ono to není...
1: Lidi to neocení. Neocení výstavu fotek z umělé inteligence.
2: Já mě to ani nebaví upřímně celkově. Jako je to hezký, když kočička vaří prostě vajíčka, je to vtipný, ale to máme animovaný filmy, tak dobrý, tak tam ten směr je jasný, místo Walt Disney, tady bude prostě AI uvádí. Prostě. Ale ono teď je samozřejmě, všichni jsou nadšený z těch vlastně takových surrealistických montáží, jako já nevím, Velká chobotnice jde někde v městě. Nebo něco. Ale myslím si, že tohle se vyčerpá.
1: Kult, co hraje tenis.
2: Ale já si myslím, že se vyčerpá celkově i ten kult toho, jak všichni teď se snaží být krásný a vyretušovaný a prostě všichni vypadají víceméně stejně. Skoro jako člověk nepozná je pak v realitě, že to jsou oni, protože tam mají ty, že si myslím, že ta originalita a ta individualita a vlastně to se stane, doufám, strašně doufám, jako tím zajímavým, každý jsme krásný právě tím, jak jsme třeba jiný, odlišný, že vlastně možná to vytvoří právě tenhle ten směr, který by mohl začít jít dobrou cestou.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Alžběta Jungrová a mám tady krásné datum 8. prosince 1857. A to vznikla Pražská záchranka.
2: A teď příští rok bude 170 let výročí a my právě chystáme knihu, kde já vlastně už rok a půl, další rok budu ještě fotit a jdu napříč všema těma odvětvíma, takže jsem na call centru, jezdím se záchranářema, jezdím s inspektorem, jezdím s doktorama, byla jsem se podívat, kde se opravdu auta, opravdu jdu jako napříč všema těma kategoriema, je to strašně zajímavý a opravdu i ta práce, kterou ty lidi dělají, je neskutečná, všechen můj obdiv, respekt. Já jsem se úplně zamilovala, kdybych nebyla fotograf, tak budu chtít být záchranář, protože i ten kolektiv je skvělý. Opravdu jako, já jsem úplně nadšená, jsem strašně hrdá a pyšná na tu záchranku, protože si myslím, že my máme jednu z nejlepších záchranných služeb na světě.
1: Dokonce to je jedna z nejstarších, ne-li nejstarší v Evropě, naše záchranka.
2: A opravdu ty lidi jsou v první linii, jsou neuvěřitelně laskaví při tom, co dělají, při tom, jak se k ním ty lidi chovají. Je to fakt jako radost je vidět pracovat.
1: Ale mě okamžitě napadlo, k jakým různým situacím jste se dostala.
2: Teď už snad úplně ke všem. Teda musím říct, že je to...
1: Od narození miminka až a teď ty tři tečky, co nechci domýšlet.
2: Všechno. Samozřejmě je to součást prostě života. Život a smrt je to prostě běh našich životů, všech našich životů. Takže to člověk tak bere. Někdy je to samozřejmě strašně smutný. Já jsem na začátku byla, jak jsem byla jako natěšená, tak jsem si vzala 3 směny, 3 dny v týdnu po sobě a v pátek jsem byla tak psychicky na dně vyřízená, opravdu unavená, smutná, že jsem říkala, už nikdy, budu chodit jeden den v týdnu, to je tak, jako aby se s tím člověk pak jako vypořádal a zase mohl jít na tu další směnu. Ale je to život, no, prostě tohle všechno je součást našich životů, ono my to nechceme vidět, my ty věci nechceme jako slyšet, ale prostě tak to je a je skvělý, že tady máme nějakou instituci, která se o nás v tomhletom stará dělá to prostě fantasticky.
1: A stalo se někdy, že vám řekli, Alžběto, teď ne, teď nepůjdete s foťákem?
2: Ne, nestalo, opravdu jsme, tak já samozřejmě nepůjdu ven s ničím, co by bylo komukoliv nepříjemný. Jako,
1: zahrnou nějaké etiky.
2: Mojí etiky, co teda je docela přísná a vlastně si myslím, jako, já tam vůbec bych byla ráda, kdyby tam nebyly v obličeji žádných pacientů, protože samozřejmě tady je to tak jako diskutabilní. A, takže se vyhýbám, myslela jsem si celý takový svůj koncept z konceptu, že vlastně se snažíme, aby opravdu byla vždycky nějaká ruka nebo něco předtím, abych to nemusela úplně jako rozmazávat potom ty obličeje nebo něco, ale že fakt je to už v rámci té kompozice, že to uhraju tak, aby tam ty lidi, pro mě jsou samozřejmě nejdůležitější ty emoce těch záchranářů a ta jejich práce v tomhle tom souboru, který děláme, tudíž mi ani tak nejde o ty pacienty. Takže to, ale vlastně já vždycky říkám, že nikdy nevydám fotku, na který je člověk v situaci, v který bych nechtěla, aby mě viděla moje máma. Takže tam a tam je pro mě jasná hranice, takže ty věci zůstanou v nějakém archivu 100% čas a možná za 100 let se použijou, až tady nebudou ani děti, ani praděti, jako vnoučata těch lidí, kteří na tom jsou. Ale určitě teď si udělat krásnou knihu, protože ta záchranka si to strašně zaslouží.
1: Se mnou byla fotografka Alžběta Jungrová. Moc děkujeme.
2: Já moc děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Pra.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli herec Vojtěch Vondráček. A jedním z našich témat bude nová premiéra v rámci letních shakespearovských slavností a tentokrát to bude komedie Omylu.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je herec Vojtěch Vondráček. Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A vzpomínáte, už jste tu byl před pár lety?
2: Ano.
1: A tam jsme probírali Kyjem Pokebuli. Vzpomínám si dobře na tu inscenaci?
2: Jo. Já dokonce si vybavuju, že jsem u vás podruhý a pokaždý jsem se neholil.
1: Paráda.
2: Ale tentokrát to možná není vidět. Jo, teďka, jo, my jsme na kamery, takže já neoblafnu posluchače.
1: A taky jsme se bavili o stockholmském syndromu. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale první věc, vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že milujete rozhlas. To nás těší. Jak to? Proč?
2: Ano, miluji rozhlas, tak ze spousty důvodů. Já rád jako rozhlas poslouchám, mám rád hodně rozhlasový hry. Mám rád audioknížky, přijde mi, že tady je, že ve všech budovách jako rozhlasu vlastně je nějaký jako zajímavý důstojný prostředí, který mi je příjemný.
1: A jste sám často aktérem? Natáčíte často?
2: Jo, vlastně víc a víc. Ano, teďka teda mám jednu, co mám moc rád, tak to jsme dělali s Aničkou Vošalíkou. Černý řemeslo, co je teďka na rozhlasu. A na to jsem tak zvláštně pyšnej, je to docela prča, myslím. To jsou dvě pohádky pro děti, ale ne tak úplně, ale je to skvělý.
1: Každopádně, když zmíníme třeba ten dubbing, rozhlas, divadlo, film, seriál, tak máte nějakou hierarchii těch disciplín?
2: Ta se pořád míchá.
1: Ta se míchá.
2: Já mám takový docela dlouhý období, v podstatě ve všem, co dělám, že vždycky, když se něčemu věnuju, tak se tomu snažím udělat co nejvíc času. Předminulý rok byl právě takový rok, kde se ty práce smíchaly všechny dohromady. Jezdil jsem z placu do divadla, z divadla do dabingu, z dabingu do rozhlasu a takhle pořád dokola. Až jsem si teda pobyl na jípce nakonec, takže jsem si říkal, on to opravdu nejde, takže já se snažím jako, já mám hrozně rád, když propadnu při jakýkoliv práci nějakému jako hyperfokusu, když opravdu mám ten komfort z toho, že se na tu práci můžu zasoustředit. Takže ta hierarchie není, ale furt se proměňuje, takhle si to skládám, jak je zrovna potřeba.
1: Přičemž rozhlas je na prvním místě.
2: Jakoby je pravda, že jako u rozhlasu se mi nestalo, že bych jako nešel rád. Jako nikdy vlastně. Jako do rozhlasu prostě rád přijdu.
1: Na jibce jste skončil z důvodu toho, že jste byl úplně vyčerpán.
2: Přepracovaný. Jirka Vyorálek mě zachránil na představení na Personách. Strašný to bylo. Ale pak jsem si udělal na jibce takový klášter a srovnal jsem si myšlenky a je to rok a čtvrt, rok a půl a cítím, že je něco hodně jinak, takže je to příjemný.
1: A co jste změnil?
2: Jídlo, spánek. Tyhle ty základní věci, které jsem úplně nedržel. Já jsem si totiž dřív myslel, že z nějakého psychického stavu jsem se zhroutil. On to bylo přesně naopak. Já jsem si neudržoval ten fyzický stav a úplně to vlastně rozházelo psychiku. Jako čím jsem teďka starší, tak cítím, že když je člověk napapaný, vyspinkaný, vykoupaný,
1: tak je dobře.
2: Tak vlastně jako všechno jde líp a i ta motivace je nějak mnohem silnější a i nějaký vnitřní zápal, nějaká vášeň je mnohem silnější.
1: Teď pozvánka. Komedie Omylu, to je novinka v rámci festivalu Letní Shakespeareovské slavnosti. No. 24. června by měla být premiéra?
2: Já myslím, že jo. Teď bych musel sáhnout do diáře, ale myslím si, že to je 24.
1: Na konci června prostě.
2: Ano,
1: co tam hrajete?
2: Já tam hraju Antifola. Který to je? On to není Efeský. Efeský hraje. Jo, Efeský je Marek Adamčík s Tomášem Havlínkem a v alternaci a já jsem Syrakuský. No, to je jedno z dvojčat, který vlastně přijíždí do přístavu, hledá svého bratra a v tom přístavu ho všichni znají dřív, než on je. A on se dostane do takové zvláštní situace a postupně z ní bruslí.
1: Jenom mě napadá ten důvod a to rozhodnutí toho, že si ukrojíte i ty letní prázdniny a že jdete znovu do práce. Není vám to líto?
2: Takhle, já jako pořád ještě trošku jako nějaký workoholismus sobě cítím. A je pravda, že už jako se začínám hodně těšit na pláž a moře a potápění a koukání, jak prosvícuje slunce skrz vodu, to na to se těším.
1: To plánujete
2: ale
1: taky?
2: Určitě si tam najdu aspoň týden, ale teďka já to beru tak, že jsem v takový cílový rovince, která bohužel a naštěstí jako nabrala spoustu práce okolo, protože jsme dodělali desku s klukama v triu a 7. září od 10 na Zábradlí probíhá křest a do toho se vlastně zkouší Shakespeareovky a do toho zkoušíme na Zábradlí s Petrem Herbesem a s Borisem Jedinákem. Vidíte, my jsme se vlastně potkali, jsme zkoušeli Kiem s Petrem a teďka a s Borisem a teďka se potkáváme tady u toho. No a ten konec jara a kříží se to vlastně se Shakespeareovkama a do toho ještě vlastně v červenci připravujeme klip, který točí Kačinka Šrámková a já a naše kapela a nějak se to jako namlilo všechno dohromady, že já si teď nemůžu úplně dovolit jako vypnout. Protože kdybych vypnul, tak bych spal týden, takže si říkám, že mám tam nějaký jako svůj deadlineík a potom jedu lovit olihně třeba.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem je herec Vojtěch Vondráček.
2: Stále.
1: A vy už jste na to narazil 11. června, tedy další premiéra, tentokrát v divadle Na zábradlí. To už je doslova a do písmene za pár dní. A je to konec jara. Pražského jara?
2: Já jako bych spíš za sebe, teďka jsme jako uvnitř procesu. A za sebe určitě můžu pozvat na jako zajímavý tvar. Jako myslím si, že vzniká něco, co už teď vím, že bude strašně jako koukatelný.
1: Jak, ale to je docela zajímavý podnět, protože dokáže herec vždycky odhadnout v tom průběhu zkoušení, jestli to bude nebo nebude fungovat.
2: No já na to mám hrozně úplně nechutný čuch.
1: Fakt?
2: Ale teď jsem trošku dělal ramena.
1: Ale klidně to řekněte, to je zajímavý.
2: Ne, ale mám na to čuch a většinou... Slyšel jsem to už i od ostatních, tak to říct můžu, že většinou jako cítím, když jde do tujího, nebo se to láme do nějaký krize a myslím si, že dokážu poměrně jako brzo v těch prvních pár dnech, kdy se začíná lámat, jako začít vychytávat, kam to bude směřovat. Tak tohle je taková vlastnost, kterou mám rád a díky tomu už jsem vlastně se neocit jako... Skoro 12 let jsem se neocit v ničem, kde bych jako být nechtěl. Takže to je, a když se to stalo, tak jsem vždycky se snažil udělat něco pro to, abych tam být chtěl, když už tam jsem.
1: Já jsem na Instagram i svůj soukromý i na Rádia Praha vyhodila, než jste přišel na rozhovor, takovéto otázkové okno. Přišly tam dotazy a dva jsem vybrala, ty se mi líbily. První, jaká je tvoje nejoblíbenější inscenace v divadle Na zábradlí, píše Sára.
2: Ahoj, Sáro. Já mám si tykat, ne?
1: No, ona vám tyká.
2: Jo.
1: Tak co to je?
2: Nemám jedinou inscenaci, na kterou bych nešel rád hrát. Myslím, že nejsem jediný v tom divadle. Pozval bych určitě vlastně na cokoliv, když se večer rozhodnete, pojďte, protože nemám pocit, že bychom teďka měli na repertoáru něco, co by vám bralo čas. Ale úplně nejradši asi zůstávám i především kvůli premiérám, jaký proběhly a jak hrozně se hezky se fungovalo na tom zkoušení, je Honzova Mikulášková z Uvnitř banánu, podle povídek Pavla Klusáka. Tak, nebo podle takové encyklopedie Pavla Klusáka. Tak určitě Uvnitř banánu.
1: Já tady mám ten kompletní výčet, když tak mě opravíte. Takže Hon... Časokryt, Plechový bubínek, Fušeři, AI, to by zajímalo mě.
2: Časokryt taky miluju teda. Časokryt, no, taky ten je teď čerstvý ještě, takže to je příjemný.
1: Takže už máme dvě. Ano. Bůh v Las Vegas, Racek, Uvnitř banánu jste zmínil a o Pavlovi.
2: Ano.
1: Je toho dost? Jak často hrajete do měsíce?
2: No teď se toho právě dost naopak derniérovalo. My jsme vlastně derniérovali naše milované Hamlety, Moje srdcové persony jsme poslali do kopru, ale ve správný čas, myslím, oboje. Macbeth teďka, kde Míla Kianik hrál, Macbeth a šel taky pryč. No hodně věcí naopak, já mám teďka pocit, že právě v divadle mám trošku větší volníčko. a tahle sezona byla jako opravdu jako plná, nabitá, někdy euforická.
1: Já jsem na to nezapomněla, mám tady ten druhý dotaz, který přistál na Instagramu, ale já mu úplně nerozumím, jak se daří inženýrovi Králíkovi. Ale teď to je postava i z Vrchní prchní, ne?
2: Já tomu rozumím moc dobře.
1: Můžete nám to vysvětlit? Je to prezentovatelné?
2: Víte, já mám králíka.
1: V rozhlase.
2: Je to půl roku, co mám králíka. Jmenuje se Frederik Natalien. Jmenuje se Natalien podle Natálky Košťálový, se kterou jsme šli koupit bíčí. No, jestli jsme koupit do zvěry, jak jsou pro pejska do brudky.
1: Děkuju.
2: A já jsem tam viděl Frederika. Já jsem na první pohled věděl, že to je Frederik. No a odešel se mnou, hned jsem vzal klícku. Mě by v životě neopadlo, že je Frederika, ale to je tak úžasný králík. Teď jsem mu teda musel pořídit plyšáka, protože na něj jde jaro, ale už brzo bude mít druhou králici.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
2: Tata Boys.
1: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
2: Richard Miller.
1: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček a s divadlem Na zábradlí. To má takový hezký background, protože jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste předtím odmítl jiná angažmá.
1: Jo, jo. No,
0: ono... A na to zábradlí jste si počkal. Tak
1: no,
0: trošku
1: jo, protože já jsem v tomhle mám nějakou jako pevnou víru v sobě, že když vím, že to ještě není ono, tak jako stojí za to si počkat. A protože to byla zrovna doba, kdy já jsem byl poměrně zoufalý, jo. To je, jako já jsem vlastně práci neměl, byl jsem normálně po brigádách a tak. Byl jsem na chvíli zaměstnaný na DAMU jako výpomoc třetímu ročníku katedry alternativního loutkového divadla, což je zaměstnaný Jirka Velka tenkrát po vyhazovu a o to jsme se jednou bavili, to si, ale
0: no proč to divadlo proč Na zábradlí?
1: Jo, ano, no takže to bylo v téhle době, kdy to nebylo úplně růžový a já jsem po každém tom angažmá, ono jich zase tolik nebylo, jo, oni byli tři krom Zábradlí, ale to není tak, že by se sesypali na jedno pražský divadlo nebo
0: český
1: divadlo.
0: A asi nám neřeknete, jaká to byla divadla.
1: To se asi nedělá, nebo já myslím,
0: jasně,
1: že se to nedělá.
0: Ale ne, já se zeptám jinak, jako spíš, jestli to bylo o tom, že to divadlo Na zábradlí je ta poetika, která vás baví.
1: No to byl právě ten problém, když jsem tam nastupoval. Protože mě když zavolala Dorka Víceníková s Petrem Štědroněm, tak já jsem si dal týden na rozmyšlenou a bylo to jenom z toho důvodu, že já jsem potřeboval zjistit, co já můžu přinést do toho divadla. Já jsem se trošku bál, já hrozně nemám rád pocit, když jsem někde zbytečně nebo když jsem pátý kolo úvozu a tohle jsem se trošku bál, protože jsem nastupoval mezi pro mě jako vlastně jako fantastický herce, nebo ne-li dokonalý herce a zároveň Gonzovi Mikuláškovi, který na dlouhou dobu byl jako pro mě nějakým jako průvodcem, takhle jako novým přemýšlením o divadle.
0: Na druhou stranu, kdyby vás nechtěli, tak vás neosloví.
1: No a já mě to strašně potěšilo, ale já měl fakt jako hrůzu. Já jsem se fakt bál, že prostě si tu poetiku, protože jak víte co, mám 2 metry, ruce všude, nohy všude a bohužel ta moje přítomnost někdy jako bývá určující, což může jakoby potom měnit třeba špatným směrem. Když jakoby já asi 2 týdny nevím rady, tak ti můžete nakazit dalších 5 lidí. A naštěstí jsem jakoby pochopil, že u nás jsou takový siláci, že tu poetiku se vlastně vzít nenechají. Takže...
0: Petr Čtvrtníček, takže jsem, Jakub Žáček, no,
1: jasně,
0: a další.
1: Jasně, Jura Vihorálek, Janička Potková, ten kráště, Anička Kameníková, že jo? David Petrželka Čerstvý náš, Míša Bednář, že jo? To jsou prostě Majdička si dává Mílkeny, to prostě já bych musel jmenovat všechny, já, jako tam opravdu a hlavně to jsou nejlepší parťáci na jevišti, co jako znám a jakože teď po těch 12 letech, kdy to tak jako aktivněji dělám a po celém tom dětství v divadle, tak vlastně hodně cítím, jestli ten druhý člověk je pro mě jako parťákem a jestli já umím být parťákem pro něj, takže takhle to u nás funguje.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. A když vlastně jste se nechal vyhodit z DAMU, což jsme probírali už.
3: Nechal vyhodit, oni mě vyhodili.
2: No, ale tak mohli jste to ještě zachránit, buď přihlásit se znovu, nebo zkusit nějaký opravný termín. Já vím, že to byla už potom, to už byla nějaká, to byl děkanský termín, kdy to už nevyšlo.
3: Mě přitom, byl to dokonce, myslím, třetí děkanský termín.
2: Takže tam už vlastně cesty zpátky není. Ale to byla takhle, blbost. No. Dobré je, že z DAMU se občas vyhazuje i pro nedostatek talentu, což to není váš
3: neřekl. Já jsem případ. Já jsem byl vyhozen z Českého divadla, ale jako dneska už vím o hodně víc věcí. Já ty věci hrozně rád dělám sám. A mě prostě ta škola pro mě byla vždycky, jako ať šlo od střední, o základku a o výšku, tak pro mě byla vždycky trošičku jako trápení něčím.
2: A proč jste šel teda na DAMU?
3: Já jsem věděl, že otevírá ročník Jan Mikulášek. Mm-hmm. A já jsem, on si mě pozval, když mě bylo asi 17, což byl nápad táty tenkrát, že v Macbethově je postavička Donald Bane, která se většinou prostě škrtne nebo se někomu dá. No a Honzu napadlo, že bych si to v těch 17 mohl zahrát, že v tý dlouhý tak jako bejvám od malička. Takže já jsem byl 5 minut na začátku a 5 minut na konci. Tak jako fakt jenom čurdička, řekl jsem 2 věty, plazil jsem se takhle po Martinovi Matějkovi spoceným. Ahoj Martine. A já jsem se do toho jeho divadla, jeho stylu a scény Marka Cpina, se kterým dlouho pracovali v tandemu, dneska pracují taky, ale jako tenkrát to myslím bylo intenzivnější. To pro mě byla úplně jako nový divadlo, který mě fascinovalo, a já jsem vždycky v tom čase, který jsem tam nebyl, tak já jsem viděl každou reprízu. Já jsem si vyběhl vždycky na balkónek a šel jsem pěkně koukat, táta tam hrál právě Macbetha. Bylo to neuvěřitelná inscenace prostě. A já na to hrozně vzpomínám. Zároveň to byla inscenace, kde jsem poprvé slyšel Arvo Pärta. Dlouho jsem si myslel, že to napsal Honza Mikulášek, a pak jsem zjistil, že poslouchám Arvo Pärta celou dobu. Myslím si, že těch 17 ten věk je takovej jako častokrát hodně určující. A pro mě to byla právě doba, kdy jsem načuchl jako k tomuhle vlastně pro mě úplně novýmu záhadnému divadlu. A pak, když jsem zjistil, že Honza otevírá ročník, tak já jsem věděl, že jako vlastně hrát nepotřebuju nebo nechci, ale hrozně mě zajímala ta práce s Honzou. Myslím, že potom se taky občas natrápil, protože tím, že jsem nebyl rozhodnutý být herec, tak někdy na hereckých jsem býval třeba dost línej na DAMU a tak, že jsem si furt přemýšlel o svých věcech. Ale nakonec asi jsem na tý DAMU neudělal takovou ostudu, když si mě pak vzali na zábradlí, tak to bylo fajn. A mimochodem jsou to 2 dny, co jsem svojí slečně pouštěl naší diskovku, mm-hmm. Prodou nevěstu v letech 1858 až 2018.
2: Na co na to říkala?
3: No já jsem byl rád, byla nadšená, ale ke mně se dostalo, že ten záznam nějak lítá, já jsem to jiný neviděl. Hlavně jsem byl hrozně rád, že vidím jako mladý kámoče, že z ročníku. Míla Vedral, Štěpán Lusty, Kryhov Jáček, Tofík, Bojka Bočková, Káťa Kozinka, Maruška Kružinová, Terka Těžka. To bylo jako, jo, že to bylo to příjemné na to koukat. Že mi přišlo, dneska jsem nějaký ramena tady trošku, ale musím říct, že jako, že jsem měl pocit, že jsme udělali dobrou práci, tak mě to dělalo radost.
0: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
4: Život plyne dál.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. My se teď dostáváme ještě trošku zpátky do minulosti. Já se chci zeptat na ten stockholmský syndrom, protože...
1: To už je dávno.
0: Já vím, ale nebojte, nebudeme vůbec se na to vzpomínat.
1: Ne,
0: ale
1: já na to vzpomínám s láskou. Tak?
0: Ale spíš na tu vaši postavu, nevím, jak ji nazvat slušně, ale vy jste zmínil, že strašně rád zkoumáte duši psychopatů.
1: Už to tak úplně není.
0: Už to tak úplně není.
1: Už to tak úplně není. Já myslím, že jsem jakoby prozkoumal v těch jako nějakých temných stránkách života a temných stránkách osobností něčeho nechutného, něčeho sociopatického, něčeho jako diagnostikovaného, tak jsem v tom strávil tolik času, že mě vlastně už to trošku přestalo bavit.
0: A na co jste přišel?
1: Přišel jsem na to, že si člověk může vybrat stranu.
0: Opravdu?
1: Že si myslím, že za všech okolností se můžete rozhodnout, jestli jste na světle, nebo jestli jste ve tmě. A já si asi chci vybírat spíš to světlo teďka.
0: A co si z toho může vzít herec? Jak potom zahraje dobře psychopata? Pomůže mu to, že ho rozklíčuje, tu jeho duši?
1: No, já jsem v tomhle jako poměrně, jako, nebo já jsem techničtější potom, když jde o tu praxi. Já vlastně, když si načítám právě o různých jako diagnozách nebo něco, tak, jsem poměrně jako hluboko v tom tématu, ale spíš nějakým zájmem. Není to tak, že už bych jakoby hledal cesty, jak si to vzít do sebe. No a potom hledám právě nějaký charakteristický znaky toho člověka a snažím se v té práci být jako co nejpreciznější, a pokud proto opravdu není jako, pokud tomu není věnovaný jako nějaký důležitý detail, kde se mají odehrát nějaký skutečný emoce, tak mám pocit, že to bývá častokrát jako bez překážky najednou, že častokrát, že tu emoci nějak držíte furt nebo s ní pracujete furt, tak mi přijde, že to bývá častokrát kontraproduktivní, ale ne, žádný univerzální lék na nic nemám, jako takhle to mám já.
0: Nedávno jsem natáčela s hercem Josefem Trojanem a bavili jsme se i o tom rozdílu třeba českých a dejme tomu amerických herců, když americký herec dostane nějakou zásadní velkou roli třeba toho psychopata, tak má poměrně spoustu času na to se do hloubky připravit. Čas, finance a tak dále. Je to úplně jiný styl přípravy, než co jste třeba zvyklí tady v našich končinách.
1: O tomhle jako Pepík ví určitě víc než já. Jako pár zahraničních věcí jsem udělal, ale jako nic moc, co by stálo za zmínku. Ale jo, tak já myslím, že ten čas nám obecně chybí tady jako skoro ve vší práci. Myslím si, že jako já to vidím, že když prostě potřebuju nějak důstojně žít, tak musím jako se otáčet jak Fredka. Není to tak, že si každý ten měsíc můžu udělat hezký víkend. Takže ten čas, myslím, je tady jako pořádem, ale skoro bych řekl, že je to lepší a lepší. Že mám pocit, že nějaký, i dokonce myslím, že se lidi naučili, nebo že se jako herci u nás a režiseři se trošku s tím naučili pracovat, že nemáme čas. A že jsme vlastně všichni najeli na nějakou takovou jako vlnu dobře, tak není to ideální, ale pojďme.
0: Ale i tak čistě teoreticky, obecná otázka, kdybyste měl tu možnost si tenhle přístup vyzkoušet, stál byste o to, musel byste třeba přibrat, oholili by vám hlavu, já nevím co.
1: Jasně, já jsem jakoby tohle už jako zažil v menším, bylo to i kvůli Králi Šumavy, když jsem trošičku, že jsme byli v lágru, takže trošičku, já jsem měl pupíček, takže jsem musel trošku hodit dolů, měl jsem vykousanou hlavu a tak, ale byla to jenom postavička v tom filmu, nebylo to tak intenzivní vůbec. A jako jestli bych si to přál, nevím. A já teďka hodně mám v hlavě právě muziku a cítím, že se k muzice budu nějaký čas jako ubírat a každou nabídku si rád poslechnu. Jako takhle, já moc ani neumím jako přemýšlet, co se toho herectví jako týče, což je mi teďka právě příjemný v té muzice, že já nemusím na nikoho čekat. Je to, nemusím čekat na to, až zazvoní telefon. Jako zaplať pánu zvoní teda, ale každou nabídku si rád poslechnu. Takhle to mám.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále. Máte, Vojto, někdy čas si zahrát s tátou? Přichází ty nabídky s Honzou Vondráčkem?
2: Byly nějaký, naposledy jsme natočili s Marinkou Hnítkovou krátký film. Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Tam jsme hráli strejce a synovce a potom jsme ještě s Olmem Omerzu jsme točili poslední den patriarchátu, tam jsme si hráli otce syna, ale třeba k muzice se teďka spolu nedostanem, nicméně táta jako by byl nějak jako pořád přítomný u toho vývoje té desky. Takže my jsme se o tom bavili spolu, že já jsem mu posílal celý ty 3 roky nějaký různý jako skoro hotový věci a táta je jako perfektně poznámkoval, takže vlastně se nakonec stal takovým jako producentem té desky. Ale vlastně jako krom té muziky, kdy jako by vlastně to bylo tak, že jsem za tátou chodil s těma nápadama, jestli si to poslechne, tak se moc jako ke společné práci teďka nedostaneme a jsme rádi, když se spolu vidíme.
1: Civilně.
2: Tak.
1: Tak. A když probíráte muziku, je třeba občas čas probrat i divadlo, herectví, film?
2: No, myslím, že... Tak
1: radíte
2: určitě.
1: Se s ním?
2: Asi se, už jsme se od nějakých jako radění se, jsme se dostali nějak dál. Už tak jenom klábosíme.
1: A jdete občas do divadla v Dlouhé na tátu
2: se podívat? No jasně, naposledy jsem byl na Zlatém městě, který teda vřele doporučuji, vynikající inscenace. A tam je táta jako k sežrání zrovna.
1: My jsme probrali všechny ty premiéry, které vás čekají v divadle na Zábradlí. Letní Shakespeareovské slavnosti. 7. září tedy vyjde.
2: 7. září bude křest. Ano, bude to tak, že je, křtíme to na Eliodovce v knihovně, což je nad jevištěm prostor. Hraje se Časokryt právě a budeme to mít spojený. Budeme vlastně Časokryt se rovnou prolne do toho křtu. S tím, že ten křest snad, když všechno klapne, bude streamovaný a jinak budou otevřené dveře a dá se poslouchat vlastně skoro odevšat ze Zábradlí.
1: A připomeňte, jak se jmenuje kapela a jak se bude jmenovat ta deska.
2: Je to kapela Vont, je to trio a s Tomášem Pospíšilem a Jirkou Nedbalem a bubny basa, já kytara zpěv. Deska se jmenuje Tokin.
1: A poslední otázka, co vás čeká po létě? Víte to? Nějaké natáčení? Chystá
2: právě
1: se něco?
2: Po létě, jakoby po tom 7. září právě, kdy právě uzavřeme nějakou jako 3letou, skoro 4letou práci, tak určitě hodím nohy na stůl a těším se na to, jak malý
1: krásný
2: kluk. Jo. A nejlíp,
1: na jipce si oddechnout.
2: Tak, snad si nebudu odpočívat na jipce. Mně se z toho nestala konstanta, že si vždycky takhle na listopad, že se zavřu na jipku na chvíli. Takže určitě nohy na stůl.
1: Se mnou byl Vojtěch Vondráček. Moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.
4: Rádio Praha. Novinka.

0: Tak to byla Ariana Grande, je 6 hodin, ve studiu se mnou už je Václav Miller a znamená to, že pro vás máme dnešní, tedy pondělní první zprávy. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Jízdné pro lidi hmotné nouzi by mělo v Praze fungovat i letos. Praha 6 pořádá setkání s veřejností o výstavbě parku u Davidského potoka. Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Zemřeli při ní 3 Češi. V Praze bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé hmotné nouzi v Praze by se měli i letos moci koupit zvýhodněné jízdné v hromadné dopravě. Od srpna by to mělo být možné jen v elektronické podobě. Dnes o tom budou jednat radní hlavního města. Podle návrhu má být cena zvýhodněného měsíčního paušálu 165 korun, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Díky propojení se systémem Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí bude možné prokázat nárok na slevu a vygeneruje se tak slevový kód pro použití v aplikaci Bydlítečka nebo v rámci kontaktních center pražské veřejné dopravy.
1: Nový park vznikne u Davidského potoka v lokalitě Strnadových zahrad v Praze 6. Nápady a připomínky k projektu tam můžou lidé přijít sdělit zítra v 18 hodin na veřejné setkání. Výstavba parku bude stát zhruba 40 milionů korun. Hotový by mohl být za 2 roky. Městská část ho vybuduje ve spolupráci se soukromým developerem, říká radní Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
4: Součástí této developerské kontribuce by mělo být jednak dar pozemku, který připadá městské části, a jednak revitalizace celého tohoto parku, kde mimo jiné dojde k prodloužení toho torza Davidského potoka, který bude následně zakončen retenční nádrží, a dojde tam k nové výsadbě stromů.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pak pohřešuje. Českému rozhlasu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav není vážný. Co nehodu způsobil, bylo zatím není stále jasné. Do Oděsy se po pauze způsobené ruskou agresí vrátil tradiční městský půlmaraton. Mezi asi 1000 běžců byli i Češi.
5: A je odstartováno.
6: Do Oděsy z Česka přijela čtveřice Tomáš, Jiří, David a Veronika.
7: Je to z důvodu, že ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině. Půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
5: A nebojíte se?
7: Já se strašně bojím.
6: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Japonska uhráli v prvním vystoupení ve skupině mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2. Švédové porazili Tunisany 4-1, Němci vyhráli nad Korasem 7-1 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Čeští fotbalisté se po dní volna vrátili k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů. Pokračuje obránce Jaroslav Zelený.
8: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný. Pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak sponme po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
1: A jaké bude počasí v Praze? Převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr se bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice, a co se na nich děje, bude dneska ráno z dopravního infocentra sledovat kolega Tomáš Kolmistr.
9: Hezké ráno. V Karlovarské směrem do centra dejte pozor na Bílé hoře. Zasahují tam u nehody motorky a osobního auta, tvoří se kolona, a to už od Slánské. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se zdržením v Českobrodské, tam je to na 10 minut, a ve Kbelské se popojíždí mezi Kolbenovou a Poděbradskou.
0: Díky moc, hezké ráno, Tomáši.
9: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Za půl minuty po šesté startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha. Zdraví vás Honza Chláň. Máme, jak jsem říkal, pondělí 15. června. Vít a Víta mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, kluci a holky. A co nás čeká? DNC, Cake by the Ocean. Budou taky Switch Disco, Ella Henderson, React, a hodinu odstartuje Holly Humberston a Cool World.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Switch Disco, Ella Henderson, React na Rádiu Praha ve 6:45. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha rozhodujete o tom, co budeme hrát dneska večer ve vinilu. V 9 budou to Tata Boys a deska v původním snění, nebo Richard Miller a deska Černá labuť, Běla vrána. Je to na vás, hlasujte až do dnešního poledne, máte čas. Praha je nej.
1: Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem. Praha je nej.
0: Dneska bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, maxima 19 až 21 stupňů Celsia, teď jsme na 10 stupních, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Tomáš Kolmistr.
2: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem k Europarku počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až k Běchovicím. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, pomalej se jede přes Libereckou až k Bulovce. Ve Kbelské se popojíždí mezi Novopatskou a Poděbradskou. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se zdržením v Českobrodské, tam je to na 10 minut. A v Karlovarské do centra se jede pomaleji od sjezdu z okruhu k Bílé hoře, tam už se podařilo odklidit následky nehody.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. Pátý je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farná, Perpetuum Mobile. Třetí jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: Půl sedmé, čas na zprávy s Vaškem Millerem na Rádiu Praha.
1: Dobré ráno, auta na elektřinu a vodík budou po českých dálnicích i v příštím roce jezdit zdarma. Výrazné slevy zůstanou taky plug-in hybridům. Ministerstvo dopravy totiž zrušilo plán na zavedení jednotné ceny pro všechna auta. Česko by jinak přišlo o evropské dotace na rozvoj elektromobility. Zdravotníkům by příští rok mohly platy stoupnout o 2 až 3%. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO totiž jeho rezort chce držet růst mest v mezích úhradové vyhlášky, která určuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, kterému by hlasovalo přes 31% lidí, ukázal to průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. O druhé místo by se s 15,5% dělili občanští demokraté spolu s hnutím STAN. Třetí místo obsadili Piráti se skoro 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí z SPD a těsně taky motoristé. Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednává ní zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. A bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11. Popojíždět budete přes Štěrboholskou spojku až za Europark. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Belské, pomaleji se jede přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. Ve Kbelské naberete asi čtvrt hodiny navíc mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Českobrodské směrem do centra dejte pozor za křížením Průmyslové. V křižovatce tam řeší nehodu dvou osobních aut a musí se tak vybočovat do protisměru. A v Bělohorské z centra se popojíždí od Břevnovského kláštera k Vypichu.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Let me take you dancing.
0: Po půl sedmé v ranní Praze Jason Derulo, Take You Dancing. A budou Sam Fender, Olivia Dean, Rain Man.

0: Lost Frequencies a The Feeling ve 6:45 na Rádiu Praha. V Praze loni ubylo případů klíšťové encefalitidy, naopak borelioz přibylo podle odborníků i kvůli novému systému hlášení od lékařů. Hygienici proto znovu vyrážejí do parků a lesů sbírat klíšťata, například i do Prokopského údolí.
1: Minulý rok jsem dvakrát po 2 měsících měl boreliozu, takže uvažuju o očkování.
2: Říká pan Jiří, který bydlí na okraji Prahy a tak chodí do lesa podle svých slov velice často.
1: Všimnul jsem si, že se mi udělal flek na tom místě, kde se to klíště přisálo a byl poměrně veliký, takže jsem šel k lékaři a tam mi sdělili, že je to borelioza. A v podstatě jsem to nějak neléčil, dostal jsem nějaký prášky akorát, co si pamatuju, myslím, že to byly nějaký antibiotika.
2: Jak velké riziko nákazy od klíšťat hrozí, to zjišťují hygienici jejich sběrem, takzvaným vlajkováním. Pomocí bílé látky připevněné na tyči probírají trávu, křoví nebo suché listí, jak vysvětluje epidemiolog hygienické stanice hlavního města Prahy Jiří Sýkora.
3: Když se vlastně reaguje na světlo, takže když tam promáchne tu vlajku, tak si myslí, tam prošel nějaký živočich. A vidí ten stín a chytne se toho.
2: Většina klíšťat žádnou nemoc nepřenáší. Jejich promořenost lymskou boreliózou se v Praze většinou pohybuje mezi 20% a 40%. U klíšťové encefalitidy je číslo výrazně nižší, zhruba 1%.
3: Tady máme klíště chycené na vlajce, tak ho patrně vezmeme do pinzety a patrně, abychom nerozmáčkli, ho umístíme do označené skumavky. Koma se občas nechce pustit.
2: Hygienici do skumavky vkládají také stéblo trávy, aby byla uvnitř správná vlhkost. Klíště totiž musí přežít převoz do Státního zdravotního ústavu, kde se rozbor všech letošních vzorků bude provádět až na podzim.
3: Tam se pak zamrazí a už je skladují v tomhle stavu.
2: Dodává Sýkora. Klíšťata se nejčastěji vyskytují v trávě do výšky 0,5 metru. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok je proto dobré nosit do přírody dlouhé kalhoty.
4: Je dobré mít světlé oblečení, protože na tom je to klíště dobře vidět a můžete i v průběhu té procházky ho třeba setřepat. Je dobré používat repelenty, právě i když ve městě. Doporučujeme, když přijdete domů, tak vyklepat oblečení, ideálně třeba i vyprat.
2: Krátce po procházce může pomoci také sprcha. Klíště se totiž nemusí stihnout silně přisát. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Maxima 19 až 21 stupňů, stále jsme na 10 stupních a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Jak to vidí Tomáš Kolmistr?
5: Hezké ráno. Na okruhu ve směnu na letiště se popojíždí za sjezdem na Lohkov mezi 15. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11. Popojíždět budete přes Štěrbohovskou spojku až za Europark, celé je to na asi 20 minut. V Cínovecké do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou až před Blanku. Postojíte v Povltavské a to od Čuprovy k Bulovce. Ve Kbelské naberete asi 15 minut navíc mezi Novopatskou a Poděbradskou. A v Českobrodské směrem do centra dejte pozor za křížením Průmyslové. V křižovatce tam řeší nehodu 2 osobních aut a musí se vybočovat do protisměru.
0: Díky Tomáši, měj se.
5: Taky díky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Ministr Klempíř se odpoledne setká se zaměstnanci, kteří přecházejí na kulturu z úřadu vlády. Podání omamné látky do pití může být trestné. Návrh koaličních poslanců projedná vláda. Ve Francii začíná summit G7. Lídři největších ekonomik světa budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. V Praze bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barthe. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
2: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
0: Návrhy dnes projedná vláda. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Postrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
3: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
0: Celková částka určená na podporu je 5 miliard 100 milionů korun. Národní rozvojová banka už dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Ve francouzském Evianu začíná summit G7. Lídři sedmi největších ekonomik světa tam budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Jednat budou taky třeba odslech. Na bezpečnost summitu dohlíží na 16 000 policistů, vojáků i hasičů.
4: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večeři na zámek ve Versailles, aby zabránili jeho dřívějšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 4-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remizovalo s Japonskem 2-2. Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v šestém zápase porazili Vegas s Tomášem Hertlem 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. V Praze bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice po zprávách. Tomáš Kolmistr sleduje z dopravního infocentra dění. Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí za sjezdem na Lochkov mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují také vjezdy do obou tunelů, zdržíte se i před nimi. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se táhne kolona od Hradecké D11 přes Štěrboholskou spojku až za Europark, zdržíte se asi 20 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona se vleče přes Libereckou a Holešovičky až k Blance, celé je to na asi půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Novopatské k Poděbradské, zdržení je čtvrt hodiny. Na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte 15 minut v Českobrodské. Z další komplikací počítejte směrem do centra za křížením s Průmyslovou. Tam řeší nehodu dvou osobních aut. A plný je Nuselský most, a to od Kongresového centra do Legerovy.
6: Já ti moc děkuju, Tomáši. Hezké ráno.
5: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí 15. června. Hezké ráno, 6 minut po 7. Za chvilku Miley Cyrus a Dua Lipa, Prisoner. Bude taky Raya, Where is my husband?
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM.

0: Je čtvrt na 8, posloucháte Rádio Praha, máme pondělí 15. června.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Oregonská smlouva mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií určila přesně před 180 lety v roce 1846 49. stupeň zeměpisné šířky jako hranici mezi Spojenými státy a Kanadou. Jinak Praha leží ještě o stupeň a kousek víc na sever než tato hranice. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev Tu-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
5: Jak vás mohli cítit policii? Teď máte 11 prstů.
4: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
5: 11.
4: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. V roce 1881 se narodil francouzský konstruktér helikoptéry Paul Corny. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude převážně oblačné, večer bude oblačnosti ubývat maxima 19 až 21 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Teď zase Tomáš Kolmistr.
6: Dneské ráno. Na okruhu ve směnu na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem. Popojíždí se mezi 14. a 19. kilometrem, kvůli tomu už regulují vjezdy do obou tunelů. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradec Králové. Kolona se táhne přes Štěrbolskou spojku až ke sjezdu do Průmyslové. Zdržíte se asi 30 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské. Kolona se vleče přes Libereckou a Holešovičky až k Blance. Celé je to na půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Novopatské k Poděbradské, zdržení asi 15 minut. Na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte čtvrt hodiny v Českobrodské. S další komplikací počítejte dál směrem do centra za křížením s Průmyslovou. Tam stále řeší nehodu dvou osobních aut a musí se tak vybočovat do protisměru. A ve Strakonické se jede pomaleji do centra, a to od závodiště k Barandovskému mostu.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
6: Taky díky, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Pepíku.
1: Je půl osmé, dáme si zprávy s Vaškem Millerem na Rádiu Praha.
2: Dobré ráno, vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednání zkušenost třetina mladých, hlavně ženy. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu, předložilo ho ministerstvo financí. Splnit tím chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Podle komory by mohlo třeba konkrétnímu advokátovi zakázat činnost nebo ji pozastavit. Rezort se chce připomínkami zabývat. Po ruském útoku severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou taky další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. V Praze bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Po zprávách si dáme dopravní informace, připravený je s nimi Tomáš Kolmistr.
4: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem. Popojíždí se mezi 14. a 19. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů, kamiony tak stojí od Vesce. Ve směru na D1 se zpomaluje u sjezdu na Plzeň, pomalej se jede až k Ořechu na 19. kilometr, celé je to na asi čtvrt hodiny. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradec Králové. Kolona se tahne přes Štěrboholskou spojku až ke sjezdu do Průmyslové. Zdržíte se asi půl hodiny. Vekbalské směrem do Hloubětína se popojíždí od Cínovecké až do Poděbradské, celé je to na půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona se vleče přes Libereckou a Holešovičky až Blance, tam je to také na půl hodiny. A plný zůstává Nuselský most, a to od Vyšehradu do Legerovy.
1: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
4: Taky díky, ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rita Ora, Anywhere, ve 7:45 na Rádiu Praha. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. V místech s větším výskytem plavců a rekreantů je nařízená pomalá jízda a v pohotovosti už jsou i vodní záchranáři a poříční policie.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem teď tedy vyjíždíme na člunu. Od 15. června začínají platit taková ta letní pravidla plavebního provozu. Pojďme je připomenout.
2: Jde jako v loňském roce, to znamená, je povolena jízda pouze ve výtlaku od náplavky, od hráze Slapské přehrady. Za rekreační objekt Měřín, pak po Živojský most je možno jet ve skluzu a od Živojského mostu po 116. kilometru opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Tak v loňském roce jsme udělili zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení, potom následně za to, že vůdci plavidel neměli doklady potřebné k provozu toho plavidla.
1: A protože je potřeba tady připomínat nejenom plavební pravidla, ale taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z mateřské a základní školy z obce Slapy. Děti teď tady dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
3: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták, tady vodní záchranář.
4: Každý rok máme zhruba kolem 180 až 200 případů, kdy pomáháme zraněným a vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Pojďme připomenout, jaká platí pravidla při tom koupání.
5: No tak co se týče bezpečného pobytu u vody, tak zvláště u dětí je doporučený, aby se koupali v přítomnosti někoho dospělého. Potom samozřejmě, co se týká zvlášť dětí, které jsou v tom dospívajícím věku a rádi skákají do vody, tak dost často dochází k tomu, že oni se neskontrolují, co v té vodě je.
1: A vy máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují koupat, pohybovat na vodě, aby se odpustili alkohol?
5: No tak obecně samozřejmě ten alkohol hraje velkou roli, co se týče našich výjezdů, protože, co si budeme povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, prostě spadnou, uklouznou.
1: Dana Frelichová, paní učitelka, která dorazila s dětmi.
6: Myslím si, že to je plodný pro nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza je tady na akci Bezpečně u vody. Co už jsi se zajímavého dozvěděl?
7: Neskákat hned a ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neudělal.
1: A jak je tady slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Je pondělí 15. června, v Praze bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Maxima 19 až 21 stupňů a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Tomáši Kolmistra zdravím do dopravního infocentra.
8: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až za tunely na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a silnému provozu za nimi. V opačném směru tedy na D1 počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od Hradecké D11 až k Europarku. Vejkbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Cínovecké až do Poděbradské, celé je to na asi půl hodiny. V Cínovecké se brzdí u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou do Nové Povltavské před Blanku, celé je to na půl hodiny. V Černokostelecké z centra opatrně u Zeleného domečku, tam se srazilo osobní auto s kamionem. V Bělohorské do centra se zdržíte před Vypichem, kolona se táhne už od konce Karlovarské. A na magistrále se popojíždí od Pankráce přes Nuselský most až do Legerovy.
0: Díky moc, hezké ráno.
8: Taky díky, hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Prezence jeho legendární You'll Be In My Heart v 8 hodin na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi ve studiu Vašek Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: týdne pro lidi v hmotné nouzi by mělo v Praze fungovat i letos. Česká advokátní komora zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu podaným ministerstvem financí. Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Na bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé v hmotné nouzi v Praze by se měli i letos moci koupit zvýhodněné jízdné v hromadné dopravě. Od srpna bude k dispozici, ale jen v elektronické podobě. Dnes to projednají radní hlavního města. Podle návrhu bude zvýhodněné měsíční jízdné stát 165 korun. To je o 35 korun víc než v předchozích letech. Jeho získání bude za to snadnější, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Díky propojení se systémem Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí bude možné prokázat nárok na slevu a vygeneruje se tak slevový kód pro použití v aplikaci Bydlítečka nebo v rámci kontaktních center pražské veřejné dopravy.
0: Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu. Jím a souvisejícími novelami má Česko splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává nepřiměřeně velkou pravomoc dohledu finančním analytickému úřadu. Ten by mohl sám třeba zakázat advokátovi vykonávat jeho práci. Zásadně s tím nesouhlasí Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
0: Podle advokátů by museli úřadu práce předávat taky třeba informace o svých klientech a mít zakázeno jim to říct. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty o zákonu dohodnout. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Spojené státy a Írán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Írán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
4: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější. Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o íránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa v Texasu remízou 2-2 s Japonskem. Svěřenci trenéra Ronalda Koumena dvakrát vedli. Japonci pokaždé srovnali. Hráči Pobřeží slonoviny porazili ve Filadelfii Ekvádor 1-0, Švédové přehráli v Monterey Tunisko 5-1 a Němci vyhráli v Houstonu nad Curaçaem 7-1. A v Praze bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až za tunely na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů. V opačném směru, tedy na D1, počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od Hradecké D11 až k Europarku, plná je také průmyslová. Na jižní spojce se popojíždí od čerpací stanice Orlen dál přes Barandovský most a Dobřískou až před Mrázovku. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou až k Bulovce. Ve Kbelské se popojíždí od Cínovecké k Poděbradské, plné Povltavská a to od Čuprovy k Bulovce a na magistrále se jede pomalu od Pankráce přes Nuselský most až k křižovatce do Legerovy.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
5: A klidně i tu šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 5:45 po 8. posloucháte Rádio Praha v pondělí 15. června. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň, za chvilku DJO a End of Beginning. A taky třeba Činasky a selhání.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Je čtvrt na devět, posloucháte Rádio Praha v pondělí 15. června. A dnes bude v Praze převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, maxima 19 až 21 stupňů Celsia, teď jsme na 13. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Tomáši, zdravím tě, máš slovo.
1: Hezké ráno. Na okruhu ve směnu na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a silnému provozu za nimi. Ve směnu na D1 počítejte se zdržením za sjezdem na Karlovy Vary mezi 24. a 29. kilometrem, tedy 19. kilometrem, pardon, naberete asi 20 minut navíc. Na Štěrbalovské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od Hradecké D11 až k Europarku, plná je také průmyslová. Ve Kbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od Cínovecké k Poděbradské, ve směru do Letňan řeší nehodu před sjezdem na Prosek, kolona je už od Poděbradské. V Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu do Kbelské, kolona pokračuje přes Libereckou až k Bulovce. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč a potom dál v Dobříské až před Mrázovku. Plná je magistrála od Pankráce přes Nuselský most do Legerovy a také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu.
0: Díky moc, Tomáši, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. 5. je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farná, Perpetuum Mobile. 3. jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je 2. Sienna Spyro, Material Lover. A 1. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: Je půl deváté, posloucháte Rádio Praha v pondělí 15. června. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, auta na elektřinu a vodík budou po celých českých dálnicích i v příštím roce jezdit zdarma. Výrazné slevy zůstanou taky plug-in hybridům. Ministerstvo dopravy totiž zrušilo plán na zavedení jednotné ceny pro všechna auta. Česko by jinak přišlo o evropské dotace na rozvoj elektromobility. Zdravotníkům by příští rok mohly platy stoupnout o 2 až 3%. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO, totiž jeho rezort chce držet růst mezd v mezích úhradové vyhlášky, která určuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, kterému by hlas dalo přes 31% lidí, ukázal to průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. O druhé místo by se s 15,5% dělili Občanští demokraté spolu s hnutím STAN. Třetí místo obsadili Piráti se skoro 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně 5 záchranářů, dalších 5 je zraněných. Podle ukrajinského ministra vnitra Ihora Klimenka je hlavním terčem dnešních ruských útoků Kyjev. Tam zatím hlásí úřady 10 zraněných. Nejméně 3 z nich jsou podle starosty Vitalie Klička ve vážném stavu. V Praze dnes převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách si dáme dopravní informace s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a silnému provozu za nimi. Ve směru na D1 počítejte se zdržením za sjezdem na Karlovy Vary. Mezi 24. a 19. kilometrem naberete asi 20 minut navíc. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se táhne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou spojku za Europark. Celé je to na asi půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína počítejte s kolonou od Cínovecké k Poděbradské. Ve směru na Letňany stojí porouchané osobní auto před sjezdem na Prosek. V pravém pruhu kolona od Poděbradské je na 20 minut, plná je také Novopatská už od sjezdu na Satelice. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou a Hlošovičky do Nové Povltavské. Na jižní spojce směrem na Smíchov se jede pomalu od McDonaldu přes Barandovský most a Dobřískou až před Mrázovku a v ulici pod Krejcárkem naberete 15 minut navíc před ohradou.
0: Díky moc, Tomáši, zatím ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: To byly support lesbians a Dublin, je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den, je možné znovu se bláznivě zamilovat. A co všechno jsme ochotní riskovat kvůli citům, o kterých jsme si mysleli, že už nás minuli? V pondělí se můžete pobavit u komedie Smyslu zbavení. Dianu Mórovou a Martina Trnavského uvidíte v příběhu dvou lidí, kteří už lásku nehledali, ale ona si našla je. Inscenace s humorem, něhou i pravdivostí ukazuje, že láska si čas ani místo nevybírá a začíná v divadle Frida v pondělí v 19:30. A nebo se vydejte na nové sci-fi drama režiséra Stevena Spielberga. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi je i datový analytik Daniel, který má být tím, kdo všechno zveřejní. Odhalení pravdy by mohlo zcela rozvrátit světový řád a napáchat nenapravitelné škody. Film Den odhalení promítají v pondělí třeba v Edison Film Hub od 19 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky a taky příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. V Praze bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, maxima 19 až 21 stupňů Celsia, jsme na 13, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. A teď zase Tomáš Kolmistra, dopravní informace.
2: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 5. kilometru se nárazově zastavuje, kolona pokračuje až na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. V opačném směru, tedy na D1, se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru, fronta se táhne až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je okolo 20 minut. V Ekbelské směrem do Hloubětina počítejte s kolonou od Cínovecké k Poděbradské. Ve směru na Letňany stojí porouchané osobní auto před sjezdem na prosek v pravém pruhu, od konce průmyslové je to už na 20 minut, plné také Novopatská a to od sjezdu na Satelice. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou a Holešovičky do Nové Povltavské. Na jižní spojce směrem na Smíchov se jede pomalej od McDonaldu přes Barandovský most a do Břízkou až před Mrázovku, tam regulují vjezdy do tunelu. A v ulici pod Krejcárkem naberete 15 minut navíc před ohradou a to už od Novovysočanské.
0: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
2: Taky díky. Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Vlakový systém ETCS zvýšil bezpečnost, provoz ale nezrychlil. Současný stav je podle NKÚ nedostatečný. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. A na technologickém festivalu v Bohnicích si lidé vyzkouší virtuální realitu nebo práci s roboty. Začíná dnes. A dnes bude převážně oblačnost, teplotami 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
2: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
0: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad. Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádosti v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem, a to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
3: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
0: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firm a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. U kulturního domu Krakov v Bohnicích začíná čtyřdenní festival Tech Days. Navštěvníci tam mohou vyzkoušet virtuální realitu, simulátory, práci s roboty nebo si prohlédnout studentské projekty. Pokračuje mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.
4: Každý den od 8 do 14 hodin bude program určen školám a organizovaným skupinám. Odpoledne pak návštěvníkům z řad veřejnosti. Večery doplní koncerty studentských kapel a kulturní program.
0: Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa v Dallasu remízou 2-2 s Japonskem. Svěřenci trenéra Ronalda Kemana dvakrát vedli, Japonci pokaždé srovnali. Hráči Pobřeží slonoviny porazili ve Filadelfii Ekvádor 1-0, Švédové přehráli v Monterey Tunisko 5-1 a Němci vyhráli v Houstonu nad Curaçaem 7-1. Britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl.
5: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem.
6: Thank you to everybody.
0: Druhý dojel Brit Russell z Mercedesu, třetí jeho krajan Norris z McLarenu. Aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil. V Praze bude převážně oblačno, večer ještě bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr. Dneska ráno na okruhu ve směru na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 5. kilometru se nárazově zastavuje, kolona pokračuje až na 19. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. V opačném směru, tedy na D1, se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta se táhne až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11, pomaleji se jede přes Štěrboholskou spojku za Europark, celé je to na bezmála půl hodiny. Vekbelské směrem na Letňany stále překáží porouchané osobní auto v pravém pruhu před sjezdem na Prosek. Už je u něho odtahová služba, kolona se táhne od konce průmyslové, zdržení asi půl hodiny. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany až do Nové Povltavské předlanku, naberete asi 20 minut navíc. A plný zůstává Nuselský most, a to před Legerovou, a také Vilzanova od hlavního nádraží až k muzeu.
8: Já ti děkuju, Tomáši, měj se.
7: Taky díky, měj se.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: S Rádiem Praha Honzou Chlaněm se probouzíte a vstáváte do pondělí 15. června. Máme 6:03 po 9. Hezké ráno. Za chvilku James Harris a Lights. Budou taky Post Malone a Morgan Wallen. I had some help.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: To byl Robbie Williams a Pretty Face, je 9:45, no a na Rádio Praha přichází Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Oregonská smlouva mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií určila přesně před 180 lety v roce 1846 49. stupeň zeměpisné šířky jako hranici mezi Spojenými státy a Kanadou. Jinak Praha leží ještě o stupeň a kousek víc na sever než tato hranice. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
5: Jak vás mohli cítit policii? Teď máte 11 prstů.
4: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
5: 11.
4: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. V roce 1881 se narodil francouzský konstruktér helikoptéry Paul Corny. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude převážně oblačné, večer bude oblačnosti ubývat, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 14 a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Jdeme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště je zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 5. kilometru se nárazově zastavuje. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu. Silnější provoz pak trvá za tunely mezi 14. a 19. kilometrem. Ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Pomaleji se jede přes Štěrbolskou spojku za Europark. Celé je to na bezmála půl hodiny. Směrem na Letňany odtahují porouchané osobní auto v pravém pruhu před sjezdem na Prosek. Kolona se táhne od konce Průmyslové, zdržení asi půl hodiny, plná je také celá Novopatská. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany až do Nové Povltavské předblanku, naberete asi 20 minut navíc. A v ulici pod Krejcárkem se zdržíte čtvrt hodiny před ohradou.
0: Díky moc, Tomáši, měj se.
6: Taky díky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
8: Ve vašem mobilu.

0: Je 9:30 a na Rádiu Praha před námi zprávy s Vaškem Millerem.
1: Hezké dopoledne. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednáním zkušenost třetina mladých, hlavně ženy. Vláda dnes projedná i návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí s plněním se evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Podle komory by mohlo třeba konkrétnímu advokátovi zakázat činnost nebo ji pozastavit. Rezort se chce připomínkami zabývat. Norský soud posílá syna tamní korunní princezny Mette Marit na 4 roky do vězení. Marius Borghejby je shledán vinným ze 2 případů znásilnění, 1 domácího násilí a dalších trestných činů. Popřel vinu a může se proti rozsudku odvolat. A v Praze bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zdravím Tomáše Kolmistra do dopravního infocentra. Máš slovo?
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště zpomalte za Lochkovským tunelem. Najíždí se tam do kolony na 14. kilometru. Ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují také vjezdy do obou tunelů. Nárazově tak postojíte před nimi. Ve směru na D1 už počítejte pouze se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte s kolonou od Hradecké D11 k Europarku, zdržení asi 30 minut. V Ekbalské směrem do Letňan stále odtahují nepojízdné auto před sjezdem na Prosek. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona od konce Průmyslové je na asi 20 minut, plná je také celá Novopatská. V Liberecké se pomalu rozjíždí kolona směrem do centra, od sjezdu na Prosek k Bulovce. Na magistrále zůstává plný Nuselský most, a to od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonova už od Florence až k muzeu.
0: Já ti moc děkuju, Tomáši, měj se.
3: Taky díky, měj se.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba James Arthur, Blindside. A bude si je na Spyro a Matteo Lover.

0: Brian Adams jeho Please Forgive Me je 10:45. Parník Vyšehrad je nejen nejstarší a největší parník na Vltavě, zároveň je jedním z posledních dvou historických kolesových parníků u nás vůbec. Na parník se zašla podívat naše létající redaktorka Monika Doležalová. Zdravím tě, řekni nám o tom parníku něco víc.
1: Hezké ráno, parník Vyšehrad poprvé vyplul už v roce 1938 a dnes je dokonce kulturní památkou. Loď je dlouhá přes 60 metrů a kdysi vozila stovky cestujících mezi Prahou a Vraným nad Vltavou. Během druhé světové války zabavili Němci, no a v Drážďanech sloužila jako vývařovna pro uprchlíky. Po válce se ale vrátila zpět do Prahy. Parník během své historie několikrát změnil jméno. Původně se jmenoval Antonín Švehla, později třeba T.G. Masaryk nebo taky Děvín. Název Vyšehrad nese až od roku 1992. Dnes už slouží hlavně jako restaurační loď a výhled na Prahu z té slunné paluby je opravdu nádherný. V současnosti je to kotvící parník, ten kotví na Rašínově nábřeží pod tančícím domem a je využíván zejména jako restaurační parník. Lodní restaurace navazuje na noblesu a eleganci 30. let 20. století. Začátkem září 25 bylo na parníku Vyšehrad otevřeno unikátní paroplavební muzeum. Můžete tu najít třeba expozici mapující bohatou historii paroplavby a života na řece a taky i pohled do budoucnosti lodní dopravy.
0: No a je na parníku pořád něco z té původní techniky, nebo je to celé modernizované?
1: Právě, že to nejzajímavější tam zůstalo. Pořád tady totiž funguje původní parní stroj z roku 1938 a návštěvníci si můžou prohlédnout i samotnou strojovnu. No a právě ten obrovský mechanismus s těmi kolesy, to je něco, co se dneska už jen tak nevidí. Navíc poslední velká rekonstrukce z roku 2018 vrátila parníku jeho původní prvorepublikový vzhled.
0: Říká kolegyně Monika Doležalová, naše létající redaktorka. Díky za to, měj se.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Maxima 19 až 21 stupňů, jsme na 14. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. A jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště je zpomalte za Lochkovským tunelem. Najíždí se tam do kolony na 14. kilometru, ta pokračuje k Ořechu na 19. kilometr. Regulují také vjezdy do obou tunelů, nárazově tak postojíte před nimi. Plná je také ulice k Barandovu a to už od Kauflandu. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte s kolonou od Hradecké D11 k Europarku, zdržení asi 20 minut. V opačném směru se táhne kolona hlavně kamionu od D11 do Novopatské. V Ekbelské směrem do Letňan už se podařilo odtáhnout nepojízdné auto před sjezdem na Prosek. Kolona od konce Průmyslová je ale stále na asi 20 minut. Plná je také celá Novopatská, a to hlavně kamiony v pravém pruhu. V Patočkově z centra se táhne kolona od Břevnovského kláštera k Vypichu. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vlzonova od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí, a to před náměstím IP Pavlova.
0: Já ti moc děkuju. Měj hezký den. Ahoj.
3: Taky, ahoj, díky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Pondělí 15. června, Radio Praha teď vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bude 10 hodin.
2: Česká advokátní komora zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu podaným ministerstvem financí. Ministr Klempíř se odpoledne setká se zaměstnanci, kteří přechází na kulturu z úřadu vlády. Češi na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice získali 4 medaile. Bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu.

0: Jím a souvisejícím novelami má Česko splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátu ale dává nepřiměřeně velkou pravomoc dohledu finančním analytickému úřadu. Ten by mohl sám třeba zakázat advokátovi vykonávat jeho práci. Zásadně s tím nesouhlasí Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
1: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
0: Podle advokátů by museli úřadu předávat také třeba informace o svých klientech a mít zakázáno jim to říct. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty o zákonu dohodnout. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agenty dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Až 40% Čechů má podle odhadů lékařů zkušenost s únikem moči nebo stolice. U příležitosti Světového týdne kontinence připomínají, že téma je u nás stále tabu. Mnozí pacienti se o něm stydí mluvit nejen se svým praktikem, ale i s rodinou. Ve vážných případech je řešením miniinvazivní zákrok. Pacienty vrací zpět do běžného života.
2: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla.
3: Vypráví 75-letá Dagmar, která trpěla úniky stolice. Život se jí změnil poté, co jí lékaři implantovali do podkoží neurostimulátor, ovlivňující nervy v pánevní oblasti. Podle proktologa Petra Šlaufa z fakultní nemocnice Bulovka trápí tyto potíže častěji ženy.
4: Můžou to být poporodní poranění, po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevní.
3: Sakrální neuromodulace hradí zdravotní pojišťovny. Zákrok je dostupný v 8 specializovaných centrech. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii zavedením 100% cel na vína. Požaduje, aby Paříž odstranila daň z digitálních služeb vztahující se na americké technologické společnosti. Informoval o tom deník New York Post. Francie v roce 2019 zavedla 3% daň z místních digitálních tržeb velkých technologických společností. Týká se firm, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur, to je přes 600 milionů korun. Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debelkajak Jakuba Špicera a Daniela Havla si dojel pro bronz. Šampiona v Portugalsku hodnotil pozitivně šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar.
5: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojení. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
0: Další velkou akcí je mistrovství světa, které na konci srpna pořádá polská Poznaň. Praha je dnes převážně oblačná, večer bude oblačnosti ubývat, teploty 19 až 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Máme taky informace pro řidiče, slovo má Tomáš Kolmistr. Dobré dopoledne.
8: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Mezi 14. a 19. kilometrem regulují proto vjezdy do obou tunelů. Plný je také příjezd ulicí k Barandovu. V Ekbelské se rozjíždí kolona směrem do Letňan mezi Poděbradskou a sjezdem na Prosek. Plná je také Novopatská, a to hlavně nákladními auty v pravém pruhu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se brzdí za sjezdem na Hradeckou D11. Pomaleji se jede přes Štěrbolskou spojku až za Europa Park. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Wilsonova od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Dobrý
7: den, přesně 5 minut po 10. hodině začíná dopolední vysílání Rádia Praha. Už teď je jasné, že tropický den nás v metropoli dnes nečeká, nicméně dobrá zpráva pro milovníky léta. Od středy se začne oteplovat a na konci týdne teploty přesáhnou až 30 stupňů Celsia. Podrobnosti ve vysílání už za chvíli, no a co se muziky týče, zazní zpěvák Ed Sheeran.

0: Skupinu Linkin Park jste poslouchali v dopolední Praze. Sice jsme v polovině června, venku to ale vypadá jako polovina září. Mám ale dobré zprávy, po chladnějším počátku toho týdne se v Česku bude oteplovat. Pátek a víkend dokonce budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přehánky meteorologové čekají zítra odpoledne ve středu, což vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě dnes nicméně budou nejvyšší teploty kolem 20 stupňů a nebe bude oblačné, pršet by ale nemělo. Podrobnější předpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008.
2: Praha je nej. Rádio
0: Praha. No a pojďme ještě na silnice. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochovským tunelem. Mezi 14. a 19. kilometrem regulují proto vjezdy do obou tunelů. Plný je také příjezd ulicí k Barandovu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se brzdí za sjezdem na Hradeckou D11. Pomaleji se jede přes Štěrboholskou spojku až za Europark. Ve Kbelské směrem na Letňané se popojíždí mezi Kolbenovou a sjezdem na Prosek. V Novopatské směrem na Kbelskou popojíždí fronta kamionů od sjezdu z okruhu. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Face.
1: Posloucháte Rádio Praha, za minutu bude 10:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
2: Nový park vznikne u Davidského potoka v lokalitě Strnadových zahrad v Praze 6. Nápady a připomínky k projektu tam můžou lidé přijít sdělit zítra v 18 hodin na veřejné setkání. Výstavba parku bude stát zhruba 40 milionů korun, hotový by mohl být za 2 roky. Do Benešovy vily se zimově Ústí se dnes po 88 letech vrátila vzácná rytina Jeruzalem od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převzalo od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emílie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. Na možnost tragédie v průlivu u Splitu upozorňovali odborníci kvůli tamnímu hustému provozu už roky, řekl chorvatské veřejnoprávní stanici HRT námořní expert Jurica Gašpar k nehodě, při které v neděli zemřeli nejméně 3 Češi. Srážka katamaránu s plachetnicí s českou posádkou se odehrála v průlivu Splitská vrata mezi chorvatskými ostrovy Brač a Šolta. Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky. A dnes je v Praze převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Situace na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmestr. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem, a to od Hradecké D11 za Europark, zdržení je do 20 minut. V Lipské na výjezdu z Prahy brzdí provoz omezení u letiště, do kolony se dojíždí u padesátníku. V ulici pod Krejcárkem se popojíždí před ohradou, zdržení je asi 15 minut a Věčné se jede pomaleji, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Dobrý den, 10:58 pokračuje dopolední Praha. Děkujeme, že posloucháte. 7 staletí neměla svatovícká katedrála plnohodnotné varhany. Monumentálního nástroje se svatostánek na Pražském hradě dočkal až letos. Několikaletou cestu od Národní sbírky až po první koncert připomeneme v našem novém týdenním seriálu už za chvíli. Teď ale další muzika, třeba Green Day anebo Leony. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Pondělní dopoledne trávíte s Rádiem Praha. Věděli jste, že na stavbu varhan nestačí být jenom hudebníkem. Musíte být trochu i architektem, technikem a možná tak trochu hodinářem. A právě někdo takový se hledal pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Hledal se člověk, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou nové svatovítské varhany hotové. Právě dnes je pokřtí, a to za zvuku mše skladatele Antonína Dvořáka.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v Národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlastní Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice. Na východní části okruhu a následně štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od Hradecké D11 za Europark. Zdržení do 20 minut. V Lipské na výjezdu z Prahy brzdí provoz omezení u letiště, do kolony se dojíždí u padesátníku. V ulici pod Krejcárkem se popojíždí před ohradou, zdržení kolem 15 minut a Věčné se jede pomaleji před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
8: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
10: Tata Boys.
8: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
10: Richard Miller.
8: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Je 11 hodin, posloucháte Rádio Praha, vysíláme zprávy ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Vlakový systém ETCS zvýšil bezpečnost, provoz ale nezrychlil. Současný stav je podle NKÚ nedostatečný. Podání omamné látky do pití může být trestné. Návrh koaličních poslanců projedná vláda. Indický premiér Modi je na historické návštěvě Slovenska. Jednat bude i o investicích. A bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný.

0: Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně tzv. Drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
1: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
0: Návrh nesprojedná vláda, stejně tak zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit. Jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Stavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí. Obávají se politického vlivu. Na Slovensku dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Peterem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem.
3: Modiho návštěva přichází v době, kdy se Evropská unie snaží posilovat vztahy s Indií. Nejlidnatější země světa je pro Evropu stále důležitějším obchodním i politickým partnerem a také Slovensko se snaží vzájemné vztahy rozvíjet. Společný obchod loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Mezi témata, která obě země spojují, patří například nové technologie, energetika nebo obranný průmysl. Indie v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s řadou evropských zemí, včetně Polska a Česka. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: První zápas na aktuální mistrovství světa ve fotbale čeká evropské šampiony ze Španělska. V 18 hodin nastoupí v Atlantě proti Kapverdám. O 3 hodiny později se Belgie utká v Seattlu s Egyptem. Přesně o půlnoci začne v Miami souboj Saudské Arábie s Uruguayí a zítra ve 3 hodiny ráno se proti sobě v Los Angeles postaví Irán s Novým Zélandem. A v Praze převážně oblačno, večer bude oblačnosti přibývat, s teplotami 19 až 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na silnice se teď vydáme s Tomášem Kolmestrem.
6: Hezké dopoledne. Na Štěrbohlské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem a to už z východní části okruhu od Hradecké D11 a to až za Europark. V Lipské směrem z centra se krátce zdržíte před omezením u letiště. V ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou, plný je Nuselský most před Legerovou, také Wilsonova před muzeem a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Dobré dopoledne, děkujeme, že začátek nového týdne trávíte s Českým rozhlasem, posloucháte Rádio Praha. Po 11. hodině nabídneme další muziku, zazní Marcela Fidlersky. Taky Daniel Powter. No a v hlavní roli voda. Vzdělávací centrum Hydropolis na Pražských Vinohradech otevře na podzim 2027. Téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Teď Coldplay. Hezký poslech vám přejeme. 5 a 3 čtvrtě minuty po 11. hodině.
4: Radio

0: Daniel Pauter a Bad Day, posloucháte Rádio Praha, doufám, že vy Bad Day nemáte. 11:15, to je aktuální čas. Jestli občas jezdíte kolem Vinohradské vodárny, možná i vás už napadla otázka, kdy to bude hotové. Dobrá zpráva, přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na Osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších královských Vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má dát vodárně nové využití. V původním zemním vodojemu bude expozice s přibližně 40 cm vody, nad níž povedou lávky pro návštěvníky a školní skupiny, které tu budou sledovat fungování vody v přírodě. Vstupní část bude propojena tunelem s vodojemem. Návštěvníci jim projdou do prostoru expozice, který bude koncipován jako velká trubka, vedoucí do vodojemu, následně výjdou dalším otvorem ven, odkud budou pokračovat po točitém schodišti na horní krajinnou úpravu. Náklady na vybudování centra činí přibližně 450 milionů korun. A víc o tom píšeme taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na Štětbohlské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem už z východní části okruhu od Hradecké D11 až za Europark. V Lipské směrem z Prahy se krátce zdržíte před omezením u letiště, v ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou a plně také Nuselský most před Legerovou i Wilsonova před muzeem a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

Když byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

0: Paradise. Zpěvák George Ezra nás na Rádiu Praha dovedl ke krátkým zprávám. Chvilku po 11:30 je pro vás má Václav Miller.
1: Provoz na dálnici D1 na Benešovsku dnes dopoledne komplikuje nehoda 4 kamionů. Jeden člověk utrpěl zranění. Dálnice je ve směru na Prahu průjezdná jedním jízdním pruhem. Před místem havárie se tvoří kolony. Chorvatští policejní potápěči našli čtvrtou oběť z plachetnice s českou posádkou, která se v neděli srazila s katamaránem. Loď se potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný. Premiér Andrej Babiš ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že strany dokument zatím nepodepsaly. Doufá ale, že obě země dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Následovat by pak měla jednání o konečné mírové smlouvě. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. A v Praze dnes převážně oblačno, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme taky na pražské silnice. Jak to vypadá? Ptám se Tomáše Kolmistra.
3: Hezké dopoledne. Na východní části okruhu ještě trvá silnější provoz ve směru na Běchovice, a to od hradecké D11 přes Štěrboholskou spojku ke sjezdu do Průmyslové. V Bělohorské z centra postojíte od Břevnovského kláštera k Vypichu asi 10 minut. V ulici pod Korejcárkem se popojíždí před ohradou. Na magistrále je plná Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu, také Nuselský most před Legerovou a Věčné naberete 10 minut navíc před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 3:30 pokračuje dopolední Praha. 300 kilometrů ušli studenti z Olomouce do Prahy. Chtěli tím vyjádřit svoje znepokojení nad financováním kultury a médií veřejné služby. Za chvíli si řekneme víc, teď další muzika. Tady jsou Depeche Mode. Hezký poslech.

0: Eros Ramazzotti. V dopoledním vysílání Rádia Praha bylo 11:45 a studenti z Univerzity Palackého v Olomouci po více než 300 kilometrech dorazili do Prahy. Protestním pochodem s názvem Za kulturu chtěli vyjádřit své obavy o financování nejenom kultury, ale i médií veřejné služby. A u úřadu vlády je teď se studenty taky reportér Mikuláš Vochoska. Mikuláše, zdravím tě, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, dnes na ten poslední pochod schodkových sadů před úřad vlády dorazilo asi 50 studentů a zhruba asi dalších 50 protestujících dalších čekalo právě před Strakovou akademií. Studenti vyšli z Olomouce na konci května a trasu do Prahy zvládli za zhruba 2 týdny. Cestou procházeli řadou měst, kde pořádali menší kulturní akce, setkávání s veřejností nebo různé performance. Symbolem celého toho pochodu po celou jeho dobu byl také strašák, který podle organizátorů představuje současnou nezávislou kulturu. Ten je ozdobený různými předměty, které studenti nazbírali po cestě do Prahy. Jinak studenti také mají transparenty a skandují různá hesla. Ještě dodám, že tu svou cestu, těch 300 kilometrů, studenti dokumentovali a z nazbíraného materiálu by chtěli vytvořit krátký dokumentární film.
0: V pozadí teď slyším nějaké řečníky. Mikuláše, rozveď trochu víc ty důvody, proč se studenti vydali na ten protestní pochod z Olomouce do Prahy.
1: Tak účastníci upozorňují především na obavy z omezení podpory kultury v regionech a také na debaty kolem financování veřejnoprávních médií. Právě proto chtěli svůj pochod zakončit v hlavním městě, kde se o těchto tématech rozhoduje. Podle organizátorů mají jít o výzvu k větší podpoře živé kultury a kulturních institucí. Ministerstvo kultury tento protest označuje za legitimní projev zájmu o stav české kultury. Ministr Otto Klempíř Za motoristy sobě zároveň tvrdí, že navzdory nižšímu rozpočtu chce rezort dál podporovat živou kulturu. Podle něj na ní letos šlo asi o 38 milionů korun méně než v minulosti a ministerstvo dál hledá cesty, jak peníze do takových projektů dál směřovat.
0: S reportérem Mikulášem Vochoskou jsme mluvili o protestu olomouckých studentů, ti ušli více než 300 kilometrů a před chvílí dorazili před úřad vlády. Mikuláši, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz od Běchovic k Europarku. V Bělohorské z centra postojíte od Břevnovského kláštera k Vypichu. V ulici pod Krajcárkem se popojíždí před ohradou, na Klamovce, v křižovatce Plzeňské a Prachnerovy se srazila 2 osobní auta. Na magistrále je plná Velzonova od hlavního nádraží k muzeu, také Nuselský most před Legerovou a Věčné naberete kolem 10 minut navíc před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Pondělí 15. června, dnešní datum, teď vysíláme zprávy Rádia Praha. Slovo má Václav Miller, hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Národní rozvojová banka spouští příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. V kabině plachetnice, která se v Chorvatsku srazila s katamaránem, se našlo tělo pohřešovaného člena české posádky. Dnes na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové unikátní varhany ve svatovítské katedrále v Praze. A bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádost o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expense, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vostrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
3: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie, může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
1: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka už dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha.

0: Chudák. Jeden ze čtyř zraněných zůstává v péči lékařů splitské nemocnice.
1: Moramo sagledat sve činjenice i
2: široko. Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušić z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů, a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal i předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohoda podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové znamená potenciální průlom a mohla by přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Takzvané memorandum o porozumění ocenili i generální tajemník OSN António Guterres nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. Po 700 letech se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
3: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
4: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
3: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Los tenisového turnaje v Nottinghamu proti sobě v prvním kole postavil Češky Marii Bouskovou a Terezu Valentovou. Ve stejné fázi nastoupí v Anglii Sara Bejlek proti Američance Navarové. V prvním kole v Berlíně se Nikola Bartuňková utká s Ruskou Schneiderovou. V Praze je dnes převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, teploty nejvyšší 19 až 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Na pražské silnice se vydáme s Tomášem Kolmistrem. Hezké poledne.
7: Hezké poledne. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz, a to před Europarkem. V Lipské počítejte s kratším zdržením na výjezdu z Prahy před omezením u letiště. Na Klamovce v křižovatce Plzeňská Prachnerová se srazila dvě osobní auta a je tam obtížnější průjezd křižovatkou. V ulici pod Krejcárkem naberete 15 minut navíc před ohradou. Plný zůstává Nuselský most před Legerovou, také Vlzenova před muzeem, a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
6: 5:15 po 12. hodině posloucháte vysílání Rádia Praha. No a jelikož odbylo pravé poledne, tak to samozřejmě znamená, že do studia opět dorazí speciální host. Podvodnice jsou stále chytřejší a dnes už se klidně vydávají za policisty nebo bankéře. Proč jim naletí i vzdělaní a obezřetní lidé? A jak poznat, že člověk na druhém konci telefonu nechce pomoct, ale naopak vás připravit o peníze? I na to se už za chvíli budeme ptát vedoucí odboru prevence policejního prezidia České republiky Zuzany Pidrmanové. Hezký poslech.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. V Česku bylo loni zaznamenáno něco přes 170 tisíc trestných činů, tedy o něco méně než v předchozím roce. Jenže kriminalita se mění. Ubývá té klasické, za to přibývá sofistikovaných podvodů a útoků v kyberprostoru. Jaké triky dnes pachatelé používají a proč jim dokážou naletět i vzdělaní a obezřetní lidé? I o tom bude řeč s naším dnešním hostem, vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzanou Pejdrmanovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní Pejdrmanová, když se řekne policejní prevence, spousta lidí si představí letáček nebo přednášku ve škole. Co je prevence kriminality v roce 2026 doopravdy?
1: V rámci preventivních aktivit, které u policie České republiky realizujeme, se snažíme zejména o takovou kontaktní prevenci, to znamená hovořit s lidmi face to face o těch nejpalčivějších tématech. Oblasti, které vlastně veřejnost nejvíc trápí, tak je to oblast dopravy, protože v podstatě všichni jsme účastníky silničního provozu. Je to oblast právě online prostoru a kyberpodvodů a bezpečného chování v onlineu. A je to také například oblast primární protidrogové prevence a takové té osvěty. A tohle jsou vlastně naše hlavní tři pilíře, tři oblasti, kterým se věnujeme úplně nejvíc a věnujeme se i dalším jiným věcem, jako je domácí násilí, jako jsou agresivní projevy dětí a bezpečí seniorů, ale tyhle tři prioritní oblasti jsou vlastně opravdu jako fenomén doby v tom, že jsou to témata, se kterými s lidmi mluvíme a mluvíme jak s dětmi v rámci třeba těch školních přednášek, tak ale i s dospěláky, například prostřednictvím nějakého firemního vzdělávání nebo spoluprací se zaměstnavateli. A pak se s lidmi také setkáváme na různých veřejných akcích, ať už jsou to dny z IZS, dny policie, nebo kdo třeba teď o víkendu navštívil muzejní noc, tak velkou spolupráci máme třeba i s Muzeem policie České republiky, kde se opravdu dělají takové ty osvětové, preventivní debatní akce s veřejností a tahle témata se řeší.
0: Tak pokud se nepletu, tak na letenské pláni byl teď dokonce nějaký den s policií.
1: Ano, v sobotu měla pražská policie velký den na Letné. Jenom k těm tématům ještě si dořeknu, že ta kontaktní prevence je opravdu to gro a když se například podíváme na čísla z roku 2025, tak napříč celou Českou republikou naši preventisté zrealizovali více než 29 tisíc takovýchhle aktivit pro veřejnost a face to face se nám podařilo mluvit s více než 1,5 milionem našich spoluobčanů, tak to myslím, že je hezké číslo.
0: Pokud by si třeba nějaká škola nebo nějaký spolek chtěl pozvat někoho na přednášku ohledně prevence, tak koho má kontaktovat?
1: Může se obrátit na jakékoliv krajské ředitelství policie, kterých je 14, anebo na naše pracoviště na odbor prevence na policejním prezidiu a napíše dotaz s tím, že je z té a z té školy, že třeba potřebuje pro takovou věkovou skupinu, takovou třídu téma agresivita, šikana, kyberšikana, bezpečné chování v onlineu a vždycky se mu ozve příslušný preventista z toho daného území a domluví se s ním podmínky.
0: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pejdrmanová, za chvíli pokračujeme. Teď se ale pojďme ještě podívat na pražské silnice. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz před Europarkem. Na Klamovce v křižovatce Plzeňské a Prachnerové se srazila dvě osobní auta. Je tam tak obtížnější průjezd křižovatkou. V ulici pod Krejcárkem naberete kolem 15 minut navíc před ohradou. Plný zůstává Nuselský most před Legerovou, také Vilzonova před muzeem od hlavního nádraží a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte se v

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním poledním hostem je vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pejdrmanová. Zuzano, máte pocit, že se poslední dobou, posledních několik let, kriminalita přesouvá hodně z ulic do telefonu?
1: Je to pravda. Ta kriminalita se vždycky vyvíjí nějaké závislosti na socioekonomické dění v té společnosti a samozřejmě dostupnost moderních technologií, i to, že prostřednictvím internetu se ta kriminalita dá páchat z jakéhokoliv koutu světa, tak opravdu to ukazuje na to, že se nám čím dál tím více ta kriminalita do toho online přesouvá. My za rok 2025 evidujeme, jak se vždycky u nás vykazuje, registrovaná trestná činnost kolem 170 tisíc trestných činů za ten rok a tam je nějaký pokles zhruba o 8 tisíc skutků oproti tomu roku předchozímu, takže kriminalita se snižuje, přesouvá se nám do online. Zůstává takový ten základní trend, že nejvíc lidí samozřejmě trápí majetková trestná činnost, ale vedle toho ta kyberka má opravdu velký nárůst a ať se jedná o internetové podvody, investiční podvody, falešné bankéře a policisty, zneužívání identity, kyberšikanu, útoky na děti, na seniory, různé takové závadové komunikace prostřednictvím nějakých jako online chatů, tak to je opravdu na vzestupu. Ale bavíme se jenom o té registrované trestné činnosti, to znamená skutky,
0: o té zjištěné,
1: o kterých se policie dozví nebo které sama vyhledá. A samozřejmě v tomhle ranku je obrovská latence těch skutků, které se odehrávají skutečně a nejsou vlastně nikdy nahlášeny, tak těch je asi opravdu velká řada.
0: Ostatně i vy sama jste byla zneužita pro nějaký policejní a pro nějaký podvod, protože na webových stránkách policie je na vašem profilu napsáno, tento profil byl zneužit k podvodům, nezasílejte peníze nikomu, kdo se po telefonu vydává za policistu, je to vždy podvod. Tyto podvody nicméně často dostanou i vzdělané a velmi obezřetné, rozumné lidi. Čím jsou tak specifické? Proč jsou tak účinné?
1: Ty podvody nemíří na tu konkrétní oběť, ale vlastně na její emoce. A na to, že přirozenou fyziologickou reakcí mozku na nějakou stresovou situaci, na nějaké vyvolání strachu je opravdu ta reakce těch emocí. Takže ve chvíli, kdy člověk je vyděšen, že přichází o peníze nebo že někdo napadl jeho účet, tak opravdu začne reagovat tou emocí, že to musí teď vyřešit, zachránit a vlastně nenastoupí taková ta racionalizace toho, jestli to může být skutečné nebo to nemůže být skutečné. A často podlehnou opravdu i velmi vzdělaní lidé. Tyhle druhy podvodů, kdy ti pachatelé opravdu prostřednictvím telefonní komunikace chtějí lidi okrást o jejich peníze, fungují velmi dobře a vlastně na celé jako spektrum populace, od dětí po seniory, od méně vzdělaných po více vzdělané, prostě se to může opravdu týkat kohokoliv z nás.
0: Takže nemusí být nutně problém, že ti lidé nevědí, jak se chránit, ale prostě spanikaří ve chvíli, kdy se ta konkrétní situace děje?
1: No, je to v podstatě tak. Pro mě je těžko představitelné, když kyberpodvody a všechny tyhle osvěty už opravdu řadu let řeším. Pro mě je vlastně jako těžko uvěřitelné, že ještě dneska existují lidé, kteří o takovémhle podvodu nikdy neslyšeli, kteří se nikdy nesetkali ani ve svém okolí s tím, že by jim někdo zavolal a vydával se za falešného bankéře nebo falešného policistu. Ale skutečně tomu tak je. Někteří lidé opravdu tyhle informace nemají. A my vždycky říkáme, že chceme, aby lidé věděli o tom, že se takovéhle věci dějí a aby si hlavně uvědomili, že to, co se odehrává v tom telefonním kontaktu nebo i v nějakém kontaktu přes různé messengery či e-maily, tak vždycky by mělo být opředeno takovou jako velkou obezřetností, protože toho člověka fyzicky nevidíte a nevíte, za koho se vydává, jestli je skutečně tím, kým tvrdí, že je. Takže po telefonu můžete komukoliv říct, jsem bankéř, jsem policista, a nemusí to být pravda, a stejně tak si můžete zkreslovat věk, jakékoliv zařazení sociální status. Takže tady u toho je opravdu důležité vždycky si dávat jako pozor, že ve chvíli, kdy chce někdo moje osobní údaje, moje finance, moje přístupová hesla třeba do bankovnictví, tak si to pojďme stotožnit do takového fyzického světa, že když teď půjdeme na ulici a někdo nám na ulici řekne, dejte mi občanku, dejte mi platební kartu, já si to vyfotím, tak v tom fyzickém světě to neuděláme, tak to prostě nedělejme ani v tom online nebo v tom telefonním kontaktu. Prostě nevíme, s kým komunikujeme a není důvod, aby jsme mu nějaké podrobnější informace dávali a hlavně, aby jsme postupovali podle jeho pokynů, že máme třeba někam přeposlat peníze.
0: A možná je dobré říct, že v případě bank často ty samotné instituce nabízejí možnost skrze aplikace internetového bankovnictví, aby třeba poslali nějaké potvrzení, že to je opravdu telefonát z té banky. A v případě policie to může být například položit ten telefonát a zavolat možná na policii jako takovou?
1: Je to možné a my vždycky si z toho děláme samozřejmě trošku legraci, ale ono to tak ve skutečnosti je. Když my si toho člověka budeme chtít najít, tak si ho najdeme a když se s ním budeme potřebovat domluvit o nějakém třeba podání vysvětlení nebo nějaké komunikaci, domluvit si s ním termín schůzky, tak mu tu informaci doručíme, i když by nám ten telefon položil. Ale co teď považuji za hrozně důležité, aby zaznělo, tak vlastně nejdůležitější je si uvědomit, že policie České republiky ani bankovní instituce, ani žádná jiná instituce nepožaduje nikdy po nikom, aby dělali nějaké finanční transakce a převody peněz z účtu na účet. Takže ve chvíli, kdy takovýhle požadavek někdo přes telefon obdrží, tak se opravdu vůbec neostýchá ten telefon zavěsit. Já o to zavěšení tady prosím.
0: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pedrmanová.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Mým dnešním hostem je Zuzana Pejdrmanová, vedoucí odboru prevence policejního prezidia České republiky. Paní plukovnice, vy se často ptáte, víte, co dělají vaše děti online? Proč je to dnes stejně důležité, jako vědět, s kým jdou ven?
1: Já myslím, že dneska je ten online ještě důležitější, než to, že jdou ven. Hodně se přesunulo trávení toho volného času dětí do online prostoru, do dětských pokojíčků a někdy tam zůstává u těch rodičů takový pocit, že se bojí to dítě pustit ven, že ho nemají pod kontrolou, zatímco když je doma, tak je přece v bezpečí. Ale my vždycky říkáme, že za tou černou obrazovkou toho displeje, ať už na telefonu, na tabletu, na obrazovce, je ten svět daleko nebezpečnější než ten, který máme tady venku v České republice. Česká republika se dlouhodobě řadí kolem té první desítky nejbezpečnějších zemí světa. A v České republice, když jdeme ven, tak se asi primárně nemusíme obávat toho, že bychom byli na každém kroku v ohrožení života nebo zdraví. Ale opravdu za tím displejem, za tou černou obrazovkou, už není jenom Česká republika, tam je skutečně celý svět a tam jsou i ty daleko nebezpečnější státy světa. A děti, jak se pohybují v onlineu, tak vlastně i díky tomu, že nemají všechny procesy jako zrání a vývoj ještě dokončené, některé děti prostě nemají vyvinuté logické myšlení, abstraktní myšlení, takové to kritické myšlení, tak konzumují ten obsah z toho online prostoru vlastně jako nefiltrovaně a konzumují obsah, který těm jejich věkovým kategoriím třeba nepřísluší a nedokáží tomu porozumět. A pak samozřejmě i vlivem algoritmů zobrazování toho nabízeného online obsahu se nám někdy ty děti opravdu cyklí do toho, že jsou jim některá témata nabízeny víc do hloubky a tak se v tom jako ztrácí a nedokážou se samozřejmě z toho sami vymanit. Takže rodičovská kontrola v tom, aby dítě zdravě trávilo volný čas venku se svými vrstevníky, s rodinnými příslušníky, je velmi jako důležitá a ten online ano, je to součást každodenního života, ale určitě by se to mělo jako fázovat podle věku, podle toho, jak to dítě už je vyzrálé, podle toho, jak třeba ten online prostor využívá, jestli je to jenom pro výuku nebo pro zábavu. No a také to chce prostě komunikovat s těmi dětmi, co na tom internetu vidí, co je překvapuje, co je zarazilo, co se jim třeba nelíbilo a vlastně to jako v tom každodenním životě řešit a probírat.
0: Policie a ministerstvo vnitra už od loňska nově upozorňuje na self-generated content, intimní obsah. Co to znamená lidsky a jednoduše?
1: Tohle je vlastně situace, kdy člověk si sám vyrobí nějaký obsah, nějaký materiál, nějaké fotky, videa, opravdu s nějakým třeba sexuálním podtextem a sám dobrovolně sdílí. A tohle sdílení je nebezpečné v tom, že ve chvíli, kdy s každým máte dobré vztahy a stává se to zejména v partnerských vztazích a sdílíte si s partnerem takovéhle obrázky, tak je to asi všechno v pořádku, ale v pořádku to přestává být ve chvilce, kdy dojde k nějakému konfliktu, k rozpadu vztahu, k tomu, že se jeden na druhého naštve a vlivem těch emocí se mu třeba chce pomstít, chce mu ublížit, chce ho zranit a ublíží mu vlastně tím nejjednodušším, tím materiálem, který má k dispozici a který je pro něj v uvozovkách choulostivý, kde je ten člověk třeba obnažený nebo v nějakých určitých pózách a v tu chvíli je to opravdu zraňující obsah, který mohou ty protistrany pak využívat k nějakému poškozování toho člověka, k vydírání, opravdu k tomu jako nejhoršímu vydírání formy té sextorze, že neuděláš to, co chci, já zveřejním to.
0: Za chvíli se k tématu ještě vrátíme, teď se ale pojďme podívat na pražské silnice.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Jak to na nich vypadá, to nám řekne kolega Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na východní části okruhu směrem na Lanový most. Zpomalíte za nájezdem z dálnice D11. K průmyslové čekejte 10 minut navíc. V plzeňské z centra na křižovatce s Prachnerovou řeší nehodu uprostřed křižovatky, je tam omezený průjezd. A na Nuselském mostě směrem do centra je fronta na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem vedoucí odboru prevence na prezídiu a policejním České republiky Zuzana Pejdrmanová. My jsme chvilku zpátky nakousli téma self-generated contentu, tedy videí, které sami lidé vlastně natáčejí, často mají nějaký erotický podtext a sdílí je například se svým partnerem, což následně může být problém. Ještě větší problém to ale může být ve chvíli, kdy ten self-generated content vytvoří dítě. Kdy to dítě vytvoří a hlavně potom sdílí nějaké intimní video nebo nějakou intimní fotku. Často to dítě má potom pocit, že to byla jeho chyba. Jak mu vysvětlit, že vina je potom na tom, kdo ten materiál zneužije?
1: Tohle je opravdu složité, protože ti pachatelé často jsou velmi trpěliví a vlastně budují si ten vztah s tím dítětem, aby měli ten vztah mezi sebou důvěryhodný. Pachatel, který chce zneužít nějaký takovýhle dětský intimní obsah a vylákává ho z té oběti, s ním opravdu může řadu týdnů, měsíců komunikovat jako jeho vrstevník, může být ten pro něj jako chápající, kdo se zajímá o jeho trávení volného času, o jeho problémy, o jeho koníčky a vlastně to dítě mu natolik důvěřuje, že vůbec nedokáže domyslet to, že by ten materiál mohl nějak proti němu použít. A ve chvíli, kdy to dítě mu opravdu takovýhle intimní materiál nasdílí a ten pachatel ho začne stavět do role, buď to mi pošleš další, nebo to zveřejním, nebo mi pošleš peníze a já to zveřejním a nesmíš to nikomu říct, tak je pro to dítě velmi zátěžová situace. A tady je důležité, aby to dítě vědělo, že všichni máme právo na to dělat nějaké chyby a všichni máme právo také nerozumět všemu a že by měli ve chvíli, kdy se jim jako něco takového stane nebo nějaká ta komunikace jim opravdu přijde podezřelá, že by se neměli bát přijít za těmi rodiči nebo za staršími sourozenci, třeba i za učiteli, za spolužáky a říct, já s touhle situací potřebuju poradit, protože se mi děje to a to a to. A právě ten pocit viny, že budou označováni za toho, kdo je hloupý, kdo takovýhle materiál poskytl, je často, že ne do toho kouta, že to nikomu neřeknu, radši to přemlčím a radši to vydržím. Ale to se ukazuje, že není úplně správná cesta. Ty děti to nevydrží. Za časou na nich vidět nějaké zhoršené školní výsledky, horší nálady, nespavost, třeba nechutenství k jídlu a tak různě. Takže ten pocit viny pojďme zažehnat tím, že to dítě bude vědět, že si může přijít o tu radu říct a že může se jako svěřit s tímhle problémem, protože prostě může se to stát opravdu každému z nás.
0: UNICEF nedávno zveřejnil výzkum Mladé hlasy 2026, ve kterém upozorňuje, že na psychické zdraví dětí, přičemž 50% jenom dětí se cítí šťastně, dopadá škola, dopadá na ně ten online svět, dopadají na ně i globální konflikty. V případě toho online světa to můžou být třeba i takovéto problémy, o kterých teď mluvíme.
1: Může, anebo to vlastně může být i pocit, který jim jako ten online dává, že nejsou tak dokonalí jako ti ostatní, kteří se tam prezentují. A ten online opravdu hodně vede k tomu, že ty děti se neustále porovnávají s tím, co vidí, co jim předkládáno. Zároveň chtějí asi být také těmi, kdo jsou uznáni na těch sociálních sítích, kdo mají ty lajky, kdo má ty sledující. Jo. Může u nich být obava z odmítnutí, že vlastně to, co oni tam chtějí sdílet z toho obyčejného života, že nebude jako bráno jako ten super content, který by tam měl být a tak se chtějí přiblížit těm, kteří ten úspěch mají. Tohle všechno tam hraje obrovskou roli a ty děti to opravdu jako frustruje s tím, že třeba nejsou na tom topu, na kterém by chtěli být ve srovnání s těmi ostatními a vlastně to, že ten mobilní telefon mají 24 hodin denně v kapse, tak je vlastně nikdy jako nepřestávající tlak na to uspět, být přijmutý, být úspěšný, začlenit se do téhle komunikace a asi to je ten nejhorší dopad na to duševní zdraví, že tam není nějaká jako časová osa, kdy to přijde, kdy to skončí a že to je vlastně pořád dostupné.
0: Jak nicméně poznat, že to dítě už není jenom zalezlé na mobilu, ale že se mu děje něco vážnějšího? Prosím o stručnou odpověď, pokud možná.
1: Těch signálů může být opravdu celá řada, ale velmi často je to, že to dítě je unavené a je nevyspalé, protože tyhle komunikace, které nejsou úplně korektní, většinou probíhají v noci.
0: Říká vedoucí odboru prevence a policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Za chvíli pokračujeme. Ale pojďme podívat na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zpomalíte za nájezdem z dálnice D11. K průmyslové čekejte kolem 10 minut navíc. V plzeňské z centra na křižovatce s Prachnerovou řeší nehodu uprostřed křižovatky. Je tam omezený průjezd a na Nuselském mostě směrem do centra je fronta na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pedrmanová je dnes hostem Rádia Praha. Na úplný závěr, kdybychom si, paní Pedrmanová, měli doma nastavit nějaká tři jednoduchá pravidla digitální bezpečnosti, jaká by to měla být?
1: Tak pokud se budeme bavit v tom, v té souvislosti, že si to nastavujeme s dětmi, tak asi opravdu nějaký kontrolovaný čas, kdy ten online využíváme, mít jasně prostě dáno nějaké pravidlo, že třeba půl hodiny se budeme věnovat nějaké komunikaci přes online nebo vyhledávání nějakých materiálů, sledování nějakého obsahu, ale třeba díl to nebude a čím to dítě bude víc stárnout, tak se může ta doba upravovat. Druhá asi důležité pravidlo, že když tam uvidíme něco, co je standardní, co nás zaskočí, co nás překvapí, že po nás někdo něco chce, že nás tlačí do nějaké situace, která nám není příjemná, takže o tom nebudeme mlčet a budeme se o tom v té rodině bavit. Interakce mezi dítětem, rodičem, to jako znamená, že i když třeba někdo někoho osloví a ten kontakt je pro toho člověka neznámý, takže opravdu to s tou rodinou, s těmi rodiči probere. A takové to asi poslední základní pravidlo, že ten časový limit prostě bude končit v nějakou rozumnou hodinu před spaním a nebude určitě to dítě na tom online v průběhu noci a nebude to o tom, že má vlastně ten přístup i v průběhu večera a noci samo od sebe. Takže taková jako opravdu nějaká jako hranice toho, kdy to využívat, jak dlouho to používat a jaký obsah a diskutovat o něm.
0: A když se teda nebudeme bavit už jenom o dětech, ale i o dospělých, my jsme se chvilku zpátky dotkli toho, že děti se často stydí vlastně se někomu svěřit s tím, že mají nějaký problém v online prostoru. Nicméně stává se to i dospělým, že se stydí to někomu říct. Ano. Tak když už se člověk stane obětí podvodu, proč je důležité nemlčet a nestydět se?
1: Tak zaprvé je to nějaký proces toho, že opravdu ten člověk si to uvědomí, vyřeší si to, nějak si to v sobě uzavře a třeba se i poučí do příště, ale zároveň vlastně dá to poučení i tomu svému nejbližšímu okolí, na co si ti lidé mají dát pozor a možná to, že to bude s někým komunikovat a že bude hledat nějakou cestu z toho ven, bude i takové jako ozdravné pro něj, že se s tou situací lépe vyrovná. Tady je nutno podotknout, že ať už se bavíme o nějaké jako trestní povaze toho chování toho pachatele v roli osobních údajů nebo intimních materiálů, anebo i v té povaze, že opravdu toho člověka okrade o peníze, tak jsou to všechno nepříjemné zásahy prostě do života každého toho člověka, každého toho poškozeného a vyřešení té situace, nebo alespoň vyhledání pomoci, mít to s kým probrat, komu to říct, může být opravdu i takovým nějakým procesem, jak se s tou situací lépe vyrovnat.
0: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzana Pedrmanová, která byla dnes hostem Rádia Praha. Děkuji za to.
1: Děkuji za pozvání.

0: Sabrina Carpenter s námi na rádiu Praha teď ve 13 hodin a to je přesně čas, kdy přišel do studia Václav Miller. Má zprávy připravené. Vašku, vítej.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Stanice lanovky na Petřín budou bezbariérové. Začíná světový týden kontinence. V Česku se problém týká až 40% populace. Izraelská armáda se nehodlá stáhnout z Libanonu ani po podpisu dohody mezi Washingtonem a Teheránem. A v Praze bude převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lanovka na Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Schválili to radní hlavního města. Například v dolní stanici by měly být výtahy pro nástup i výstup z vozu. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun a hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice Nebozízek a Petřín mohly vypadat.
1: Až 40% Čechů má podle odhadů lékařů zkušenost s únikem moči nebo stolice. U příležitosti Světového týdne kontinence připomínají, že téma je u nás stále tabu. Mnozí pacienti se o něm stydí mluvit nejen se svými praktikem, ale i s rodinou. Ve vážných případech je řešením mini-invazivní zákrok. Pacienty vrací zpět do běžného života.
4: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla.
5: Vypráví 75-letá Dagmar, která trpěla úniky stolice. Život se jí změnil poté, co jí lékaři implantovali do podkoží neurostimulátor, ovlivňující nervy v pánevní oblasti. Podle proktologa Petra Šlaufa z fakultní nemocnice Bulovka trápí tyto potíže

0: Častěji ženy.
1: Můžou to být poporodní poranění, po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna.
0: Sakrální neuromodulace hradí zdravotní pojišťovny. Zákrok je dostupný v 8 specializovaných centrech. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Izrael nestáhne své vojáky z Libanonu ani po podpisu americko-íránské dohody. Prohlásil to izraelský ministr obrany Israel Katz. Podle dostupných informací přitom chystané memorandum mezi Washingtonem a Teheránem obsahuje i zastavení bojů na libanonské frontě. Izrael není součástí jednání a podle členů vlády se necítí podmínkami americko-íránských dohod vázaný.
3: Libanonské úřady varují obyvatele jihu země před spěšnými návraty do jejich domovů. 3,5 měsíce trvající válka vyhnala z měst a vesnic přes 1 000 000 Libanonců. Izraelská invaze a bombardování si vyžádali 3 700 obětí. Podle izraelské armády jsou mezi mrtvými převážně příslušníci Hizbaláhu, zemřela ale i řada civilistů. Teherán a Washington se dohodli na podpisu memoranda o porozumění příští pátek v Ženevě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že s podpisem dokumentu skončí veškeré boje a do měsíce se Hormuzský průliv otevře pro všechny lodě. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Španělský obránce Marc Cucuera odchází z Chelsea do Realu Madrid, kde podepsal 6letou smlouvu. Přestup oznámili kluby ve stejný den, kdy Cucureu a španělský národní tým čeká úvodní zápas na mistrovství světa. Mistři Evropy nastoupí v 18 hodin v Atlantě proti Kapverdám. A v Praze je dnes převážně oblačno, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, mírný západní až severozápadní vítr, bude večer slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je to také čas na aktuální dopravu, kde přibrzdíte, kde budete poskakovat, to ví Jarda Koller a taky nám to... Jardo, vítej.
6: Hezké odpoledne. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz ke sjezdu na Průmyslovou. V Ekbelské směrem na D8 se popojíždí v Klíčovském kopci. V Bělohorské jsou obousměrné kolony před Vypichem na necelých 10 minut. Na Nuselském mostě zůstává kolona na téměř 10 minut. Ječná je plná v celé délce a v Plzeňské z centra na křižovatce s Prachnerovou řeší nehodu uprostřed křižovatky. Je tam omezený průjezd. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne po 13. hodině. Července dostává do své poloviny. Je 15. Vítkům všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. No a hudebně se můžeme těšit na dvojici Rosie a Bruno Mars.

0: Hity, doprava, informace a s námi teď Sunrise Avenue, tady je Rádio Praha, je 13 hodin a 15 minut. No a to také znamená, že je dohlasováno o pondělní vinyl. Jak to dopadlo? Na našem Facebooku hlasování vyhrála skupina z Hanspaulky, jmenuje se Tata Boys a přijde s nejnovějším albem v původním snění. Dejte si ho tedy dneska s námi z dvou vinylů po 21. hodině na Rádiu Praha. No a příští hlasování, v něm budou dvě londýnské hvězdy 90. let. Blondětá Dido a LP No Angel, které vyšlo 1. června 1999 a na něm hity jako Here With Me, Thank You nebo Hunter. No a pak kapela začátku dekády, konkrétně tohle album vyšlo v dubnu 1990. Jsou pod ním podepsaný London Beat a jmenuje se In The Blood. Na něm je i jedinečný hit I've Been Thinking About You. Od zítřka tedy hlasujeme na našem Facebooku a těšíme se na každý váš hlas. Teď se podíváme také na silnice, začneme Štěrboholskou spojkou směrem na Lanový most, tam je silnější provoz ke sjezdu na Průmyslovou, Vekbelské směrem na D8 se popojíždí v Klíčovském kopci, v Bělohorské jsou obousměrné kolony před Vypichem na necelých 10 minut. Na Nuselském mostě zůstává kolona také na téměř 10 minut, Ječná je plná v celé délce, a v plzeňské centra na křižovatce s Práchnerovou řeší nehodu uprostřed křižovatky, je tam omezený průjezd a brzdí to hlavně pod Bělohorskou směrem k plzeňské. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. Pátý je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farna, Perpetuum Mobile. Třetí jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička... Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: Lullaby Cure s námi na rádiu Praha, i když je trošičku předčasně na ukolébavku. 13.31, my pro vás máme zprávy s Václavem Millerem.
1: Lékaři z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedlo 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného pojištění. Muž se podle vojenské policie přiznal a přijal 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letou zkušební dobou. Pražský magistrát plánuje za 66 milionů korun koupit od soukromých vlastníků přírodní areál v Uhříněvsi, který v minulosti využívali skauti. Ti by se tam po odkupu měli vrátit a provozovat spolu s Domem dětí a mládeže Centrum pro mládež. Novinářům to dnes po jednání městských radní řekl radní pro školství Antonín Klecanda ze STAN. Pozitivní důsledky dohody USA s Íránem o ukončení války by se podle analytiků měly na čerpacích stanicích v Česku projevit během několika dnů. Paliva by mohla zlevnit až o 2 koruny za litr. Návrat k předválečným cenám zatím očekávat nelze. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to britský premiér Keir Starmer, přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. A v Praze je dnes převážně oblačno s teplotami 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne i všem řidičům. Teď se půjdeme podívat na průmyslovou Plzeňskou anebo na Pražský okruh s Jardou Kolerem.
3: Hezké odpoledne. V průmyslové směrem do Hloubětína se na křižovatce s Objízdnou, tedy za Spalovnou, srazilo nákladní a osobní auto. Doslova před okamžikem nehodu dořešili. Už se jede dvěma pruhy. Kolona od Fashion Areny je na zatím 15 minut. V plzeňské centra na křižovatce s Prachnerovou řeší nehodu prostřed křižovatky. Je tam omezený průjezd a brzdí to hlavně pod Bělohorskou směrem k Plzeňské. A na Pražském okruhu směrem na letiště se jede pomalu od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru k Ořechu. Je to na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, 13 hodin 34 minuty. Historická Vinohradská vodárna se mění ve vzdělávací centrum Hydropolis. Přestavba je zhruba v polovině a my si o tom řekneme víc něco za 10 minut. Teď Lost Frequencies a James Blunt.

0: Stay YouTube s námi na rádiu Praha. Je 13.45. Historická vinohradská vodárna. Tam se právě vydáme, protože přestavba téhle bývalé vodárny na osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba ve své polovině. Tenhle objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších královských vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má vodárně dát nové využití.
1: Teď stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách a budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
2: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé vinohradské vodárny je podle něj zatím stále hrubá stavba.
1: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část. Vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu a pak zase tamhle tou další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven a vylezete prostě dalším točitým schodištěm na ten landscaping, který se nachází nad náma.
2: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
1: Ta stavba už trvá roka půl a ještě tak nějak roka půl to bude trvat. Teďka vlastně se začnou dělat povrchy, interiérové věci a začne se teprve dělat ta expoziční část vlastně. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
2: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové-Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
3: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebič, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně to je taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
2: Částí výstavy ve vodojemu budou živé květiny.
3: Ty se musí sázet jenom v určitém období a mohlo by se stát, že pokud by se ta instalace právě téhle, řeknu, živé expozice spozdila o nějaké měsíce, tak ty květiny prostě, je to příroda a přírodě neporučíme, takže by mohly opadat a tím pádem celé jedno vegetační období by přišlo na zmar.
2: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
4: Získáme nový veřejný prostor. Získat v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost a i to si myslím, že lidé ocení.
2: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: A jdeme se teď podívat na aktuální dopravu. Začneme Štěrboholskou spojkou směrem na Lanový most. Tady je nadále silný provoz, zpoždění k průmyslové je 10 minut. V Plzeňské z centra na křižovatce s Práchnerovou řeší nehodu uprostřed křižovatky. Je tam omezený průjezd a brzdí to hlavně Poděbradskou směrem k Plzeňské. Ve Vlzonově se jede krokem od hlavního nádraží. Na Nuselském mostě do centra postojíte necelých 10 minut. Na okruhu směrem na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru k Ořechu je to na 10. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
7: Pražský update.

0: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: I had a dream.

0: Národní onkologické centrum v Motolské nemocnici získalo kolaudaci. Otevřít by se mělo na konci srpna. Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k návrhu zákona, který by rozšířil pravomoce finančně analytického úřadu. Soud v Oslu uznal syna norské korunní princezny vinným ze dvou případů znásilnění. Bude převážně oblačno, ojediněle přehánky, teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Stavba Národního onkologického

0: klinického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO už dřív řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Projekt za zhruba 4,5 miliardy korun má z většiny pokrýt evropské financování. Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jím má evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory je ale zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat, říká jeho mluvčí Stefan Fous.
1: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru Moneyval. U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
0: Připomínek dostal rezort stovky. V plánu má taky další schůzku s profesními komorami advokátů, exekutorů a notářů. Těch všech se zákon dotkne. Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest vězení. Soud v Oslu uznal Mariuse Borga Heibyho vinným ve 2 ze 4 případů znásilnění. Syn korunní princezny z prvního manželství většinu obvinění odmítá. Proti verdiktu se odvolá.
2: 29letý.
3: Počet medailí, počet umístění.

0: 29-letý Marius Borg Heiby se podle verdiktu kromě dvou znásilnění dopustil také domácího násilí, vyhrožování nebo porušování pravidel silničního provozu. K několika méně závažným činům se během vyšetřování přiznal, že spáchal znásilnění, ale dlouhodobě odmítá. Heiby formálně není členem královské rodiny, je synem korunní princezny Mette Marit z prvního manželství a není tak ani možnost, že by nastoupil na trůn. Obvinění společně s informacemi, že jeho matka udržovala kontakt s americkým odsouzeným kuplířem Jeffreym Epsteinem, ale způsobila výrazný propad důvěry Norů v královskou rodinu. Ta odmítla dnešní verdikt komentovat. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuxa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debl kajak. Jakub Špicar a Daniel Hlava si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéf trenér reprezentace Pavel Hotmar.
2: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
1: Další velkou akcí je mistrovství světa, které na konci srpna pořádá polská Poznaň. Bude převážně oblačno, ojediněle přehánky, večer bude oblačnost ubývat a teploty 19 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: S Jardou Kollerem teď míříme na silnice, abychom zjistili, kde jsou desetiminutovky, které vás drží. Jardo?
5: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště se jede pomaleji od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru. K Ořechu je to na 10 minut. Podobně na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Tam je nadále silný provoz, zpoždění průmyslové zhruba 10 minut. V plzeňské z centra na křižovatce s Prachnerovou stojí nabourané auto. Uprostřed křižovatky je tam omezený průjezd a brzdí to hlavně pod Bělohorskou směrem k plzeňské. A v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pěkné odpoledne a dobrý den. 14 hodin a nějaká ta drobná minuta. V téhle hodině Eva Farna. Kněžinky, co má, co má se... Matt Simons. Nico Santos. A nebo Alvaro Soler, ať se vám daří.
7: Rádio Praha. A Olda Burda.
8: A Olda Burda.

0: Catch and Release, Matt Simon, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Pojďme si udělat výlet teď do pražského Klementýna. Mimochodem, byli jste tam někdy? V Klementýnu je totiž nejstarší meteorologická stanice na našem území a zároveň s nejdelším nepřerušeným měřením ve střední Evropě už od roku 1775. Pokud byste chtěli vidět, jak tyhle přístroje dnes vypadají a jak vypadaly dříve, možná bude fajn podívat se na naše stránky. Tam najdete fotky a například tam najdete i odpověď na otázku, jaké teplotní rekordy byly v Klementinu naměřeny a který měsíc je vůbec nejteplejší. Takže to všechno na praha.rozhlas.cz.
1: Na pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár. Schořil

0: Na okruhu směrem na letiště regulují provoz, v tunelech brzdí se u Vesce, na 3. kilometru zpoždění je 15 minut za sjezdem na Ořech. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je nadále silný provoz, zpoždění k Průmyslové zhruba 10 minut. V Plzeňské z centra na křižovatce s Práchnerovou stojí nabourané auto uprostřed křižovatky, je tam omezený průjezd a brzdí to hlavně Poděbradskou směrem k Plzeňské. Z Bělohorské z centra je fronta před Vypichem 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Lighthouse Family nás přivedli ke 14. hodině a 30. minutě. Na rádiu Praha pro vás máme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla od státu získat 5 miliard 740 milionů korun. To je o 1 miliardu míň, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by pak příští rok měl od státu dostat zhruba 2 miliardy korun, což je oproti letošku o 350 milionů korun míň. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že změny způsobí větší tlak na efektivitu médií. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, které jsou hrazené zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce, informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a v úterý. Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji na úvod turnaje v Nottinghamu Terezu Valentovou 2x6-3. Ve stejné fázi se utkají také Sara Bilek s Karolínou Plíškovou. Nikolu Bartuňkovou čeká první zápas turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové. Dnes má být převážně oblačno, ojediněle přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat, teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme se podívat na aktuální dopravu. Jarda Koller nám řekne, kde přibrzdíte i na 15 minut.
3: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silnější provoz od D11 k Průmyslové, je to na necelých 15 minut. Ve Kbelské směrem na D8 u nájezdu z Novopatské řeší nehodu, je tam krátká kolona v Klíčovském kopci. Ve Vilzonově se jede pomalu od Bulhara a Nuselský most je plný směrem do centra, zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 33 minut. Za chviličku s náma Leny nebo Siena Spiro. Dál taky Petr Jungmann, který přinese přehled o tom, co se stalo 15. června.

0: Dobrý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Oregonská smlouva mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií určila přesně před 180 lety v roce 1846 49. stupeň zeměpisné šířky jako hranici mezi Spojenými státy a Kanadou. Jinak Praha leží ještě o stupeň a kousek víc na sever než tato hranice. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev Tu-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
4: Jak vás mohli vzít na policii? Teď máte 11 prstů.
3: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
4: 11.
3: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. V roce 1881 se narodil francouzský konstruktér helikoptéry Paul Corny. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
5: Jdeme na východní část okruhu směrem na Lanový most. Je tam silnější provoz od D11 k Průmyslové, je to na 10 minut. Ve Velzonově se jede pomalu od Bulhara. Nuselský most je plný směrem do centra, zdržení 10 minut. V Plzeňské z centra na křižovatce s Prachnerovou překáží nabourané auto. Uprostřed křižovatky brzdí to hlavně pod Bělohorskou směrem k Plzeňské. Ve Kvelské na D8 je silný provoz v celé délce, nejvíce popojíždí v Klíčovském kopci. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Black or White, Michael Jackson, teď je 15 hodin, s vámi je Rádio Praha a s námi je teď i Denisa Žižková, protože přinesla aktuální zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: Vláda schválila zrušení poplatku pro Českou televizi a Český rozhlas. Ze státního rozpočtu jim dá dohromady o 1 400 000 000 korun míň. Řidiči v Praze by měli od července počítat s uzavřenými sjezdy a nájezdy na Kbelskou ulici. Izraelská armáda se nehodlá stáhnout z Libanonu ani po podpisu dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Bude převážně oblačno, ojediněle přehánky, teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 000 000 000 korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
0: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Při opravě Kbelské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pracovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopatskou. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze dvou pruhů v každém směru na jeden, říká náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Myslím, že bychom měli doporučit využívání Kbelské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
0: Kbelská ulice nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Její oprava má stát zhruba 600 milionů korun. Izrael nestáhne své vojáky z Libanonu ani po podpisu americko-íránské dohody, prohlásil to izraelský ministr obrany Yisrael Katz. Podle dostupných informací přitom chystané memorandum mezi Washingtonem a Teheránem obsahuje i zastavení bojů na libanonské frontě. Izrael není součástí

0: jednání a podle členů vlády se necítí podmínkami americko-íránských dohod vázaný.
1: Libanonské úřady varují obyvatele jihu země před spěšnými návraty do jejich domovů. 3,5 měsíce trvající válka vyhnala z měst a vesnic přes 1 000 000 Libanonců. Izraelská invaze a bombardování si vyžádali 3 700 obětí. Podle izraelské armády jsou mezi mrtvými převážně příslušníci Hizbaláhu, zemřela ale i řada civilistů. Teherán a Washington se dohodli na podpisu memoranda o porozumění příští pátek v Ženevě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že s podpisem dokumentu skončí veškeré boje a do měsíce se Hormuzský průliv otevře pro všechny lodě. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: 20-letý český tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. Menšík bude v týmu společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem. Čekejte dnes převážně oblačno, přeháňky, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A je tady Jarda Koller s aktuální dopravou. Jardo.
4: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Za sjezdem na Jesenici poprvé zastavíte kolem 2. kilometru, zdržení kolem 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, k Průmyslové se zdržíte 10 minut. V Plzeňské z centra na křižovatce s Prachnerovou přikáží nabourané auto. Uprostřed křižovatky to teď nakládají na odtah. Brzdí to hlavně pod Bělohorskou směrem k Plzeňské. A začala regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Popojíždí se z Holešoviček. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne a dobrý den po 15. hodině. Ano, s vámi Rádio Praha. Všechno nejlepším vítkům k dnešnímu svátku je 15. června. A navíc dneska je den novoluní, takže i když jsme uprostřed června, je fajn s něčím třeba začít. No a u nás budou Leony a Kolumsko. Baby, won't you stay for a minute, stay for a day. Taky Kato. A nebo Fifth Harmony. Ať se vám daří a máte báječné pondělí.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Nejvíc je tu v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha v 15 hodin a 15 minut. Už jste byli na výstavě roku na Pražském hradě. Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění, kde je mimo jiné vystaven i ostatkový kříž Karla IV. Z ostatky, jako je například část kříže Ježíše Krista, hřeb z ukřižování a jiné věci. Tahle výstava potrvá ještě do 26. července. No a pokud byste se o ní chtěli dozvědět další podrobnosti, určitě se podívejte na naše stránky na praha.rozhlas.cz. A spolu s Jardou Kollerem se teď podíváme nejen na Pražský okruh.
1: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Za sjezdem na Jesenici poprvé zastavíte na 81. kilometru zdržení kolem 20 minut za Ořech. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, k Průmyslové se zdržíte 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zesílil provoz, pomaleji se jede od Spořilova za Lanový most. Ve Kbelské směrem na D8 je také silný provoz v celé délce, nejvíce se popojíždí v Klíčovském kopci a pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské kolonou hlásíte z Holešoviček. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
4: Pas

0: The Weeknd nás přenesl na rádiu Praha ke zprávám v 15.30 s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Český rozhlas by v případě přijetí zákona o financování médií veřejné služby podle ředitele Reného Zavorala musel propustit 150 až 200 lidí. Přijde o 411 milionů. V pražských Dolních Měcholupech vznikne nový školní areál, kde bude mateřská, základní i střední škola s celkovou kapacitou 1170 žáků. Areál bude koncipován jako vzdělávací kampus, který nabídne mimo jiné venkovní učebny, sportoviště nebo jídelny. Projekt za zhruba 1 160 000 000 korun bez DPH dnes schválili pražští radní. S výstavbou by mohli dělníci začít na začátku příštího roku. Pražský magistrát plánuje za 66 milionů korun koupit od soukromých vlastníků přírodní areál v Uhříněvsi, který v minulosti využívali skauti. Po odkupu by se tam měli vrátit a provozovat tam spolu s Domem dětí a mládeže Centrum pro mládež. Novinářům to dnes po jednání městských radních řekl radní pro školství Antonín Klecanda ze STAN. Nový web nabízí interaktivní mapu pražských kamenů zmizelých i možnost patronství nad kameny. V polovině června budou v Praze položeny další mosazné kameny, připomínající oběti nacistické perzekuce před domy, kde tito lidé žili. Počet těchto kamenů v Praze letos přesáhne 1000. Zítra bude polojasno až jasno, od západu postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přeháňky nebo občasný déšť a teploty 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se jdeme podívat také na aktuální dopravu a pojďme na to právě teď.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letišti regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují už před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Osobními auty čekejte zhruba 15 minut navíc za sjezd na Ořech. V Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce. Povltavská se zaplnila směrem k Blance. Popojíždí se z Balabenky k odbočce na Bulovku. Z Nuselského mostu se táhne fronta celou Legervou k muzeu. Je to na 20 minut. Na Štěrboholské i jižní spojce jsou obousměrné fronty před Průmyslovou od Spoře a také od Běchovic. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem, je to na více než 10 minut a Radlická směrem na Smíchov se zaplnila, krokem se jede od tramvajového obratiště k Dobříšské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den, 15 hodin 35 minut, s vámi je Rádio Praha. No a my se budeme věnovat dopravě. Od 2. července bude průjezdná Kbelská, v každém směru jen jedním pruhem začne její kompletní oprava a my se tomu budeme věnovat za 10 minut. Teď jsou tu Support Lesbians.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 15 hodin, 44 minut. Takový je aktuální čas. Rekonstrukce k Belské v Praze začne 2. července. Datum dnes potvrdilo vedení Prahy a silničářů. Řidiči se musí připravit na zdržení a další komplikace. Budou například uzavřené všechny sjezdy a nájezdy do opravovaného úseku. Podrobnosti má od pražského magistrátu náš kolega Petr Kastner. Petře, vítej ve vysílání.
1: Hezký den. Provoz na Belské ulici má být při její opravě takzvaně tunelový. To znamená, že řidiči na ní sice budou moct vjet, ale vyjedou až na konci, jako kdyby byli v tunelu. Pokud tedy například najedou z Novopatské, tak vyjedou až u Cínovecké. Zatímco teď jsou v každém směru dva pruhy, v průběhu oprav budou lidé muset počítat s omezením dopravy pouze na jeden pruh v každém směru. Silnice nahrazuje chybějící úsek Pražského okruhu a podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů dojde ke snížení její kapacity o 40%.
2: Myslím, že bychom měli doporučit využívání k Belské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
1: Pro nákladní dopravu budou vyznačené taky objízdné trasy dál od Prahy, například mezi dálnicemi D8, D10 a D11.
0: S jakými dalšími opatřeními budeme jako řidiči muset počítat?
1: Řidiči se nedostanou například ze Satalic na Novopatskou a tamní obyvatelé budou muset do města jezdit přes Vinoř. Tam technická správa komunikací umístí semafory, kterými bude regulovat počet aut přijíždějících po Mladoboleslavské do centra města v případě dopravní přetíženosti. Opatření budou po celou dobu stavby stejná, dopravní inženýři by je měnili pouze v případě větších komplikací.
0: A pojďme připomenout, proč musí stavaři k Belskou opravit.
1: Kbelská nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy a podle zástupců technické správy komunikací i hlavního města je silnice ve velmi špatném stavu. Na vozovce jsou například výtluky, ale problém podle nich byl taky s vyskakováním poklopů kanálů v zimě. Dělníci kompletně opraví skoro 3 kilometry dlouhý úsek. Rekonstrukce by měla stát zhruba 600 milionů korun a práce skončí 15. srpna.
0: O chystané opravě k Belské jsme mluvili s kolegou Petrem Kastnerem. Petře, díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a jdeme se podívat na to, jak to vypadá i v jiných pražských ulicích a jestli zavítáme na Kbelskou, to je otázka.
3: Zavítáme nejprve ovšem na Pražský okruh, hezké odpoledne. Na okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony se zastavují za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Osobními auty čekejte zhruba 15 minut navíc za sjezd na Ořech. Ve Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce. Povltavská se zaplnila směrem k Blance, popojíždí se z Balabenky k odbočce na Bulovku. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, plné jsou Holešovičky směrem do centra. Z Nuselského mostu se táhne fronta celou Legerovou k muzeu, je to na 20 minut. Na Štěrboholské i Jižní spojce jsou obousměrné fronty před Průmyslovou od Spořilova a od Běchovic. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem, je na více než 10 minut a Radlická směrem na Smíchov se zaplnila, krokem se jede od tramvajového obratiště k Dobříšské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamě.

0: Hity, doprava, informace a s námi teď je Moloko na rádiu Praha. Máme 16 hodin, Denisa Žižková ve studiu, zprávy připravené.
1: Hezké odpoledne.

0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Vhození drogy jinému člověku do pití by nově mohlo být trestné. Hrozit by za to mohlo až 10leté vězení. Slovensko a Indie plánují spolupráci ve zbrojařském a jaderném průmyslu. Narendra Modi navštívil Bratislavu jako první indický premiér. Zítra bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru přehánky, teploty 21 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun. Český rozhlas asi o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánské praktiky a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU ČSL využije opozice všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
2: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií řekli, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné. Rozhodla o tom vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhé osobě do pití uspávací látku. Pachatelé to dělají třeba proto, aby omámeného člověka okradli nebo sexuálně napadli. Za takové podání omamných látek má nově hrozit až 10leté vězení, řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
3: Je odstupňovaná míra postihu od jednoho roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
0: Novinkou se teď začne zabývat sněmovna. Indický premiér Narendra Modi dnes poprvé v historii navštívil Slovensko. S premiérem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích nebo nových technologiích. Obě země zároveň oznámily posílení vzájemných vztahů. Modi také pozval Fica na návštěvu Indie.
4: Slovenský premiér Fico vyzdvihl především možnosti spolupráce ve zbrojním průmyslu. Potenciál je ale podle něj i v dalších odvětvích.
5: Oblast výměny zkušeností, pokud jde o digitalizaci a využívání umělé inteligence.
4: Slovensko pak Indii nabízí své znalosti v oblasti jaderné energetiky. To premiér Modi ocenil.
6: Civilní jaderná energie je jednou z hlavních priorit obou zemí. Chceme v této oblasti posílit spolupráci firem i průmyslu.
4: Slovenská diplomacie označuje návštěvu za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vztazích s Indií za poslední roky. Očekává především navýšení vzájemného obchodu. Loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Druhý zápas českých fotbalistů na světovém šampionátu proti Jihoafrické republice bude pískat.

0: Americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa bude řídit jako teprve druhá žena. Počasí bude zítra ráno polojasné až jasné, od západu postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přeháňky nebo občasný déšť a teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Tak kde se zdržíte, kde naopak projedete v pohodě? Pojďme se na to mrknout.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony se zastavují za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru osobními auty. Čekejte zhruba 20 minut navíc za sjezd na Ořech. Ve Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, zpoždění 10 až 15 minut. Povltavská se zaplnila směrem k Blance, popojíždí se z Balabenky k odbočce na Bulovku. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, plné jsou Holešovičky směrem do centra. Z Nuselského mostu se táhne fronta Legerovou ulicí k muzeu, je to na 20 minut. Na Štěrboholské i jižní spojce jsou obousměrné fronty před Průmyslovou od Spořilova a od Běchovic. V Bělohorské z centra stojí před Vypichem kolona, je na více než 10 minut a před ohradou jsou kolony ze všech směrů, popojíždí se zejména od Vinohradské ulicí Jana Žilivského nebo také v ulici pod Krejcárkem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha i po 16. hodině a konkrétně s námi Sigma, Leona Lewis nebo UDG. A právě teď to budou Imagine Dragons, ať se vám líbí.
1: Rádio Praha a Olda Burda.
5: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Poslední hlasování je na našem Facebooku, a to sice vinylové hlasování, bylo uzavřeno dnes ve 12 hodin. No a vyhrála skupina z Hanspaulky Tata Boys s nejnovějším albem V původním sněním. Dejte si ho tedy dneska s námi z dvou vinylů po 21. hodině na Rádiu Praha. No a příští hlasování už zítra, proti sobě nastoupí dvě londýnské hvězdy 90. let. Blondětá Dido a LP No Angel, které vyšlo 1. června 1999, a hity jako Hear It Me, Thank You nebo Hunter. No a pak kapela začátku dekády, konkrétně to album vyšlo v dubnu 1990. Jedná se o London Beat s albem In The Blood. Na něm je jedinečný hit I've Been Thinking About You. Od zítřka hlasujeme na našem Facebooku a těšíme se na každý váš hlas. A teď jdeme také na aktuální dopravu, kde to vázne.
1: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz. V tunelech kamiony se zastavují za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru osobními auty čekejte zhruba 20 minut navíc za sjezd na Ořech. Na okruhu je tradičně silný provoz i ve směru na D1. V koloně se jede mezi dálnicí D5 a Ořechem. Ve Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, zpoždění 10 až 15 minut. Povltavská se zaplnila směrem k Blance, popojíždí se z Blabenky k odbočce na Bulovku. Pokračuje regulace provozu na do Blanky z Nové Povltavské, plné jsou kvůli tomu Holešovičky směrem do centra. Z Nuselského mostu se táhne fronta celou Legerovou k muzeu, je to na 20 minut. Na Štěrboholské i jižní spojce jsou obousměrné fronty před Průmyslovou od Spořilova a od Běchovic, zpoždění kolem 10 minut. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem, je na více než 10 minut, a před ohradou jsou kolony ze všech směrů. Popojíždí se už od Vinohradské ulicí Jana Žilivského nebo také v ulici pod Krejcárkem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 16.30 a zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeju dobré odpoledne. Stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motola Homolka získala na konci května kolaudaci. V areálu se propojí ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostická pracoviště, operační sály, laboratoře i zázemí pro klinické studie a vývoj moderní léčby. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem schválenou dohodu. Přijal tak 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letou, tedy maximální možnou zkušenou duševní dobou. Radnice Prahy 3 prověřuje podle deníku N podnájem v bytě, který si pronajímá vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Je v něm evidovaná, ona ani její rodina tam ale nebydlí. Využívají ho 2 studentky ze Slovenska. Městská část má proto podezření na nepovolený podnájem, za který hrozí až výpověď z nájmu. Bárta uvedla, že studentky za byt nic neplatí. Premiér Andrej Babiš ANO na otázky serveru neodpověděl. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek 2 opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Zítra bude polojasno až jasno, od západu postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přeháňky nebo občasný déšť a teploty 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to je s pohledem na silnice, co nám říká?
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Kolonu čekejte od Vestce ze 3. kilometru, zpoždění 15 minut za Ořech. Na okruhu je tradičně silný provoz i ve směru na D1. V koloně se jde mezi dálnicí D5 a Ořechem. V Dobříšské směrem na Barandovský most se srazila 2 auta. Blokují pravý pruh zhruba v polovině mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem. Regulují kvůli tomu provoz. Ve Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, zpoždění 10 až 15 minut. Pokračuje regulace provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, plné jsou kvůli tomu Holešovičky, do centra také Povltavská směrem z Balabinky. V Radlické je to k Dobříšské od obratiště na 20 minut. Z Nuselského mostu se táhne fronta celou Legerovou k muzeu 20 minut, na Štěrboholské jižní spojce jsou obousměrné fronty před Průmyslovou od Spořilova a od Běchovic, zpoždění kolem 10 minut. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem, je na více než 10 minut a před ohradou jsou kolony ze všech směrů. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 16.35 už za chviličku se podíváme na pražské typy Jirky Štefla. Teď jsou tu Maroon 5.

0: Robbie Williams s námi na rádiu Praha je 16.45 a to je přesně čas, kdy se podíváme na pražské typy Jirky Štefla.
1: Party, aktivní pohyb, piknik a červnový podvečer s přáteli a rodinou. Tohle a mnohem víc je pražská štafeta. Start a cíl 5-kilometrových úseků Stromovkou je na výstavišti, odkud běžci zamíří přímo do zelené oázy klidu. Jestli jste nesestavili štafetu, tak můžete na místě fandit běžcům. Běhy pro děti začínají v 17 hodin, hlavní závod pak o hodinu později. A nebo se vydejte do letního kina, otevřeli ho v areálu Pragovky. V úterý večer tam uvidíte Oscarový snímek Pan nikdo proti Putinovi. Ten sleduje příběh ruského učitele Pavla Talankina z malého města, který se po ruské invazi na Ukrajinu ocitá uprostřed propagandistického tlaku ve školství. Ruský systém po něm vyžaduje natáčení materiálu pro státní instituce. Talankin se ale rozhodne záznamy tajně uchovat a vyvést z Ruska, aby vydal svědectví o tom, jak propaganda a válka postupně proměňují každodenní život. Film Pan nikdo proti Putinovi začíná v Pragovce v úterý ve 21.30. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Je tu také Jarda Koller a pohled na aktuální dopravu. Jardo?
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Kolonu čekejte od Vestce ze 3. kilometru, zpoždění 15 minut za Ořech. Na okruhu je tradičně silný provoz i v opačném směru. V koloně se jede mezi dálnicí D5 a Ořechem. V Dobříšské směrem na Barandovský most se srazila dvě auta, blokují pravý pruh zhruba v polovině mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem, regulují kvůli tomu provoz. V Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, zpoždění 10 až 15 minut. Plné jsou Holešovičky do centra, také Povltavská směrem z Balabenky. V Radlické je to k Dobříšské od obratiště na 20 minut. Z Nuselského mostu se stále táhne fronta celou Legerovou ulicí k muzeu, je to na 20 minut. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem je na více než 10 minut. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona už za magistrálu na téměř 15 minut a v ulici k Barandovu se popojíždí před okruhem téměř od akvaparku. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Jasno, postupně přibývání oblačnosti a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Za zásah do nezávislosti obou médií je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO dnes schválila zrušení poplatků a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy míň, než letos vyberou na poplatcích. Podle Kupky to znamená na faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
2: Chci jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
0: Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji, tím snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Český plán na zapojení už dřív schválila Evropská komise a Rada Evropské unie. Peníze z půjčky se nezapočítají. Vítávají doplnění závazků NATO na výdaje za obranu. Odborníci v Kyjevě zjišťují rozsah poškození v Kyjevsko-Pečerské lávry, která byla poškozena při nočním ruském vzdušném úderu. Klášterně jeskyní komplex je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V Kyjevě při masivním ruském raketovém a dronovém útoku zahynulo 5 lidí a 35 bylo zraněno, včetně 2 dětí a těhotné ženy, oznámili kyjevské úřady.
3: Rozsah poškození přijel do Kyjevsko-Pečerské lávry zjišťovat i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě slíbil vládní finanční pomoc na opravy. Při útoku shořela část střechy Uspenského katedrálního chrámu a poškozeny byly 4 další historické objekty. Zelenský to označil za největší ruský zločin proti křesťanství. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že klášter zasáhla vadná raketa amerického systému Patriot. Vyšetřovatelé ale na místě našli zbytky ruského dronu Geraň 2. Podle ředitele muzea Lávry Maxima Ostapenka dron nesl zápalnou směs a na klášterní komplex zaútočil zcela záměrně. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Pražské Helena Královce se rozhodne o mistrech národní basketbalové ligy. 7. finále mezi Nymburkem a Pardubicemi začne za necelou půl hodinu. Rozhodující duel se v nejvyšší soutěži bude hrát poprvé od roku 2003. Nymburk útočí na 21. titul. Pardubice můžou v samostatné české historii triumfovat poprvé. Ráno zítra bude polojasno až jasno, od západu postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť a teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále je s námi taky Jarda Koller, který v dopravním infocentru sleduje vše důležité na silnicích v Praze a okolí. Jardo, pěkné odpoledne, jak to vypadá?
5: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na D1 regulují provoz v tunelech. Kolonu čekejte od Vestce ze 3. kilometru, zpoždění 15 minut za Ořech. Kamiony postojí déle. Na okruhu je tradičně silný provoz i ve směru na D1. V koloně se jede mezi dálnicí D5 a Ořechem. A v Dobříšské směrem na Barandovský most řeší nehodu v pravém pruhu za tunelem Mrázovka na půli cesty mezi Zlíchovským tunelem. Regulují kvůli tomu provoz směrem na Barandovský most. Plné jsou kvůli tomu Holešovičky do centra, také Povltavská směrem z Balabenky. V Radlické je to od obratiště k Dobříšské na 20 minut. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 se srazila 3 auta, blokují pravý pruh. Je tam kolona z Rohanského nábřeží od Negrelliho viaduktu. Ve Kbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, zpoždění 10 až 15 minut. Z Nuselského mostu se táhne fronta celou Legerovou k muzeu, je to na 20 minut. A na jižní spojce před Barandovským mostem kolona už za magistrálou na téměř 15 minut. A ještě ulice k Barandovu, tam se popojíždí před okruhem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

přátelé, krásný pondělní den, večerní Praha je tady a s ní v příštích minutách taky Douči. I Taylor Swift. Je 17 hodin 5,5 minuty, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: 17 hodin a téměř 15 minut, dnes je 15. června, slaví se Světový den větru, venku celkem pěkně fouká, no a oslava je to taková, která upozorňuje na potenciál větrné energie v boji proti změně klimatu. Dnes je také Světový den proti násilí na seniorech, byl vyhlášený OSN a má za cíl bránit práva a důstojnost starších lidí. A jen tak mimochodem, v roce 1215 podepsal anglický král Jan Bezzemek Magna Chartu Libertatum, základní dokument omezující panovnickou moc a definující rovnost před zákonem. No a pokud byste chtěli vědět, koho najdete v kalendáři, tak nezapomeňte, že dnes má svátek Vít. Tak přejeme všechno nejlepší. Vracíme se také na silnice. Vše důležité tam sleduje pro nás Jarda Koller. Jardo, jak to vypadá?
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolonu čekejte od Vestce ze 3. kilometru, zpoždění 15 minut za Ořech. Na okruhu je tradičně silný provoz i ve směru na D1. V koloně se jede mezi dálnicí D5 a Ořechem. V Dobříšské směrem na Barandovský most vyšetřují nehodu v pravém pruhu za tunelem Mrázovka. Regulují kvůli tomu provoz směrem na Barandovský most. Plné jsou kvůli tomu Holešovičky do centra. V Radlické je to k Dobříšské od obratiště na 20 minut. Popojíždí se i směrem Anděla. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 se srazila 3 auta, blokují pravý pruh, je tam kolona z Rohanského nábřeží, zdržíte se přes 10 minut. V Egbelské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce, zpoždění 10 až 15 minut. Legerova je plná v celé délce a v ulici k Barandovu se popojíždí před okruhem téměř od akvaparku, zdržení 1/4 hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Stále je s vámi pondělní večerní Praha, teď se zprávami v 17:30, přináší je Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala na konci května kolaudaci. V areálu se propojí ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostická pracoviště, operační sály, laboratoře i zázemí pro klinické studie a vývoj moderní léčby. V tiskové zprávě o tom informovala stavební společnost GEMO. Po chladnějším začátku týdne se v Česku postupně oteplí. Pátek a víkend budou tropické. Teploty by mohly dosáhnout až 35 stupňů Celsia. Koncem týdne mohou obyvatelé zejména ve větších městech zažít i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déště nebo přehánky meteorologové čekají v úterý a ve středu. Letní teploty v průměru kolem 25 stupňů Celsia vydrží podle dlouhodobého výhledu počasí i do konce června a na začátku prázdnin. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. V šestičlenném týmu 16. hráč světového žebříčku podle dnešního prohlášení organizátorů doplnil s Italem Flaviem Cobolim už jisté účastníky Španěla Carlose Alcaraze a Němce Alexandra Zvereva. S ním Menšík nedávno bojoval v semifinále Roland Garros. Soutěž bude na konci září hostit Londýn. Zítra ráno bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne večer místy přehánky nebo občasný déšť a teploty 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace, přináší je Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před sjezdy na Ořech od Lohkova z 15. kilometru i od dálnice D5 z 22. kilometru s držením kolem 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice. Ve Kbelské se jede pomalu z Hloubětí náš k nájezdu na Cínoveckou. V Radlické směrem na Smíchov je kolona od obratiště tramvají k Dobříšské. Na 20 minut krokem se jede i směrem z Anděla. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 řeší nehodu 3 aut, blokují pravý pruh, je tam kolona z Rohanského nábřeží. Zdržíte se přes 10 minut a pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Fronta stojí z konce Liberecké. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 17:30 a pondělní večerní Praha pokračuje. Historicky největší zakázka na českých železnicích, tak zástupci Prahy a Středočeského kraje mluví o soutěži na nákup a provozování velkokapacitních elektrických vlaků od konce roku 2029. Jaké společnosti se o ní uchází, to si povíme už za chvíli. A nechybí ani kapela Muse. Nebo Eva Farna a skupina Mirai.
6: Je to tak správně, jen se neumím učet, ještě to někde najdu tvoje.
0: Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Už za pár vteřin bude 6:15, přejeme krásný pondělní den. O provozování vlaků po roce 2029 na elektrifikovaných tratích v Praze a okolí mají zájem České dráhy a RegioJet. Dnes to odhalili zástupci Metropole a Středočeského kraje. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní soupravy na příměstských spojích. A ve studiu už je se mnou náš redaktor Josef Beneda s podrobnostmi. Pepo, zdravím tě.
1: Hezký den. Tender vypsala Praha a Středočeský kraj loni v únoru. Dopravci v něm soutěžili jak o provozování těchto spojů, tak o samotný nákup nových moderních souprav. Zpočátku se do soutěže zapojily společnosti RegioJet, České dráhy a Arriva. Ta se ale nakonec o tender neuchází. Zástupci Prahy a Středočeského kraje dnes odhalili, že České dráhy nabídly cenu zhruba 165 miliard korun. To je asi o 18 miliard méně, než nabídl druhý RegioJet. Hlavním kritériem soutěže byla cena, takže v tuto chvíli mají větší šanci získat zakázku České dráhy. Úředníci ale ještě musí nabídky vyhodnotit, třeba z právního nebo ekonomického hlediska. Finální podpis smlouvy chce vedení Prahy a Středočeského kraje stihnout do konce letošního roku.
0: Jaké vlaky by tedy měly nově v Praze a Středočeském kraji jezdit?
1: Konkrétně se jedná o elektrické soupravy typu EMU 400, které mají kapacitu 380 míst k sezení. Vlaky musí být moderně vybavené. Například v nich musí být bezdrátové nabíječky, zásuvky u sedadel, klimatizace, nájezdové rampy pro handicapované a matky z kočárky a tak dále. Praha a Středočeský kraj se závazně objednali zhruba 60 jednotek. Dalších asi 70 souprav by mohli případně doobjednat. Dopravci si mohli vybírat mezi 4 výrobci: plzeňskou Škoda Group, německým holdingem Siemens, švýcarskou firmou Stadler a francouzským Alstomem. Jakého výrobce se České dráhy a RegioJet vybrali zástupci Prahy a Středočeského kraje, zatím neprozradili.
0: Ještě prozrať, na kterých tratích budou nové soupravy jezdit a kdy bychom se jich mohli dočkat?
1: První vlaky by měly po roce 2030 jezdit na elektrifikovaných tratích mezi metropolí a největšími městy Středočeského kraje. Například je tak dopravci nasadí na spoje do Berouna, Českého Brodu, Kolína a Kutné Hory. Železničáři také v současnosti modernizují trať do Kladna a budou stavět nové napojení na letiště Václava Havla. I tam by měly jezdit nové soupravy EBU 400.
0: O provozování vlaků po roce 2029 na elektrifikovaných tratích v Praze a okolí jsme si povídali s redaktorem Josefem Benedou. Pepo, díky za informace. Hezký den.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: No a my se s kolejí přesuneme na silnice. Tam vše důležité pro nás sleduje Jarda Koller. Jardo, máš slovo.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před sjezdy na Ořech od Lochkova z 15. kilometru a také od dálnice D5 z 22. kilometru. Zdržení kolem 15 minut, ovšem směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalu od sjezdu na Běchovice. Kbelská je plná z Hlubětína až k nájezdu na Cínoveckou. V Radlické směrem na Smíchov je kolona od obratiště tramvají k Dobříšské na 20 minut. Krokem se jede i směrem z Anděla. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 řeší srážku 3 aut, blokují pravý pruh, je tam kolona z Rohanského nábřeží, zdržení přes 10 minut. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, fronta stojí v konce Liberecké a plná je Dobříšská ulice v obou směrech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. 5. je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farna, Perpetuum Mobile. 3. jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: Zprávy.
1: Lidé od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky, rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o víc než miliardu korun.
2: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
3: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
2: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
4: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
2: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali dvě společnosti, říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z Hnutí STAN.
5: České dráhy podali nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
1: České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Uzavřít smlouvu chce vedení Prahy a Středočeského kraje do konce roku. U břehů Ženevského jezera startuje summit sedmi největších ekonomik světa. Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítal ve městě Evian amerického prezidenta Donalda Trumpa, se kterým před oficiálním zahájením summitu jednají o válce na Ukrajině i chystané memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Macron zdůraznil, že mezinárodní koalice v čele s Francií a Velkou Británií je připravená se zapojit do zabezpečení plavby Hormuzským průlivem.
6: Mezinárodní koalice složená z Francie, Velké Británie, Itálie a Nizozemska je podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připravená vyslat do Hormuzského průlivu letadla, válečná plavidla i odminovače. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že připravované memorandum mezi USA a Íránem může stabilizovat celosvětovou ekonomiku. Merz taky zdůraznil, že Rusko nemůže vojensky zvítězit na Ukrajině. Podobně u Ženevského jezera mluvila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
7: Ukrajina drží frontovou linii a dokonce částečně dobývá zpět území.
6: Do jednání ve Francii se v nadcházejících hodinách zapojí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Na atletické zlaté tetře bude v úterý závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Uvedli to na dnešní tiskové konferenci pořadatele ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour. Největší domácí hvězdou bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Zítra ráno bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přeháňky nebo občasný déšť a teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A sledujeme aktuální dění na silnicích, jak to vypadá teď po 18. hodině, to už je otázka na Jardu Kolera.
9: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je stále silný provoz. Nejvíce se popojíždí od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru za Ořech, zpoždění přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Běchovice, ve Kbelské se jede pomalu z Hloubětína až k nájezdu na Cínoveckou. V Radlické směrem na Smíchov je kolona od obratiště tramvají k Dobříšské na 20 minut. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 řeší srážku 3 aut. Blokují pravý pruh, je tam kolona z Rohanského nábřeží, zdržení přes 10 minut. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, fronta stojí z konce Liberecké. Ve Vlzonově se popojíždí od Florence k muzeu a v Bělohorské z centra zůstává kolona před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
10: Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: V Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější,

0: Praha. Pražský update.
1: Dobré pondělí vám všem. Historická vinohradská vodárna se mění ve vzdělávací centrum Hydropolis. Přestavba je zhruba v polovině, detaily uslyšíte už ve 3/4. S Petrem Jungmanem se ohlédneme za tím nejzajímavějším z historie 15. červnového dne. 20 až 40% klíšťat v Praze přenáší boreliózu. Jejich promořenost každoročně zkoumají hygienici. A s nimi vyrazíme do Prokopského údolí. A olomoučtí studenti došli po 2 týdnech do Prahy. Chtěli podpořit financování kultury a nezávislost médií veřejné služby. Tohle téma nabídneme už za chvíli. Pohodový poslech vám přeje Vláda Malošík.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Update. Přejeme krásný pondělní den vám všem. Desítky studentů z Univerzity Palackého v Olomouci dorazili po více než 300 kilometrech do Prahy. Protestním pochodem s názvem Za kulturu, který jim trval zhruba 2 týdny, chtěli upozornit na své obavy financování kultury a médií veřejné služby.
1: Jako boli nás nohy všechny, máme puchýře úplně všude, kde by mohli být. Ale vlastně jako ty pocity byly skvělý. My jsme se z začátku hrozně báli, že budeme jako schánět, jako že dostaneme hejty a že to bude jako blbý.
2: Říká studentka Olomoucké univerzity Palackého Aneška a dodává.
1: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu. A bylo takový hrozně jako milý. Vlastně jako máme asi 3-4 jako negativní ish experiences, kdy prostě ty lidi s námi nějakým způsobem nesouhlasili. Ale ten pochod jako neměl nějaký záměr jako jít do nějakých velkých jako hádek nebo něčeho, my jsme fakt spíš chtěli jako debatovat.
2: V čele pochodu nesli studenti už od Olomouce strašáka, který podle organizátorů měl symbolizovat současnou českou kulturu.
3: Ze začátku byl naprosto syrový, měl jenom hlavu vyrobenou z pytle, s očima, s nosem a na sobě měl kabát, který už byl trošku roztrhlý. A my jsme chodili vlastně po těch jednotlivých městech a nechávali jsme ho nazdobovat, ale postupně, jak jsme kráčeli, tak se spíš ukázalo, že strašák vypadá čím dál tím víc strašidelně.
2: Toho donesli i před úřad vlády, kde studenti ministrům zazvonili budíky. Ty měly symbolizovat snahu probudit vládu. Podle organizátorů jde o výzvu k větší podpoře živé kultury a zachování nezávislosti médií veřejné služby. Zatímco studenti protestovali před úřadem vlády, ministři zrušili koncesionářské poplatky, říká ministr kultury Otto Klempíř Za motoristy sobě.
4: Rušíme tedy zákon číslo 248/2005 sbírky o rozhlasových a televizních poplatcích a nahrazujeme ji zákonem o financování médií veřejné služby.
2: Nový zákon stanovuje částku, kterou Český rozhlas a Česká televize dostanou ze státního rozpočtu. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: Stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích. Jak to vypadá teď po 6:45, řekne Jarda Koller.
6: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je stále silný provoz. Nejvíce se popojíždí od sjezdu na Lohkov z 15. kilometru za Ořech. Zpoždění přes 10 minut. Ve Kbelské se jede pomalu z Hloubětína ke sjezdu na Prosek. V Tišnovském tunelu směrem na Prahu 1 stále řeší srážku 3 aut. Blokují pravý pruh a provoz zeslábl. Je tam už jen kratší kolona. Pokračuje regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Popojíždí se z Holešoviček. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence k muzeu a v Bělohorské z centra zůstává kolona před Vypichem na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte

0: reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Lidí nakažených klíšťovou encefalitidou v Praze loni oproti předchozím roku téměř o čtvrtinu ubylo. Případů boreliozy naopak výrazně přibylo, za což ale podle odborníků může nový systém hlášení od lékařů. Hygienici každé jaro vyrážejí do pražských parků a lesů na sběr klíšťat. Jednou ze sledovaných lokalit je i Prokopské údolí.
2: Minulý rok jsem dvakrát po dvou měsících měl boreliozu, takže uvažuju o očkování.
3: Říká pan Jiří, který bydlí na okraji Prahy a tak chodí do lesa podle svých slov velice často.
2: Všimnul jsem si, že se mi udělal flek na tom místě, kde se to klíště přisálo a byl poměrně veliký, takže jsem šel k lékaři a tam mi sdělili, že je to borelioza.
3: Jak velké riziko nákazy od klíšťat hrozí, to zjišťují hygienici jejich sběrem, takzvaným vlajkováním. Pomocí bílé látky připevněné na tyči probírají trávu, křoví nebo suché listí, jak vysvětluje epidemiolog hygienické stanice hlavního města Prahy Jiří Sýkora.
4: Když se vlastně reaguje na světlo, takže když tam promáchne tou vlajkou, tak si myslí, tam prošel nějaký živočich a vidí ten stín a chytne se toho.
3: Většina klíšťat žádnou nemoc nepřenáší. Jejich promořenost limskou boreliózou se v Praze většinou pohybuje mezi 20-40%. U klíšťové encefalitidy je číslo výrazně nižší, zhruba 1%.
4: Tady máme klíště chycené na vlajce, tak ho patrně vezmeme do pinzety a patrně, abychom nerozmáčkli, ho umístíme do označené skumavky. Koma se občas nechce pustit.
3: Klíšťata se nejčastěji vyskytují v trávě do výšky půl metru. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok je proto dobré nosit do přírody dlouhé kalhoty.
5: Je dobré mít světlé oblečení, protože na tom je to klíště dobře vidět a můžete i v průběhu té procházky ho třeba setřepat. Je dobré používat repelenty, právě i když jste ve městě. Když přijdete domů, tak vyklepat oblečení, ideálně třeba i vyprat.
3: Krátce po procházce může pomoci také sprcha. Klíště se totiž nemusí stihnout silně přisát. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je půl sedmé, s vámi Rádio Praha, přejeme krásný den a přinášíme pražský souhrn. Ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Přeji dobrý podvečer. Kriminalisté zadrželi tři muže a jednu ženu, kteří podle nich v Praze a později ve středních Čechách vyráběli a následně prodávali pervitin. Všem obviněným hrozí až 10 let vězení. V Praze vznikne nové nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší v ulici Vladimírova v Nuslích v Praze 4. Provozovat ho bude příspěvková organizace hlavního města Centrum sociálních služeb Praha. Celkové roční náklady na jeho fungování město odhaduje na zhruba 13 milionů 800 tisíc korun. V denním centru se lidé bez domova budou moci umýt, najíst a využít sociální poradenství. Záměr dnes schválili pražští radní na svém jednání. V pražských Dolních Měcholupech vznikne nový školní areál, kde bude mateřská, základní i střední škola s celkovou kapacitou 1170 žáků. Areál bude koncipován jako vzdělávací kampus, který nabídne mimo jiné venkovní učebny, sportoviště nebo jídelny. Projekt za zhruba 1 160 milionů korun bez DPH dnes schválili pražští radní. S výstavbou by mohli dělníci začít na začátku příštího roku. Pražský magistrát plánuje za 66 milionů korun koupit od soukromých vlastníků přírodní areál v Uhříně vsi, který v minulosti využívali skauti. Ti by se tam po odkupu měli vrátit a provozovat tam spolu s Domem dětí a mládeže Centrum pro mládež. Novinářům to dnes po jednání městských radních řekl radní pro školství Antonín Klecanda ze STAN. Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Novinářům to dnes řekl předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mátl. Novému nástroji dnes při liturgii vedené pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem požehnal jeho předchůdce Jan Graubner. Zítra čekejte v Praze polojasno nebo jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru by se mohly objevit přehánky a teploty 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A vracíme se opět na silnice, jak to vypadá v Praze a okolí, to nám řekne Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště od sjezdu na Lochkov počítejte s kolonou, pomaleji se jede před sjezd na Ořech, zdržení 10 minut, kvůli tomu je i fronta v ulici k Barandovu před sjezdem na okruh. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 je po nehodě 3 aut blokovaný pravý pruh, je tam už jen krátká kolona. Ve Vilzonově do centra se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, pomaleji pojedete od sjezdu na Dolní Počerní. Zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Oregonská smlouva mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií určila přesně před 180 lety v roce 1846 49. stupeň zeměpisné šířky jako hranici mezi Spojenými státy a Kanadou. Jinak Praha leží ještě o stupeň a kousek víc na sever než tato hranice. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
4: Jak vás mohli vzít policii? Teď máte 11 prstů.
3: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
4: 11.
3: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. V roce 1881 se narodil francouzský konstruktér helikoptéry Paul Corny. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

čím dnes tmou, tak se mi

0: Pražský update.
1: Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších Královských Vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má vodárně dát nové využití.
2: Teď to stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách a budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
3: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé Vinohradské vodárny je podle něj zatím stále hrubá stavba.
2: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část, vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu a pak zase tamhle tou další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven.
3: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
2: Ta stavba už trvá roka půl a ještě tak nějak roka půl to bude trvat. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
3: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
4: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně to je taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
3: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
5: Získáme nový veřejný prostor, v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost.
3: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A Jarda Koller má pro nás aktuální dopravní informace.
6: Hezký podvečer na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště od sjezdu na Lehkov. Počítejte s kolonou, pomaleji se jede před sjezd na Ořech. Zdržení do 10 minut, kvůli tomu je i fronta v ulici k Barandovu před sjezdem na okruh. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 je po nehodě 3 aut blokovaný pravý pruh, je tam krátká kolona. V Holešovičkách směrem z centra opatrně při sjezdu k Bulovce, vyšetřují tam kolizi motorky s osobním autem, všechna vozidla stojí mimo jízdní pruhy. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, pomaleji pojedete od sjezdu na Dolní Počernice a v Bělohorské směrem z centra je kolona před Vypichem na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na zítřek bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia a zafouká slabý západní až jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V úterý bude ráno polojasno až jasno, od západu postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia a povane slabý během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 6 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Zprávy.
1: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak poté, co vláda schválila návrh na převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
2: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
3: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
4: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
2: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Za podání návykové nebo omamné látky jinému člověku bez jeho vědomí, třeba do pití, by nově mohlo hrozit vězení. K zavedení nového trestného činu by mohla koalice najít podporu i u opozičních poslanců. Novelu trestního zákoníku dnes vláda poslala do poslanecké sněmovny. S návrhem souhlasí například pirátská poslankyně Barbora Pipášová. Jen trestat ale podle ní nestačí.
5: Ono je potřeba masivně investovat i do prevence. A tady bych jenom ráda podotkla, že přesně tuto prevenci mají na starost běžně adiktologické služby. O to víc mě zaráží, že vláda vytváří totální chaos v politice závislostí.
1: Podle bývalé ministryně spravedlnosti Evy Dekroa z ODS už je ale možné takzvaný drink spiking trestat podle stávajícího zákona. Důležitější je podle ní zaměřit se na větší ochranu obětí a na lepší odhalování těchto případů a usvědčování pachatelů. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr, oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji Terezu Valentovou 6-3, 6-3 a postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do druhého kola. Utkání vyhrála za hodinu a 38 minut. Příště narazí buď na domácí Harriet Dartovou nebo jinou Britku Katie Boultrovou. Zítra bude nejprve polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne místy přeháňky a teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Teď situace po 19. hodině, řekne nám Jarda Koller.
7: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště je silnější provoz kolem sjezdů na Lochkov a Barrandov. Pomaleji pojedete mezi 15. a 18. kilometrem, zdržíte se už jen krátce. V Těšnovském tunelu směrem na Prahu 1 odklízejí následky srážky 3 aut, uzavřený je pravý pruh a výraznější kolona se už netvoří. V ulici v Olešovičkách směrem z centra opatrně při sjezdu k Bulovce. Vyšetřují tam kolizi motorky s osobním autem, všechna vozidla stojí mimo jízdní pruhy. A v Bělohorské směrem z centra krátce postujte před Vypichem a následně Bílou horou. Šťastnou cestu a dobrý večer.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Další červnové pondělí pokračuje a máme téměř 6 minut po 19. hodině. Ve večerní Praze jsou před námi například aktuální tipy pro volný čas. A 7 staletí neměla svatovícká katedrála plnohodnotné varhany. Monumentálního nástroje se svatostánek na Pražském hradě dočkala až letos. Několikaletou cestu od národní sbírky až po první koncert si připomeneme v našem novém týdenním seriálu už za okamžik. A další vybrané songy v příštích chvílích přidá taky Alex Warren. Kapela One Republic.

0: Pondělní večerní Praha je stále s vámi. Na stavbu varhan nestačí být jen hudebníkem, musíte být trochu i architektem, technikem a možná malinko i hodinářem. Právě někoho takového hledali pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověka, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprosto přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou nově svatovítské varhany hotové.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Nejvíc hitů v digitálu. Jen 2 novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. 5. je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farná, Perpetuum Mobile. 3. jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je 2. Sienna Spyro, Material Lover. A 1. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
8: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
7: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.
1: Vím, že už je to dávno,

noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

Kde zpívali ptáci? S vámi je večerní Praha, to byla Terezie Anna Marie a je minuta po 7:30. Kdo si hraje, nezlobí, to se říká. A hra Putování Prahou 2 už nabízí celkem 17 tras, na kterých můžete poznávat současnost i minulost městské části. Loni přibyly trasy Královské Vinohrady, Slavné ženy minulosti a rok 1945. Vyrazit můžete s chytrým telefonem nebo s otázkami vytištěnými na papíře. Podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Jsme v polovině června, dnes je 15. a taky v pondělní večerní Praze pro vás máme pražské tipy. A přináší je Jirka Štefl.
1: Párty, aktivní pohyb, piknik a červnový podvečer s přáteli a rodinou. Tohle a mnohem víc je pražská štafeta. Start a cíl 5-kilometrových úseků Stromovkou je na výstavišti, odkud běžci zamíří přímo do zelené oázy klidu. Jestli jste nesestavili štafetu, tak můžete na místě fandit běžcům. Běhy pro děti začínají v 17 hodin, hlavní závod pak o hodinu později. A nebo si vydejte do letního kina, otevřeli ho v areálu Pragovky. V úterý večer tam uvidíte Oscarový snímek Pan nikdo proti Putinovi. Ten sleduje příběh ruského učitele Pavla Talankina z malého města, který se po ruské invazi na Ukrajinu ocitá uprostřed propagandistického tlaku ve školství. Ruský systém po něm vyžaduje natáčení materiálu pro státní instituce. Talankin se ale rozhodne záznamy tajně uchovat a vyvést z Ruska, aby vydal svědectví o tom, jak propaganda a válka postupně proměňují každodenní život. Film Pan nikdo proti Putinovi začíná v Pragovce v úterý ve 21:30. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Je tady 20. hodina, Rádio Praha je s vámi a přináší vám další zprávy s Denisou Žižkovou. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezký večer. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Stanice Lanovky na pražský Petřín budou bezbariérové. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice a získali svůj 21. ligový titul. Zítra bude nejprve polojasno, později oblačno, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativy.

0: vyjednávání veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu, Český rozhlas o 400 milionů. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Rakušan řekl, že v reakci na rozhodnutí vlády svolal k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
1: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Schválili to radní hlavního města, například v dolní stanici by měly být výtahy pro nástup i výstup z vozu. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun a hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice Nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
0: Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal. Vítězem národní basketbalové ligy je po 21. Nymburk. V rozhodujícím sedmém finále Středočeši v pražské hale na Královce porazili Pardubice 91-74 a sérii vyhráli 4-3. Nymburk tím zakončil úspěšnou samostatnou éru. Od další sezóny se sloučí s pražskou Slavií. Zítra ráno bude polojasno až jasno, od západu postupně oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, v Praze v ulici Za Nadýmačem u křižovatky s ulicí Za Lípou je nehoda osobního auta, které srazilo cyklistu. Nehoda je také v Lukášově ulici, a to u křižovatky s Roháčovou. Tady se srazila dodávka s osobním autem. V Aviatické ulici u terminálu 1 dejte pozor na nehodu dodávky a autobusu. V ulici Pod stadiony nedaleko křižovatky s ulicí Pod Fialkou srazilo osobní auto Srnu. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. No a opatrně taky v ulici Na Labuťce 1 u křižovatky s ulicí Na Labuťce 4 je silnice neprůjezdná kvůli nehodě dvou osobních aut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pondělní večerní Praha pokračuje a je 20 hodin 5,5 minuty. K dnešku patří nejen datum 15. června, ale taky další témata. Odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinné firmy. Těch jsou v Česku tisíce a jak v této hodině uslyšíte, ode dneška mohou žádat o zvýhodněné úvěry na investice do modernizace svého fungování. A už v příštích minutách uslyšíte, že ode dneška platí na Slapské přehradě nová pravidla. Sezóna začala nejen majitelům lodí, ale taky záchranářům a poříční policii. Připomeneme, jak se bezpečně chovat u vody. A s další muzikou nechybí Melky. Ellie Goulding. Nebo skupina Maroon 5. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám hezký poslech.

0: 20:16, večerní Praha stále s vámi, přejeme krásný pondělní večer. Na Slapské přehradě od dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta nařizují pomalou jízdu ve výtlaku v místech, kde může být více plavců a dalších rekreantů. Na Slapech už jsou v pohotovosti také vodní záchranáři i poříční policie.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem teď tedy vyjíždíme na člunu. Od 15. června začínají platit taková ta letní pravidla plavebního provozu.
2: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od náplavky, od hráze Slapské přehrady za rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení.
1: A protože je potřeba připomínat taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z obce Slapy. Dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
3: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták.
4: Každý rok máme kolem 180 až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují koupat, pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol.
5: Co si budeme povídat, ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, spadnou, uklouznou.
1: Dana Frélichová, paní učitelka.
6: Myslím si, že to je plodný nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza, co už jsi se zajímavého dozvěděl?
7: Ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neudělal.
1: A jak je tedy slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas. Radio Praha. Nejvíc hitů.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Tak tyhle dámy jste možná poznali, Kim Wilde a Nena, pěkně to rozbalili v dnešním večeru na Rádiu Praha. Je 20 hodin, téměř 30 minut. Poslední hlasování do vinilu na našem Facebooku vyhrála skupina z Hans Paulky Tata Boys s nejnovějším albem V původním snění. Tak si to dnes ve vinulu vychutnejte, startujeme hned po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha, což je vlastně už za pár minut. A v dalším souboji o vaše hlasy si to rozdají dvě londýnské hvězdy 90. let, blondětá Dido s LPčkem No Angel a proti ní stojí kapela začátku dekády London Beat s deskou In The Blood. K hlasování opět nejlíp poslouží náš Facebook facebook.com/radio.praha.

0: Ve večerní Praze rozpíval Ray Dalton. Než vám nabídneme další skvělou muziku, tak pro vás máme taky další téma. Tisíce podniků, které investují ve svých regionech. To jsou rodinné firmy, které mohou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a rodinné firmy můžou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale řeší problém, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
1: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel z roku 1992. Jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
2: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
1: V době středoškolských studií jsem chodil prostě na praxe, na brigády a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta. Tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
2: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
3: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce. To podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
2: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 21 hodin, čas na další zprávy, které na Rádiu Praha právě teď přináší Denisa Žižková.
1: Hezký večer. Vláda schválila zrušení poplatku pro Českou televizi a Český rozhlas. Ze státního rozpočtu jim dá dohromady o 1 400 000 000 korun míň. České dráhy nabídly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na českých železnicích. Britská zpěvečka Bonnie Tyler v nemocnici nabyla vědomí. V umělém spánku byla přes 5 týdnů. Zítra má být polojasno až jasno, postupně oblačno a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 000 000 000 korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
1: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku.

0: zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Uzavřít smlouvu chce vedení Prahy a Středočeského kraje do konce roku. Britská zpěvačka Bonnie Tyler se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku. Uvedla to tisková agentura DPA. 74-letá popová interpretka musela absolvovat akutní operaci střev. Lékaři do umělého spánku uvedli kvůli tomu, že se po zákroku zhoršil její zdravotní stav.
1: Interpretka hitů jako Holding Out for a Hero nebo Total Eclipse of the Heart je podle svého týmu stále vážně nemocná a její zotavení bude ještě nějakou dobu trvat. Zpěvačka kvůli tomu zrušila své letní koncerty, včetně toho v severočeských Třebívlicích. O zdraví legendární zpěvačky se před několika dny mluvilo dokonce na půdě britského parlamentu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský gólman Vozíňa, který ve 40 letech stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu debitoval. Teď začíná zápas Belgie proti Egyptu a po půlnoci se utkají ještě Saúdská Arábie s Uruguají a Irán nastoupí proti Novému Zélandu. Zítra bude ráno v Praze polojasno až jasno, od západu pak postupně přibude oblačnost, odpoledne a večer by se mohly objevit přeháníky a teploty 21 až 24 stupňů.

0: Dobrý večer. Zprávy v 9 jsou minulostí. V současnosti na dalších skoro 50 minut bude nejnovější album skupiny z Hans Paulky Tata Boys. Jmenuje se V původním snění. Typická slovní hříčka pánu Zeise a Mardoši. A dvojí smyslů, jinotajů, zkratek, překvapivých významů a velmi hravé textařiny vás čeká. Tatáči si prostě z texty vyhrají a při každém poslechu objevujete další a další. A to jsme jenom u textu. Stejně hravé a zvukově precizní jsou i hudební stránky songu. I když začínají třeba lehce, něžně, nekompromisně směřují až k extatické gradaci. Třeba Novej člověk z finále, jak z pevnosti Bojard. Zvukově je nová deska skvělá. Stejně zní i koncertní provedení. Na aktuálním turné jsem je viděl a byl to pro mě možná nejlepší koncert naší kapely za poslední léta. Tata Boys prostě zrají jako víno. Základ alba V původním snění tvoří loňské EP 2025 plus nové songy a vyšlo v den koncertu v pražském fóru Karlín 26. února. Na vinyl jsme si počkali až do června a čekání stálo za to. Na dvou vinylech jsou tři strany plné muziky až k prasknutí. Tu čtvrtou bych radši nehrál. Výtečný je i obal se zatměním slunce, akorát ve velkém formátu vinylové desky působí lentikulární grafika tak plasticky, že koukat na ní 5 minut v jednom kuse, tak byste se jak po hypnoze ocitli na nějaké cizí planetě. Zůstaňme na zemi, v Praze. Je tu vinyl, který jste si pro dnešní večer odhlasovali. Milan Zeis, Mardoša, Dušan Neuwirth, Vladimír Pár, Matěj Belko, Tata Boys V původním snění. Užijte si krásnou desku a díky za všechny hlasy.
1: Akce, kamera, jede.

Blikám ti do tmy, náš společný biják na stříbrný plátno se promítá liják. V tom dešti stojíme hodně blízko sebe, Paramount veslal nás.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 22 hodin.
1: Veřejnoprávní média přijdou v příštím roce dohromady o miliardu. Rozhodla o tom vláda. Řidiči v Praze by měli od července počítat s uzavřenými sjezdy a nájezdy na Kbelskou ulici. Andrej Babiš přivítal dohodu mezi Spojenými státy a Íránem, doufá, že povede k definitivnímu ukončení konfliktu. Zítra bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, večer místy přehánky, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky. Rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o víc než miliardu korun.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí.

0: pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
1: Myslím, že bychom měli doporučit využívání Kbelské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
0: Kbelská ulice nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Její oprava má stát zhruba 600 milionů korun. Premiér Andrej Babiš z ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednávání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv. Vítězem národní basketbalové ligy je po 21. Nymburk. V rozhodujícím sedmém finále Středočeši v pražské hale na Královce porazili Pardubice 91-74 a sérii vyhráli 4-3. Nymburk tím zakončil úspěšnou samostatnou éru. Od další sezóny se sloučí s pražskou Slavií. Zítra bude ráno jasno nebo polojasno, od západu pak postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přeháňky nebo občasný déšť. Teploty 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.
3: Čárt Rádia Praha letos po 24. Vítejte, před námi je 10 nejlepších podle vašeho hlasování na týden od 14. do 20. června. Školákům se to pěkně a hlavně rychle krátí. My ostatní se těšíme na dovolenou. Vraťme se k muzice a hitparádě. Díky za všechny hlasy, které jste poslali na praha.rozhlas.cz. Bylo jich opravdu hodně, moc děkujeme. Na top 10 si chvilku počkáme, před ní 5 nasazený.
4: Hit týdne.
5: Nasazená novinka.
3: Zpěvačka z Floridy Ariana Grande na poslední červenec oznámila novou desku Petal a první okvětní lístek v podobě singlu Hey Dad, I Made You Love Me už stačil vyhrát třeba globální nebo i americkou či britskou hitparádu. U nás první nasazená Ariana Grande.

0: První nasazená je Ariana Grande, Hey Dad, I Made You Love Me. Zpívá jako Luis Capaldi, ale je z Prahy. Jmenuje se Tomáš Červinka, ale říká si Thomas Robin, Live and Regret.
1: And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole.

0: Thomas Robin, Live and Regret, druhý nasazený ve 24. vydání hitu týdne. 27. června zanedlouho vystoupí v Letňanech One Republic. Necelý rok po vyprodaném koncertu v O2 aréně. Málo která kapela současnosti má tolik úspěšných hitů jako Ryan Tedder a spol. Snad si do setlistu najde cestu i aktuální novinka Need Your Love. Tady jsou One Republic.
1: Nasazená novinka.

One Republic, 27. června live v Letňanech, teď třetí nasazená novinka na rádiu Praha, Meet Your Love. A je tu čtvrtá a s ní berlínský DJ Franz Zimmer, tedy Ale Farben a taky René Miller, Body Talk.

Ale Farben z Berlína a René Miller od Stuttgartu. To byla čtvrtá nasazená Body Talk. Pátá zase z Prahy. Natálie Míšová vstoupila do povědomí jako zpěvačka skupiny Skyline. Teď má 9 důvodů k panice jako Cindy Marso. Tak se jmenuje její debutové album. Pátá nasazená je Fell in Love with a Feeling. Cindy Marso.

0: zpět nasazených ve 24. vydání hitu týdne známe. Byly to Ariana Grande, Hey That, I Made You Love Me, Thomas Robin, Live and Regret, One Republic, Need Your Love, Alef Arban a René Miller, Party Talk. A pátá nasazená to byla Cindy Marsofel, In Love With A Feeling. Za týden je uslyšíme jen v případě, že někoho vystrčí z top 10. A klíčem k tomu jsou samozřejmě jen a pouze vaše hlasy. Hlasujte vždy od konce nedělní premiéry až do čtvrteční půlnoci na Praha Rozhlas.cz. A pro koho jste hlasovali nejvíc tento týden, je tu top 10.
1: Číslo 10.
0: Minulou neděli čtyřka, teď pád až na poslední místo. A upír, kterého pohání soumrak a láska. Tame Impala a Jenny Dracula.

0: Dnes po sedmé Australan Kevin Parker, tedy Tame Impala a Jenny z K-popových Blackpink Dracula. Takový nejstarší inventář dnešní desítky a pěkný pád. Jen o příčku méně padala Olivia Rodrigo. Ta u nás dvakrát vyhrála. Pro dnešek se ještě zachránila s hitem Drop Dead.
1: Číslo 9.

0: Olivia Rodrigo po šesté se singlem Drop Dead a devítka je taky zatím nejhorším umístěním za 6 týdnů v čártu.
1: Číslo 8.
0: A další rána, minus 5. Minule se jako repetent vrátil na 3. místo. Dneska má trochu jiné starosti. Harry Styles, American Girls.

člen One Direction. Úspěšný herec a zpěvák, to je Harry Styles. Zrovna je na turné, ale moc štací nemá. V plánu je jen 7 měst světa a víc koncertů na jednom místě najednou. Teď má až do 4. července šňůru 12 koncertů v Londýně ve Wembley, od konce srpna třeba potom pak 30 koncertů v New Yorku. Prostě když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi a fandové si na koncert prostě dolítnou. 3 songy, které jsme slyšeli, všechny spadly. Je tu konečně zlepšení, byť o jediné místo. Miles Smith, Hold Me in the Dark. Hit týdne. Číslo 7.

Neil Smith s novinkou Hold Me in the Dark. Dnes po třetí a zatím je to nejradostnější číslo 7. Temper City zabodovali dvakrát, tentokrát na ně místo nezbylo. Po třech týdnech vypadla i Holly Humberstone. Dva songy jsou venku, budou dvě novinky. První je cover 13 let starého hitu Australana jménem, alespoň tím uměleckým, Vance Joy. Multiplatinový hit Riptide nově s většími beaty. To jsou Sigala, Jacksony a Ilan Kidron.

0: Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Týdne. Přesně půlka Top Ten je za námi, před námi Top 5 pro týden od 14. do 20. června. Přesně tak, jak jste si odhlasovali u nás na webu praharozhlas.cz. Jestli se chcete připojit a taky to zkusit, nic po vás nechceme. Žádné registrace, přihlašování, ověřování, vůbec ne. Jen stačí otevřít naše stránky, najít Hit týdne a od nedělní premiéry do čtvrteční půlnoci dát hlas songu, který vás nejvíc baví. Poprvé si vyzkouší nejlepší pětku nový Teddy Swims se songem o bolesti, ze sabotování osobního milostného života. Mr. Know It All.

0: Dolinou. Jestliže tři songy na posledních třech místech se tentokrát výrazně propadly, tak ten poslední z minulé neděle sahal po medaili. Ta jen těsně proklouzla Evě Farné s novinkou Perpetuum Mobile.
1: Hit týdne. Číslo 4.

0: věřit už ne.
1: Včera, dneska v neděli a ještě jednou v úterý zaspívá Eva Farná v pražském Edenu. Právě tam oslaví 20 let na scéně. Opravdu, v srpnu jí bude 33. A první singl Měl jsi mě vůbec rád vydala jako 13-letá. Za těch 20 let má doma 4 české zlaté slavíky. Fanfára pro 3 nejlepší. Jdeme do finále 24. vydání čártu Rádia Praha. A pořád ještě neznáme tu druhou novinku. Třetí nebude. Tam je nejstarší rocková kapela světa The Rolling Stones in the Stars.
2: Číslo 3.

0: Jakmile vyjde 10. července nové album Foreign Tongues, budeme ho mít na dvou vinilech pro vás. Ani se nevejde do vyhrazených 55 minut. Stouni se rozmáchli a jejich nová deska hlásí přes 62 minut. A hosty jako Paula McCartneyho, Roberta Smitha z The Cure, Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers nebo Steve'a Winwooda. Novinka nebo poslední jednička, to je oč tu běží. Jelikož pro poslední šampiony zase hlasovala půlka Prahy, bude novinka stříbrná.
1: Pardon, kdo to je? Ty ji znáš? Znám ji já?
2: Jsem Andy Saxová. Andrea?
3: Byla několikátou Emily.
1: Byla co?
0: Že by z filmového hitu Ďábel nosí Prádu 2? Přesně tak. Zpěvačka z Londýna, Sienna.

Spyro je novou dvojkou na Praze a to je velké překvapení. 20letá Londýňanka hned na poprvé skoro všechny skolila až na jeden song. Jednička za chvíli, teď celá 15. Nasazené Ariana Grande, Hey That, I Made You Love Me. Druhý nasazený je pražský Thomas Robin, Live and Regret. Třetí nasazení One Republic, Need Your Love. Čtvrtí nasazení Ale Farben a René Miller, Body Talk. Pátá nasazená, zase pražská, Cindy Marso, Fell in Love with a Feeling. Desítka, Tame Impala, Jenny, Dracula. Devítka, Olivia Rodrigo, Trap Dead. Osmička, Harry Styles, American Girls. Sedmý je Miles Smith, Hold Me in

0: Daar is Wim's Mr. Know-it-all. Čtyřka Eva Farná, Perpetuum Mobile. Třetí jsou The Rolling Stones, In the Stars. Dvojka nejlepší novinka Sienna Spyro, Material Lover. A jednička Jan Kopečný a Petr Ryšavý, to je klobáskový jed na vyhlazení vrásek na pět. Botox, tedy po druhé, na jedničce, Pyžamo. Number one.
1: Číslo jedna. Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítí.

0: Pyžamo obhájilo jedničku na rádiu Praha a samozřejmě Botox. Aktuálního alba víc než dřív. Fajn, další kolo je kompletní, 24. To příští 25. začínáme dávat dohromady právě teď na Praha rozhlas CZ. Tak se do toho pusťte, příští neděli bude s vámi Honza. Mějte se!
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Stále posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli herec Vojtěch Vondráček. A jedním z našich témat bude nová premiéra v rámci letních Shakespeareovských slavností a tentokrát to bude komedie Omylu.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je herec Vojtěch Vondráček. Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: A vzpomínáte, už jste tu byl před pár lety?
2: Ano.
1: A tam jsme probírali Guillem Pokebuly. Vzpomínám si dobře na tu inscenaci?
2: Jo. Já dokonce si vybavuju, že jsem u vás podruhý a pokaždý jsem se neholil.
1: Paráda.
2: Ale tentokrát to možná není vidět. Jo, teďka, jo, my jsme na kamery, takže já neoblafnu posluchače.
1: A taky jsme se bavili o stockholmském syndromu. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale první věc, vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že milujete rozhlas. To nás těší.
2: Jo.
1: Jak to? Proč?
2: Ano, miluji rozhlas, tak ze spousty důvodů. Já rád jako rozhlas poslouchám, mám rád hodně rozhlasový hry. Mám rád audioknížky, přijde mi, že tady je, že ve všech budovách jako rozhlasu vlastně je nějaký jako zajímavý důstojný prostředí, který mi je příjemný.
1: A jste sám často aktérem? Natáčíte často?
2: Jo, vlastně víc a víc. Ano, teďka teda mám jednu, co mám moc rád, tak to jsme dělali s Aničkou Vošalíkou. Černý řemeslo, co je teďka na rozhlasu. A na to jsem tak zvláštně pyšnej, je to docela prča, myslím. To jsou dvě pohádky pro děti, ale ne tak úplně, ale je to skvělý.
1: Každopádně, když zmíníme třeba ten dubbing, rozhlas, divadlo, film, seriál, tak máte nějakou hierarchii těch disciplín?
2: Ta se pořád míchá.
1: Ta se míchá.
2: Já mám takový docela dlouhý období, v podstatě ve všem, co dělám, že vždycky, když se něčemu věnuju, tak se tomu snažím udělat co nejvíc času. Předminulý rok byl právě takový rok, kde se ty práce smíchaly všechny dohromady. Jezdil jsem z placu do divadla, z divadla do dabingu, z dabingu do rozhlasu a takhle pořád dokola. Až jsem si teda pobyl na jípce nakonec, takže jsem si říkal, on to opravdu nejde, takže já se snažím jako, já mám hrozně rád, když propadnu při jakýkoliv práci nějakému jako hyperfokusu, když opravdu mám ten komfort z toho, že se na tu práci můžu zasoustředit. Takže ta hierarchie není, ale furt se proměňuje, takhle si to skládám, jak je zrovna potřeba.
1: Přičemž rozhlas je na prvním místě.
2: Jakoby je pravda, že jako u rozhlasu se mi nestalo, že bych jako nešel rád. Jako nikdy vlastně. Jako do rozhlasu prostě rád přijdu.
1: Na jibce jste skončil z důvodu toho, že jste byl úplně vyčerpán.
2: Přepracovaný. Jirka Vyhorálek mě zachránil na představení na Personách. Strašný to bylo. Ale pak jsem si udělal na jibce takový klášter, srovnal jsem si myšlenky a je to rok a čtvrt, rok a půl a cítím, že je něco hodně jinak, takže je to příjemný.
1: A co jste změnil?
2: Jídlo, spánek. Tyhle ty základní věci, které jsem úplně nedržel. Já jsem si totiž dřív myslel, že z nějakého psychického stavu jsem se zhroutil. On to bylo přesně naopak. Já jsem si neudržoval ten fyzický stav a úplně to vlastně rozházelo psychiku. Jako čím jsem teďka starší, tak cítím, že když je člověk napapaný, vyspinkaný, vykoupaný,
1: tak je dobře.
2: Tak vlastně jako všechno jde líp a i ta motivace je nějak mnohem silnější a i nějaký vnitřní zápal, nějaká vášeň je mnohem silnější.
1: Teď pozvánka. Komedie Omylu, to je novinka v rámci

0: festivalu Letní Shakespeareovské slavnosti. No. 24. června by měla být premiéra?
1: Já myslím, že jo. Teď bych musel sáhnout do diáře, ale myslím si, že to je 24. června.
0: Na konci června prostě.
1: Ano, ano,
0: co tam hrajete?
1: Já tam hraju Antifola. Který to je? On to není Efeský. Efeský hraje... Jo, Efeský je Marek Adamčík s Tomášem Havlínkem a v alternaci a já jsem Syrakuský. No, to je jedno z dvojčat, který vlastně přijíždí do přístavu, hledá svého bratra a v tom přístavu ho všichni znají dřív, než on je, a on se dostane do takové zvláštní situace a postupně z ní bruslí.
0: Jenom mě napadá ten důvod a to rozhodnutí toho, že si ukrojíte i ty letní prázdniny a že jdete znovu do práce. Není vám to líto?
1: Takhle, já jako pořád ještě trošku jako nějaký workoholismus sobě cítím a je pravda, že už jako se začínám hodně těšit na pláž a moře a potápění a koukání, jak prosvědčuje slunce skrz vodu, na to se těším.
0: To plánujete taky?
1: Určitě si tam najdu aspoň týden, ale teďka já to beru tak, že jsem v takový cílový rovince, která bohužel jakoby, no, bohužel a naštěstí jako nabrala spoustu práce okolo, protože jsme dodělali desku s klukama v triu a 7. září v 10. na Zábradlí probíhá křest a do toho se vlastně zkouší Shakespeareovky a do toho zkoušíme na Zábradlí s Petrem Herbesem a s Borisem Jedinákem. Vidíte, my jsme se vlastně potkali, jsme zkoušeli Kiem s Petrem a teďka a s Borisem a teďka se potkáváme tady u toho. No a ten konec jara a kříží se to vlastně se Shakespeareovkama a do toho ještě vlastně v červenci připravujeme klip, který točí Kačinka Šrámková a já a naše kapela a nějak se to jako namlilo všechno dohromady, že já si teď nemůžu úplně dovolit jako vypnout. Protože kdybych vypnul, tak bych spal týden, takže si říkám, že mám tam nějaký jako svůj deadlineík a potom jedu lovit olihně třeba.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je herec Vojtěch Vondráček.
3: Stále.
2: A vy už jste na to narazil 11. června, tedy další premiéra. Tentokrát v divadle Na zábradlí. To už je doslova a do písmene za pár dní. A je to konec jara. Pražského jara?
3: Já jako bych spíš za sebe, teďka jsme jako uvnitř procesu. A za sebe určitě můžu pozvat na jako zajímavý tvar. Jako myslím si, že vzniká něco, co už teď vím, že bude strašně jako koukatelný.
2: Jak, ale to je docela zajímavý podnět, protože dokáže herec vždycky odhadnout v tom průběhu zkoušení, jestli to bude nebo nebude fungovat.
3: No já na to mám hrozně úplně nechutný čuch.
2: Fakt?
3: Ale teď jsem trošku dělal ramena. Ale
2: klidně to řekněte, to je zajímavý.
3: Ne, ale mám na to čuch a většinou... Slyšel jsem to už i od ostatních, tak to říct můžu, že většinou jako cítím, když jde do tujího, nebo se to láme do nějaký krize a myslím si, že dokážu poměrně jako brzo v těch prvních pár dnech, kdy se to začíná lámat, jako začít vychytávat, kam to bude směřovat. Tak tohle je taková vlastnost, kterou mám rád a díky tomu už jsem vlastně se neocit jako... Skoro 12 let jsem se neocit v něčem, kde bych jako bejt nechtěl. Takže to je, a když se to stalo, tak jsem vždycky se snažil udělat něco pro to, abych tam být chtěl, když už tam jsem.
2: Já jsem na Instagram i svůj soukromý i na Rádia Praha vyhodila, než jste přišel na rozhovor, takovéto otázkové okno. Přišly tam dotazy a dva jsem vybrala, ty se mi líbily. První, jaká je tvoje nejoblíbenější inscenace v divadle Na zábradlí, píše Sára.
3: Ahoj, Sáro. Mám si tykat, ne?
2: No, ona vám tyká.
3: Jo.
2: Tak co to je?
3: Nemám jedinou inscenaci, na kterou bych nešel rád hrát. Myslím, že nejsem jediný v tom divadle. Pozval bych určitě vlastně na cokoliv, když se večer rozhodnete, pojďte, protože nemám pocit, že bychom teďka měli na repertoáru něco, co by vám bralo čas. Ale úplně nejradši asi zůstávám i především kvůli premiérám, jaký proběhly a jak hrozně se hezky se fungovalo na tom zkoušení, je Honzova Mikulášková z Uvnitř banánu, podle povídek Pavla Klusáka. Tak podle takové encyklopedie Pavla Klusáka. Tak určitě Uvnitř banánu.
2: Já tady mám ten kompletní výčet, když tak mě opravíte. Takže Hon, Časokryt, Plechový bubínek, Fušeři, AI, to by zajímalo mě.
3: Časokryt taky miluju teda. Časokryt, no, taky ten je teď čerstvý ještě, takže to je příjemný.
2: Už máme dvě. Ano. Bůh v Las Vegas, Racek, Uvnitř banánu jste zmínil a o Pavlovi.
3: Ano.
2: Je toho dost? Jak často hrajete do měsíce?
3: No teď se toho právě dost naopak derniérovalo. My jsme vlastně derniérovali naše milované Hamlety, Moje srdcové persony jsme poslali do kopru, ale ve správný čas, myslím, oboje. Macbeth teďka, kde Míla Kianik hrál, Macbetha šel taky pryč. No hodně věcí naopak, já mám teďka pocit, že právě v divadle mám trošku větší volníčko. A tahle sezona byla jako opravdu jako plná, nabitá, někdy euforická.
2: Já jsem na to nezapomněla. Mám tady ten druhý dotaz, který přistál na Instagramu, ale já mu úplně nerozumím, jak se daří inženýrovi Králíkovi. Ale teď to je postava i z Vrchní prchni, ne?
3: Já tomu rozumím moc dobře.
2: Můžete nám to vysvětlit? Je to prezentovatelné?
3: Víte, já mám Králíka.
2: V rozhlase.
3: Je to půl roku, co mám Králíka. Jmenuje se Frederik Natalien. Jmenuje se Natalien podle Natálky Košťálový, se kterou jsme šli koupit bíčí. No, jestli jsme koupit do Zverimexu pro pejska do brudky.
2: Děkuju.
3: A já jsem tam viděl Frederika. Já jsem na první pohled věděl, že to je Frederik. No a odešel se mnou, hned jsem vzal klícku. Mě by v životě neopadlo, že je Frederika, ale to je tak úžasný králík. Teď jsem mu teda musel pořídit plyšáka, protože na něj jde jaro, ale už brzo bude mít druhou králici.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček a s divadlem Na zábradlí. To má takový hezký background, protože jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste předtím odmítl jiná angažmá.
2: Jo. No,
1: ono... A na to zábradlí jste si počkal. Tak
2: no,
1: trošku
2: jo, protože já jsem v tomhle mám nějakou jako pevnou víru v sobě, že když vím, že to ještě není ono, tak jako stojí za to si počkat. Protože to byla zrovna doba, kdy já jsem byl poměrně zoufalý, jo. To je, jako já jsem vlastně práci neměl, byl jsem normálně po brigádách a tak. Byl jsem na chvíli zaměstnaný na DAMU jako výpomoc třetímu ročníku katedry alternativního loutkového divadla, což mě zaměstnal Jirka Velka tenkrát po vyhazovu a o to jsme se jednou bavili, to si... Ale
1: no proč to divadlo na zábradlí?
2: Jo, ano, no takže to bylo v téhle době, kdy to nebylo úplně růžový a já jsem po každém tom angažmá, ono jich zase tolik nebylo, jo, oni byli tři krom zábradlí, ale to není tak, že by se sesypali na jednou pražský divadlo nebo český.
1: A asi nám neřeknete, jaká to byla divadla.
2: To se asi nedělá, nebo já myslím,
1: jasně,
2: že se to nedělá.
1: Ale ne, já se zeptám jinak, jako spíš, jestli to bylo o tom, že to divadlo na zábradlí je ta poetika, která vás baví.
2: No to byl právě ten problém, když jsem tam nastupoval. Protože mě když zavolala Dorka Víceníková s Petrem Štědroněm, tak já jsem si dal na týden na rozmyšlenou a bylo to jenom z toho důvodu, že já jsem potřeboval zjistit, co já můžu přinést do toho divadla. Já jsem se trošku bál, já hrozně nemám rád pocit, když jsem někde zbytečně nebo když jsem pátý kolo uvozu a tohle jsem se trošku bál, protože jsem nastupoval mezi pro mě vlastně jako fantastický herce, nebo ne-li dokonalý herce a zároveň Gonzovi Mikuláškovi, který na dlouhou dobu byl jako pro mě nějakým jako průvodcem, takhle jako novým přemýšlením o divadle.
1: Na druhou stranu, kdyby vás nechtěli, tak vás neosloví.
2: No a já mě to strašně potěšilo, ale já měl fakt jako hrůzu. Já jsem se fakt bál, že prostě si tu poetiku, protože jak víte co, mám 2 metry, ruce všude, nohy všude a bohužel ta moje přítomnost někdy jako bývá určující, což může jakoby potom měnit třeba špatným směrem. Když jakoby já asi 2 týdny nevím rady, tak ti můžete nakazit dalších 5 lidí. A naštěstí jsem jakoby pochopil, že u nás jsou takový siláci, že tu poetiku se vlastně vzít nenechají. Takže...
1: Petr Čtvrtníček, takže se, Jakub
2: no,
1: Žáček
2: jasně,
1: a další.
2: Jasně, Jura Vyhorálek, Janička Potková, tenkrát ještě Anička Kameníková, jo, David Petrželka Čerstvý náš, Míša Bednář, jo, to jsou prostě Majdička si dovolá Mílke, to prostě já bych musel jmenovat všechny, jako tam opravdu a hlavně to jsou nejlepší parťáci na jevišti, co jako znám a jakože teď po těch 12 letech, kdy to tak jako aktivněji dělám a po celém tom dětství v divadle, tak vlastně hodně cítím, jestli ten druhý člověk je pro mě jako parťákem a jestli já umím být parťákem pro něj, takže takhle to u nás funguje.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. A když vlastně jste se nechal vyhodit z DAMU, což jsme probírali už.
3: Nechal vyhodit, oni mě vyhodili.
2: No, ale tak mohl jste to ještě zachránit, buď přihlásit se znovu, nebo zkusit nějaký opravný termín. Já vím, že to byla už potom, to už byla nějaká, to byl děkanský termín, kdy to už nevyšlo.
3: Mě přitom, byl to dokonce, myslím, třetí děkanský termín.
2: Takže tam už vlastně cesty zpátky není. Ale
3: to byla
2: takhle,
3: blbost.
2: No. Dobré je, že z DAMU se občas vyhazuje i pro nedostatek talentu, což to není váš
3: neřekl. Já jsem případ. Já jsem byl vyhozený z Českého divadla, ale jako dneska už vím o hodně víc věcí. Já ty věci hrozně rád dělám sám. A mě prostě ta škola pro mě byla vždycky, jako ať šlo od střední, o základku a o výšku, tak pro mě byla vždycky trošičku jako trápení něčím.
2: A proč jste šel teda na DAMU?
3: Já jsem věděl, že otevírá ročník Jan Mikulášek. Mm-hmm. A já jsem, on si mě pozval, když mě bylo asi 17, což byl nápad táty tenkrát, že v Macbethově je postavička Donald Baina, která se většinou prostě škrtne nebo se někomu dá. No a Honzu napadlo, že bych si to v těch 17 mohl zahrát, že v tý dlouhý tak jako bejvám od malička. Takže já jsem byl 5 minut na začátku a 5 minut na konci. Tak jako fakt jenom čurdička. Řekl jsem 2 věty, plazil jsem se takhle po Martinovi Matějkovi spoceným. Ahoj Martine. A já jsem se do toho jeho divadla, jeho stylu a scény Marka Cpina, se kterým dlouho pracovali v tandemu, dneska pracují taky, ale jako tenkrát to myslím bylo intenzivnější. To pro mě byla úplně jako nový divadlo, který mě fascinovalo, a já jsem vždycky v tom čase, který jsem tam nebyl, tak já jsem viděl každou reprízu. Já jsem si vyběhl vždycky na balkónek a šel jsem pěkně koukat. Táta tam hrál právě Macbetha. Bylo to neuvěřitelná inscenace prostě. A já na to hrozně vzpomínám. Zároveň to byla inscenace, kde jsem poprvé slyšel Arvo Pärta. Dlouho jsem si myslel, že to napsal Honza Mikulášek, a pak jsem zjistil, že poslouchám Arvo Pärta celou dobu. Myslím si, že těch 17, ten věk je takovej jako častokrát hodně určující. A pro mě to byla právě doba, kdy jsem načuchl jako k tomuhle vlastně pro mě úplně novýmu záhadnému divadlu. A pak, když jsem zjistil, že Honza otevírá ročník, tak já jsem věděl, že jako vlastně hrát nepotřebuju nebo nechci, ale hrozně mě zajímala ta práce s Honzou. Myslím, že potom se taky občas natrápil, protože tím, že jsem nebyl rozhodnutý být herec, tak někdy na hereckých jsem býval třeba dost línej na DAMU a tak, že jsem si furt přemýšlel o svých věcech. Ale nakonec asi jsem na tý DAMU neudělal takovou ostudu, když si mě pak vzali na zábradlí, tak to bylo fajn. A mimochodem jsou to 2 dny, co jsem svojí slečně pouštěl naší diskovku, prodejou nevěstu v letech 1858 až 2018.
2: Na co na to říkala?
3: No, já jsem byl rád, byla nadšená, ale ke mně se dostalo, že ten záznam nějak lítá, já jsem to jiný neviděl. Hlavně jsem byl hrozně rád, že vidím jako mladý kámoš, že z ročníku. Míla Vedral, Štěpán Lusty, Kryhovjáček, Tofík, Bojka Bočková, Káťa Kozinka, Maruška Kružinová, Terka Těžka. To bylo jako, jo, že to bylo, bylo to příjemné na to koukat. Že mi přišlo, dneska jsem nějaký ramena tady trošku, ale musím říct, že jako, že jsem měl pocit, že jsme udělali dobrou práci, tak mě to dělalo radost.

80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Praha, se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. My se teď dostáváme ještě trošku zpátky do minulosti. Já se chci zeptat na ten stockholmský syndrom, protože...
1: To už je dávno.
0: Já vím, ale nebojte, nebudeme vůbec se na to vzpomínat.
1: Ne,
0: ale
1: já na to vzpomínám s láskou. Tak?
0: Ale spíš na tu vaši postavu, nevím, jak ji nazvat slušně, ale vy jste zmínil, že strašně rád zkoumáte duši psychopatů.
1: Už to tak úplně není.
0: Už to tak úplně není.
1: Už to tak úplně není. Já myslím, že jsem jakoby prozkoumal v těch jako nějakých temných stránkách života a temných stránkách osobností něčeho nechutného, něčeho sociopatického, něčeho jako diagnostikovaného, tak jsem v tom strávil tolik času, že mě vlastně už to trošku přestalo bavit.
0: A na co jste přišel?
1: Přišel jsem na to, že si člověk může vybrat stranu.
0: Opravdu?
1: Že si myslím, že za všech okolností se můžete rozhodnout, jestli jste na světle, nebo jestli jste ve tmě. A já si asi chci vybírat spíš to světlo teďka.
0: A co si z toho může vzít herec? Jak potom zahraje dobře psychopata? Pomůže mu to, že ho rozklíčuje tu jeho duši?
1: No, já jsem v tomhle jako poměrně jako, nebo já jsem techničtější potom, když jde o tu praxi. Já vlastně, když si načítám právě o různých jako diagnozách nebo něco, tak jsem poměrně jako hluboko v tom tématu, ale spíš nějakým zájmem. Není to tak, že už bych jakoby hledal cesty, jak si to vzít do sebe. No a potom hledám právě nějaký charakteristický znaky toho člověka a snažím se v té práci být jako co nejpreciznější, a pokud proto opravdu není jako, pokud tomu není věnovaný jako nějaký důležitý detail, kde se mají odehrát nějaký skutečný emoce, tak mám pocit, že to bývá častokrát jako bez překážky najednou, že častokrát, že tu emoci nějak držíte furt nebo s ní pracujete furt, tak mi přijde, že to bývá častokrát kontraproduktivní, ale ne, žádný univerzální lék na nic nemám, jako takhle to mám já.
0: Nedávno jsem natáčela s hercem Josefem Trojanem a bavili jsme se i o tom rozdílu třeba českých a dejme tomu amerických herců, když americký herec dostane nějakou zásadní velkou roli třeba toho psychopata, tak má poměrně spoustu času na to se do hloubky připravit. Čas, finance a tak dále. Je to úplně jiný styl přípravy, než co jste třeba zvyklí tady v našich končinách.
1: O tomhle jako Pepík ví určitě víc než já. Jako pár zahraničních věcí jsem udělal, ale jako nic moc, co by stálo za zmínku. Ale jo, tak já myslím, že ten čas nám obecně chybí tady jako skoro ve vší práci. Myslím si, že jako já to vidím, že když prostě potřebuju nějak důstojně žít, tak musím jako se otáčet jak Fredka. Není to tak, že si každý ten měsíc můžu udělat hezký víkend. Takže ten čas, myslím, je tady jako pořád téma, ale skoro bych řekl, že je to lepší a lepší. Že mám pocit, že nějaký, i dokonce myslím, že se lidi naučili, nebo že se jako herci u nás a režiséři se trošku s tím naučili pracovat, že nemáme čas a že jsme vlastně všichni najeli na nějakou takovou jako vlnu. Dobře, tak není to ideální, ale pojďme.
0: Ale i tak čistě teoreticky, obecná otázka, kdybyste měl tu možnost si tenhle přístup vyzkoušet, stál byste o to? Musel byste třeba přibrat? Oholili by vám hlavu? Já nevím co.
1: Jasně. Já jsem jakoby tohle už jako zažil v menším, bylo to i kvůli Králi Šumavy, když jsem trošičku, že jsme byli v lágru, takže trošičku, já jsem měl pupíček, takže jsem musel trošku hodit dolů. Měl jsem vykousanou hlavu a tak, ale byla to jenom postavička v tom filmu, nebylo to tak intenzivní vůbec. A jako jestli bych si to přál, nevím. A já teďka hodně mám v hlavě právě muziku a cítím, že se k muzice budu nějaký čas jako ubírat a každou nabídku si rád poslechnu. Jako takhle, já moc ani neumím jako přemýšlet, co se toho herectví jako týče, což je mi teďka právě příjemný v té muzice, že já nemusím na nikoho čekat. Nemusím čekat na to, až zazvoní telefon. Jako zaplať pánu zvoní teda, ale každou nabídku si rád poslechnu. Takhle to mám.
2: Rádio Praha. Hity doprava. Informace.

0: tohle finále. Máte, Vojto, někdy čas si zahrát s tátou? Přicházejí ty nabídky s Honzou Vondráčkem?
1: Byly nějaký, naposledy jsme natočili s Marinkou Hnítkovou krátký film. Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Tam jsme hráli strejce a synovce a potom jsme ještě s Olmem Omerzu jsme točili poslední den patriarchátu, tam jsme si hráli otce syna, ale třeba k muzice se teďka spolu nedostanem. Nicméně táta jako by byl nějak jako pořád přítomný u toho vývoje té desky. Takže my jsme se o tom bavili spolu, že já jsem mu posílal celý ty 3 roky nějaký různý jako skoro hotový věci a táta je jako perfektně poznámkoval, takže vlastně se nakonec stal takovým jako producentem té desky. Ale vlastně jako krom té muziky, kdy jako by vlastně to bylo tak, že jsem za tátou chodil s těma nápadama, jestli si to poslechne, tak se moc jako ke společné práci teďka nedostaneme a jsme rádi, když se spolu vidíme.
0: Civilně.
1: Jen tak.
0: Jen tak. A když probíráte muziku, je třeba občas čas probrat i divadlo, herectví, film?
1: No, myslím, že... Tak
0: radíte se
1: určitě.
0: S ním?
1: Asi se, už jsme se od nějakých jako radění jsme se dostali nějak dál. Už tak jenom klábosíme.
0: A jdete občas do divadla v Dlouhé na tátu
1: se jasně, podívat? Jasně. Naposledy jsem byl na Zlatém městě, který teda vřele doporučuji. Vynikající inscenace. A tam je táta jako k sežrání zrovna.
0: My jsme probrali všechny ty premiéry, které vás čekají v divadle na Zábradlí. Letní Shakespeareovské slavnosti. 7. září tedy vyjde.
1: 7. září
0: bude křest.
1: Ano, bude to tak, že křtíme to na Eliodovce v knihovně, což je nad jevištěm prostor. Hraje se Časokryt právě a budeme to mít spojený. Budeme vlastně Časokryt se rovnou prolne do toho křtu. S tím, že ten křest snad, když všechno klapne, bude streamovaný a jinak budou otevřené dveře a dá se poslouchat vlastně skoro odevšad ze Zábradlí.
0: A připomeňte, jak se jmenuje kapela a jak se bude jmenovat ta deska.
1: Je to kapela Vont, je to trio a s Tomášem Pospíšilem a Jirkou Nedbalem a bubny basa, já kytara zpěv. Deska se jmenuje Tokin.
0: A poslední otázka, co vás čeká po létě? Víte to? Nějaké natáčení? Chystá se něco?
1: Po létě, jako by potom 7. září právě, kdy právě uzavřeme nějakou jako 3letou, skoro 4letou práci, tak určitě hodím nohy na stůl a těším se na to jak malý
0: krásný
1: kluk. Jo. A nejlíp
0: na Jipce si oddechnout.
1: Tak, snad si nebudu odpočívat na Jipce. Mi se z toho nestala konstanta, že si vždycky takhle na listopad, že se zavřu na Jipku na chvíli. Takže určitě nohy na stůl.
0: Se mnou byl Vojtěch Vondráček. Moc děkuju.
1: Já taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity.
2: Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů.
3: Kritici však upozorní na riziko zásahu do práv migrantů.
4: Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity.
5: Letos se Česko do mechanismu zapojit nemusí.
6: V celé EU se podaří realizovat jen asi čtvrtinu vyhoštění, v Česku dokonce jen 12%.
0: Nechtěli ho, ale teď jsme na něj prý připravení. Migrační pakt, vládní otočka nebo příprava na spor s Evropskou komisí? A jak to bude s povinnými platbami? Ustoupíme nebo ne? Ptám se Viktora Daňka, našeho nového analytika pro evropské záležitosti. Dnes je pondělí 15. června. Ahoj Viktore, vítej ve Vinohradské 12.
7: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
0: Rádi tě vidíme zpět v Českém rozhlase. Jsem rád, že jsi tady se mnou, budeme spolu probírat určitě pravidelně evropské záležitosti, ostatně od toho si tady analytikem. Začal platit migrační pakt, to do té tvé gesce zcela jistě spadá. Začal platit i pro Česko tedy?
7: No jasně, proč se ptáš? No, jo, my jsme vlastně odmítli, že jo? No, tak akorát, že vůbec.
0: No ne, tak současná vláda prostě má v programovém prohlášení napsané, má to tam napsané černé na bílém, že odmítneme jako Česko, jako vláda migrační pakt. Ale začal tedy platit. Jak si to vysvětluješ?
7: No jasně, tak v předvolební kampani to také viselo na všech billboardech, bylo to jedno z těch hlavních témat a dokonce i po volbách na prvním zasedání vlády hned v prosinci, to byl ten první bod jednání nové vlády Andreje Babiše o odmítnutí migračního paktu. No. Akorát, že ho vláda odmítla tím způsobem, že to jenom řekla, my toto odmítáme, ale to je vše, co proto udělala. Vlastně ve chvíli, kdy už se ujala funkce, tak migrační pakt byl z drtivé většiny implementovaný, takže zbývaly jenom nějaké technické věci, třeba na letišti Václava Havla. Ale Česko je v zásadě premiantem v implementaci migračního paktu, rozhodně jsme nic neodmítli.
8: Ale my, co se týče toho, co má posílit tu bezpečnost, jsme na tom dobře. To znamená,
0: když ministr vnitra Lubomír Metnar říká, že informační systémy jsou připravené, že jsme v podstatě ready na finalizaci nebo na zcela zavedení toho migračního paktu, tak to je pravda.
8: My patříme v rámci realizace těch bezpečnostních prvků k ty, řekněme, lepší skupiny. Ať to nezní divně, ale připravenější, to je to lepší slovo, k ty připravenější skupině.
0: Česko je prostě připravené přijmout migrační pakt, respektive už ho muselo přijmout, protože od pátku platí.
7: Je to pravda, jednak Česka se to příliš netýká, upřímně řečeno, týká se to hlavně těch zemí na vnějších hranicích a Česko mezi ně nepatří, takže toho není tolik, co Česko muselo pro tu přípravu udělat, rozhodně méně než třeba Řecko nebo Itálie. No a druhá věc je, já myslím, že já to nechci brát jako kritiku, trošku jsem začal tak ironicky, ale já myslím, že velice správně naopak, že vláda velice rychle pochopila realitu, ve které se pohybuje. Ta realita je, že prostě migrační pakt je schválený, nikdo se už opravdu nechce vracet k jednacímu stolu, protože to bylo dlouhé, několikaleté martyrium, složitých vyjednávání.
0: 2-3 roky, viď?
7: Ono vlastně déle, když se započítáme všechno, tak v podstatě od toho krizového roku 2015, který byl stav jako opakovaně selhávajícího schengenského systému, selhávajícího systému pro řešení migrační politiky a azylové politiky a tak dále. Takže to je opravdu dlouhá doba a teď by se

0: Migrační pakt se v české veřejné debatě vlastně smrsknul pouze na tu otázku té povinné solidarity, což je škoda, protože tam toho mnohem víc vlastně řeší úplně od A do Z celou migrační azylovou politiku, od příchodu až po návraty. Zjednodušeně řečeno, je to zásadní radikální zpřísnění ochrany vnějších hranic, takže ten klíčový požadavek České republiky. Těch novinek je tam opravdu mnoho, od spojených digitalizovaných databází, už si možná i všimli třeba posluchači, kteří někam cestovali do zahraničí mimo Schengen, že skončí razítka v pase, digitalizovaný systém, aby se dalo hůře podvádět třeba právě s padělanými doklady, také srovnávání tím pádem biometrických údajů napříč databázemi, aby se nestávalo jako dříve, že žadatel přijde a požádá v té zemi a pak ještě v další, aby prodlužoval svůj pobyt. A co je za mě asi ta největší novinka, tak to je nová hraniční procedura, kde jsou jasně daná pravidla, jasně dané lhůty, 12 týdnů, při kterých ten příchozí na něj bude pohlíženo, jako by vůbec nevstoupil na území Evropské unie. To je napínání mezinárodního práva na maximum, možná až za něj. A bude se zkoumat, jestli vůbec má nějakou šanci azyl získat, a pokud ji má nízkou, tak bude rovnou zařazen k návratu. Během těch 12 týdnů on tím pádem, že je tady právní fikce, že se tváříme, že není na území Evropské unie, tak mu nebude ani umožněn vstup, zůstane na těch hranicích, pravděpodobně dokonce v detenci, tam jsou dokonce výrazně rozšířené možnosti uvalení detence, a přímo tam s ním bude tedy vyřešeno to řízení. Pokud tedy mu bude umožněn ten azyl podat, tak bude, a pokud ne, tak bude rovnou zařazen k návratu v těch 12 týdnech, včetně opravného prostředku.
1: Jednou z těch motivací, proč přijmout migrační pakt, bylo taky to, aby se sjednotila ta pravidla přijímání nebo nepřijímání, odmítání migrantů na těch vnějších hranicích Schengenu a pak v těch zemích, třeba v Německu nebo právě v České republice. To se podařilo?
0: Podařilo, ale myslím si, že ta hlavní bolest z minulosti byla nejasná zodpovědnost. To je vlastně důvod, proč v roce 2015 ten systém skolaboval, proč se ukázalo, že Dublin nefunguje, protože v situaci, kdy je stát přetížený a nezvládá objektivně, a to je mimochodem ten argument pro tu povinnou solidaritu, tak potřebuje pomoc jiných států, a vznikla v mnoha případech, ve statisících případů, vlastně nejasná zodpovědnost, kdo je za toho dotyčného v tu chvíli odpovědný. Migrační pakt toto úplně eliminuje. V každém okamžiku za každého jednotlivého migranta je vždy jasně přiřazen jeden stát, který je zodpovědný za to, aby tu žádost vyřídil, případně aby vyřídil ten návrat, pokud ten nárok na azyl nemá.
1: Ministr Metnar už několikrát zmiňovaný řekl teď před několika dny, pro Česko je řešením té migrace důsledná ochrana vnějších hranic, boj proti nelegální migraci a samozřejmě efektivní návraty cizinců. To všechno v tom migračním paktu tedy je. To, co tady říká pan Metnar, že pro Česko je jako podstatné, tak to tam je.
0: Z mého pohledu to tam je. Jak říkám, myslím si, že co do tvrdosti, tak opravdu napínáme mezinárodního práva. V mnohem si teď Evropská unie asi uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale je dost možné, že si asi zadáme v mnohem s tvrdostí třeba administrativy Donalda Trumpa. Proto ta kritika mnoha lidskoprávních organizací, protože se úplně stírá individuální přístup, rozšiřuje se právě to detenční právo třeba i na děti. To bude zajímavé asi v evropských standardech sledovat a slyšet pak za to tu kritiku, že zavíráme do detence děti a tak dále. Takže já myslím, že tady opravdu přitvrzujeme na meze možného. Uvidíme, jestli to bude stačit. Ten systém je taky hodně postavený na důvěře a taky na tom, že když už tady ten mechanismus povinné solidarity v sobě neobsahuje povinné kvóty, což je zase ten stěžejní požadavek Česka. Povinné kvóty tam prostě nejsou v žádné podobě, respektive ta povinná relokace. Tak když budou pouze dobrovolné a když státy nebudou mít ochotu, tak taky se může ukázat, že to nefunguje. Uvidíme.
1: No, ale tak ty kvóty tam tak trochu jsou. Oni se přejmenovali jenom ne na tu povinnou solidaritu, ale na ty solidární příspěvky.
0: To, co vadilo Česku, bylo, že nechtělo, aby bylo nuceno přijímat na své území z těch hraničních států žadatele o azyl a ne za ně zodpovědnost. To tam prostě není. Není tam žádný mechanismus, kterým by bylo možné dokonce ani v mimořádných situacích Česko donutit přijmout byť jednoho jediného žadatele o azyl z jiného státu.
1: No, ale je tam za to ta daň.
0: Ale je tam za to ta daň.
1: Migranty, ale budeš muset za to platit.
0: Přesně, a to je ten bod kritiky české vlády nebo obecně střední Evropy, protože je to stále asi politicky těžko obhajitelné, ale ta dohoda by jednoznačně nebyla možná, kdyby tam ten element nebyl. Protože to, co se teď děje, je, že se výrazně zvyšují nároky na státy na vnějších hranicích, typu Itálie, Řecko a další. Ty museli nainvestovat, musí teď plnit přísné lhůty, budou nést tu zodpovědnost, ze které se nebudou moci jen tak vyvázat. A ty pochopitelně říkali, dobře, ale tak co za to? Vy jste taky v Schengenu. Vy taky nesete výhody schengenského prostoru. Proč máme ty náklady nést? My tak se podílejte jinak. A ta dohoda tedy je, že když to nebude povinnými relokacemi, no tak to bude finančně nebo materiálně, což Což je ale něco, co sama vláda Andreje Babiše v minulosti měla ve své vyjednavací pozici a v Bruselu říkala jako možnou alternativu k povinným kvótám. Že se tedy budeme podílet jinak, finančně nebo materiálně, a to tam tedy je. Aha.
1: A finančně nebo materiálně znamená co? Povinná sazba za hlavu.
0: Nechci úplně zabíhat do detailu, ale v jednoduchosti je tam prostě nějaký přepočet.

0: počet, kolik lidí by mělo být ročně tedy relokováno do těch zemí a ty státy, které nebudou chtít tedy relokovat fyzicky, ty žadatele, tak budou za každého platit nějakou částku, je to v přepočtu asi 500 000 korun.
1: Na hlavu.
0: Na hlavu za
1: půl
0: každého.
1: 500 000 korun za jednoho.
0: Je to nějaká cena, ale když to přepočítáme v těch počtech, o kterých teď předpokládáme, že by tam být měli, tak to jsou řádově miliardy. Myslím, že stát
1: ročně
0: stát a to není málo, vydává. Ale, no, tak je to částka, ale je to platba za to, že budeme mít snad doufejme funkční šengenský systém. Ten šengenský systém nefunguje, opakovaně kolabuje, když se pohybují nelegální migranti Evropou, tak Německo zavře hranice, pak musí i Česko, fronty na hranicích a tak dále, působí to hospodářské škody, krom toho, že to je otravné, tak já myslím, že tohle je docela přiměřená platba za to, že snad budeme mít funkční migrační a azylový systém a hlavně funkční Schengen. To je ten důvod, proč bychom o tom my jako střední Evropa měli usilovat.
1: Ty miliardy korun ročně budeme platit už od letošního roku nebo od kdy? Protože my víme, jak náročná byla vyjednávání o novém rozpočtu, je velmi kritizovaný za to, že prostě není úplně tak nízký, jak by si někteří představovali, tak bude se to tam muset zmáčknout?
0: Ne, zatím a v dohledné době Česko nemusí platit ani korunu, protože Česko je stále v situaci zvýšeného tlaku uprchlíků z Ukrajiny, čili je tam ta takzvaná výjimka ve velkých uvozovkách, ona to výjimka není. Je tam přepočet, který je pro Česko momentálně významně výhodný. Znamená, že se Česko vlastně nemusí vůbec nijak podílet na té solidaritě, dokud tady budou takové velké počty Ukrajinců, jako jsou nyní.
1: Což znamená, že už teď se vyjednává o tom, jestli třeba od roku 2027 bychom se neměli zapojit do toho systému.
0: Nebo... No tak uvidíme, kolik tady bude lidí a v jakém režimu bude samozřejmě.
1: Jak platí ta výjimka, mě zajímá.
0: No je to vždycky každý rok se rozhoduje pro ten rok. Takže co rok by si Česko mělo tedy požádat nebo nepožádat. To je vlastně dohoda mezi členskými státy, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Česko řekne, my jsme v tuto chvíli pod tlakem tolika a tolika osob a propočítá se, jestli se to tedy uzná tak, aby Česko nemuselo nic platit.
1: Mm-hmm. Takže letos rok 2026 neplatíme, 2027 se ještě uvidí.
0: To se ještě uvidí, bude se zase rozhodovat na začátku nového roku, ale myslím si, že není momentálně důvod si myslet, že by Česko mělo být v jiné situaci než je teď.
1: Že bychom měli dostat další výjimku.
0: Takže bychom měli dostat další výjimku.
1: Jo. Co když ji nedostaneme?
0: No tak budeme platit, no.
1: No ale platit vláda nechce.
0: No bude muset.
1: No dobře, ale tak co když se skutečně objeví nějaká vzpoura, tak Česko není jediné, které s tím nesouhlasí, přece ne s těmi povinnými platbami. Podívej se na další státy V4.
0: Je to pravda, tak v tom případě ale Evropská unie na to má mechanismy, se kterými jsme sami souhlasili, když jsme do Evropské unie vstupovali, kterými vynucuje to, že to, na čem se dohodneme, skutečně platí a budou to státy dodržovat, tak když nebudeme platit tady, no tak nám nařídí pokuty, soud někde jinde, třeba časem.
1: Ale revokovat ten pakt prostě nepůjde, kdyby se tady našla nějaká kvalifikovaná, protože znova říkám, minimálně 2, 3, možná 4 státy, možná celá V4 přeci s řadou těch opatření v migračním paktu nesouhlasí. Poláci zejména.
0: Revokovat jde samozřejmě všechno. Když na to bude většina mezi členskými státy, tak Evropská komise připraví návrh, který bude něco zase upravovat a ono se to asi dost možná stane, protože se v praxi teď uvidí, jestli vše funguje jak má. Je spousta věcí, u kterých už teď je kritika, že jsou možná nedotažené, že by se na nich mělo pracovat dál, takže možná nějaká revize skutečně bude. Ale opravdu si myslím, že by se Česku těžko vysvětlovalo, proč by tady ten mechanismus měl jít pryč, protože na tom stojí celá ta dohoda. Jo.
1: Ty peníze prostě mají jít těm státům na vnější hranici šengenského prostoru.
0: Nejsou to peníze pro Brusel, nejsou to pozor, peníze pro migranty, jsou to peníze pro ty naše státy, naše spojence, jako
1: na
0: je
1: Řecko, posílení
0: Itálie,
1: jako té ochrany hranic,
0: které my žádáme, my ty migranty nechceme, nechte si je tam, řešte si to sami, víme, že vás to stojí peníze, tak tady je náš solidární příspěvek podle HDP, v tom celkovém objemu je to mizivé procento.
1: A nejsou to peníze taky pro státy mimo Evropskou unii, kde by mohla vzniknout návratová centra?
0: To je úplně oddělená debata z mého pohledu. Já myslím, že se tady neustále jako zavádějícím způsobem šermuje o tom, že bychom měli řešit migraci vně Evropské unie. Ono to zní dobře, lákavě. Akorát, že to je myšlenka stará, mnohokrát vyzkoušená a nefunkční. Kdo by to teda měl být, kdo bude hostit ta migrační centra pro Evropskou unii na svém území? Ono to tak nějak nikdo moc nechce. Teď takový pokusný balónek je ta Albánie, která má dohodu s Itálií, no, ale to bylo zatím 135 lidí, jestli si dobře pamatuju to číslo, za ohromnou částku. Zatím tam chybí nějak ty nuly, aby tohle mohlo být to řešení.
1: Takže v migračním paktu nic takového není, protože já jsem zaznamenal informace o tom, že se mají vyhledávat právě místa, kde by ta návratová centra mohla být, ano, mimo Evropskou unii.
0: Evropská unie na tom pracuje, protože jí to zadali právě členské státy, které toto vnímají jako zajímavé možné preferenční řešení. V minulosti už takový pokus byl jsem na summitu v Šam a Šajchu v Egyptě, kde se chtěla tehdy střední Evropa, vlastně celá Evropa, dohodnout se státy Severní Afriky, že budou mít tato migrační centra na svém území. Ani jeden to nechtěl, dokonce se tam dohodli, že se o tom prostě nebude vůbec bavit. Teď je tady ten jeden balónek té Albánie, ale zatím je to opravdu pokusný balónek. Uvidí se, jak to bude fungovat, možná jich bude více, možná v rámci přístupového procesu na západní Balkáně by tohle mohlo být něco, na čem by se mohla Evropská unie s těmi státy dohodnout, ale zatím je to spíše přání než reálný plán.
1: Já jsem zmínil to Polsko, vrátím se k němu, protože Polsko na rozdíl od Česka, kde teda v Česku ta debata byla samozřejmě velmi vzrušená roky a přišlo mi, že v těch posledních letech možná jediný, kdo obhajoval migrační pakt, byl bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ale ti Poláci ti přeci nesouhlasí s mnohem víc věcmi. Co jim přesně vadí? Protože říkají, že některé ty předpisy prostě nebudou dodržovat.
0: Já dodám ještě, když jsme zmínili Víta Rakušana, že ani on tedy s migračním paktem nakonec tu ruku nezvedl.
2: Je to užitečný, byť zdaleka ne samospásný nástroj k potírání nelegální migrace.
0: Česko se zdrželo.
1: Nikdo nesouhlasí.
0: No, nikdo nesouhlasí. Polsko je ve specifické situaci, jednak protože je samo v obtížné situaci kvůli instrumentalizaci migrace ze strany Ruska a Běloruska na polské hranici, takže argumentuje tím, že teď má trochu jiný problém, který potřebuje řešit, než je Středozemí. A taky je myslím v obtížné situaci politicky, protože ten migrační pakt de facto se dojednal za ještě předchozí vlády Práva a spravedlnosti a ta nová, stávající, už není nová, ale vláda Občanské platformy nebo Občanské koalice k tomu přišla už jako k hotovému. Takže pro ně bylo asi obtížné teď jako obhajovat vlastně kompromis někoho jiného. Takže proto si myslím, že spíš z politických důvodů atmosféra je tam velice podobná v Polsku jako u nás. Tady se velice těžko bude komukoliv obhajovat cokoliv, co v oblasti migrace vzejde z Bruselu, a stejně tak je to i v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Prostě každý kompromis, který se tam stane, vnímáme tak trochu jako prohru a obecně a v případě migrace to platí trojnásob.
1: A oni právě Poláci přesně upozorňují na to, že Rusko a Bělorusko by to mohlo zneužít. Ta pravidla, která si teď stanoví Brusel nebo Evropská unie, státy Evropské unie, jak by to mohli zneužít?
0: To říkají, ale já tomu popravdě řečeno nerozumím. Já si myslím, že to je spíš politický argument. Naopak řada těch expertů, nejenom z té lidskoprávní oblasti, ale obecně expertů na migraci, říkají, že migrační pakt naopak otevírá další možnosti pro ty pushbacky, pro násilné vyhánění migrantů, to, co už Polsko teď dělá, a bojí se, aby na něho nebyl příliš velký dozor, nebo aby se do toho příliš nikdo moc nemíchal, protože sami dobře vědí, že to je asi na hranici mezinárodního práva.
1: Tam se Poláci dostávají do konfliktu, že jo, přímo na hranici u toho vysokého plotu, který
0: přesně,
1: tam mají.
0: A dělají to, že neumožňují těm lidem o azyl požádat, rovnou je vytlačují zpátky, aby se nedostali sami pod ten migrační tlak, takže tak čtu to spíš takhle politicky.
1: A Evropská unie to teda bude nějak víc kontrolovat nebo dohlížet na to, že ty předpisy jsou splňovány v těch jednotlivých členských zemích? Ty sám říkáš, že Poláci doufají, že nebudou tak úplně pod dozorem, ale na druhou stranu přeci jenom to se musí nějak vyhodnocovat, ne?
0: Já myslím, že už teď Evropská komise tak trochu zavírá oko nad tím, co se děje v Pobaltí nebo v Polsku, ale asi je to pro ně ten citlivý bod, protože je to změna a Evropská komise musí samozřejmě dohlížet na to, že to, na čem jsme se dohodli, se skutečně dodržuje. Takže se obávají, že to možná může nějak zamíchat s pořádky, ale jako nikde se nečetl nebo nikdo mi nevysvětlil, v čem přesně by tedy měl migrační pakt nějak oslabit pozici Polska. Naopak, já si myslím, že v mnoha směrech otevírá ruce pro ještě tvrdší postup.
1: A nejde jenom o to Polsko, ale nějaké pravidelné audity nebo kontroly nebo setkání jednotlivých členů, kteří by si vyhodnotili, všechno funguje v migračním paktu tak, jak má. Je to přeci jenom nová věc, roky se vyjednávala.
0: Já si myslím, že ta citlivá věc je spíš na tom začátku, protože jedna z těch povinností v rámci migračního paktu je sbírat data, aby konečně jsme měli centrálně Frontex mimo jiné, který sídlí ve Varšavě mimochodem, tak aby měl přehled o tom, co se všude v Evropě na všech těch hranicích děje, a Poláci tady mají trochu sami zájem, nechci úplně hanit, ale mají tady zájem, aby těch dat bylo spíše míň, aby měli v tomto otevřenější ruce, jak tam s těmi lidmi zacházejí.
1: Frontex to je ta agentura evropská,
0: Frontex je evropská agentura pro ochranu vnějších hranic, tak pobřežní a pohraniční stráž.
1: Tak ty si taky zmiňovala, to mě zaujalo, že některá ta pravidla napínají mezinárodní právo a že jdou až za hranu nebo na hranu, tak proti tomu se asi může někdo začít bránit, ne?
0: To se určitě začnou bránit. Myslím si, že tady bude teď velké množství žalob, až budou první případy, na kterých to bude možné ukázat. Jestli opravdu jenom napíná a nebude až za, tak to ukáže soud, to nejsem schopný vyhodnotit. Ale tady je množství oblastí, kde myslím zcela legitimně lidskoprávní organizace kritizují, že Evropa jde opravdu daleko. Jedna z těch věcí je to, co jsem zmiňoval na začátku, že velké části těch příchozích vůbec nebude umožněno o azyl požádat, pokud přicházejí ze země, kde mají nízkou šanci azyl získat, myslím, že méně než 20%, tak budou rovnou zařazení k návratu. No jo, jenomže takový typický příklad, homosexuál z Maroka nebo z Alžírska, bezpečná země, velmi nízká šance azyl získat, téměř nikdo z Maroka nebo z Alžírska azyl nedostane, proč taky? Ale když jste homosexuál, tak to jsou to země, kde je homosexualita trestná. Tak v tomto pohledu by měl možná mít právo na azyl, pokud mu hrozí tady újma na jeho svobodě z hlediska mezinárodního práva, ale Evropa mu neumožní tu azylovou žádost ani podat. Jeden příklad další, ta detence dětí, další je tady, velká kritika byla během vyjednávání, teď už se, možná to nakonec bude jinak, ale že to možná může vést, a teď nevím, jak je úplně české slovo, k racial profiling, protože tam na začátku ta screeningová procedura, kde každý povinně musí být podroben jednak zdravotní způsobilosti, ale hlavně test biometrických údajů, a byla tady kritika, že možná každý, kdo vypadá jako migrant a má dostatečně snědou pleť, bude nucen se tomu na ten týden podrobit. Takže to je třeba další oblast. Mm-hmm.
1: Promiň, a ty parametry, když jsi mluvil o těch 20%, nižší než 20% šance získat azyl v některé z členských zemí Evropské unie, to se bude vyhodnocovat právě podle určitých aspektů, které jsou předem dané, totiž jestli pochází třeba ze země, ve které je válečný stav a podobně.
0: Ne. Úplně slepě se Evropská unie nebo ten stát podívá na čísla té země, ze které ten člověk přichází. Takže přichází třeba z Alžírska a podíváme se. Všichni lidé z Alžírska v minulém období měli jakou úspěšnost, a pokud je ta šance nízká, tak bude rovnou zařazen k tomu návratu. A zase tady kritika je, no a jak se teda ta země stane v případě, že by se tam změnila situace teda tou, která má vysokou šanci azyl získat. To je tady spousta otázek a legitimní kritiky, které zatím ty odpovědi nejsou.
1: Vrátím se ještě na závěr k tomu solidárnímu rozdělování příspěvku, respektive placení příspěvku. Co si myslíš, že Česko musí udělat pro to, aby nic takového neplatilo? Pokud se teda k tomu vláda připojovat nechce.
0: Ty výjimky jsou dány v té legislativě. Ty nejsou na dohodě aktuální členských zemí, ty tam prostě objektivně jsou. Je tam prostě ten přepočet, doslova ten vzoreček, jakým způsobem se to bude počítat. Otázka je spíš, jaká bude situace Česka v tom příštím roce. Je to trochu i na nás. Je tady nějaká debata o prodlužování té dočasné ochrany a tak dále. Tak asi určitě debaty běží, předpokládám, mezi členskými státy, jak bude vypadat příští rok, ale tohle není něco na libovůli nějakého úředníka, třeba pokud to tak vyznělo. To je něco, co má ráno jasná pravidla a záleží prostě, v jaké situaci Česko bude.
1: A tam je stanovený určitý počet ukrajinských uprchlíků v té dané zemi v přepočtu třeba na místní obyvatele, na základě kterého se Evropská komise rozhodne, vy už nespadáte do těch povinných plateb.
0: Ne, tam není ani slovo ukrajinský, tam jde o zhodnocení, jestli ta země, na každý stát se Evropská komise podívá, jestli je stát, který potřebuje pomoc, protože je pod migračním tlakem, a nebo naopak má volné kapacity a mohl by pomoct.
1: A jsou na to nějaká přesná pravidla?
0: A jsou na to přesná pravidla. A mimochodem, to je možná taky dobré zdůraznit, pokud by třeba byla nějaká další vlna uprchlíků z Ukrajiny, což se může klidně nikomu to nepřeju, ale stát, kdyby se bezpečnostní situace na Ukrajině zhoršila, kdyby třeba Rusko nějak dramaticky začalo posouvat frontu směrem k našim hranicím. No a v tom případě se Česko může přesunout na tu stranu států, které naopak potřebují pomoc od ostatních zemí. Takže myslím si, že ta představa, že se nás migrace netýká, že to je problém pouze zemí kolem Středozemního moře, to je bláhová. Naopak máme tady dost dobrý důvod být těmi zastánci toho, abychom tady měli ten společný solidární přístup, protože taky se může stát, že my budeme na té straně, která bude potřebovat pomoc.
1: Tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsi osvětlil mnohé možná nejasné věci.
0: Snad osvětlil, děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega Viktor Daněk, náš analytik evropských záležitostí, který se vrátil do Českého rozhlasu. Rádi ho u nás zase máme a určitě se s ním zase brzy uvidíme a taky uslyšíme. Půlka června, no kdo by to byl řekl, letos už jsme vydali přes 100 epizod a další víc než stovka nás ještě čeká. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
4: na Rádiu Praha.
3: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den o 10. hodině. Rádio Praha 107,1 FM.

0: Jak snadné je podlehnout manipulaci a uvěřit člověku, který slibuje jednoduchá řešení? I na to se ptá nová inscenace Můj malý vůdce, uvádí pražské divadlo Rokoko. I jediná fotografie může změnit svět. Snímek na palmové dívky z války ve Vietnamu oběhl v 70. letech celý svět a dodnes je symbolem utrpení civilistů při válečných konfliktech. Autor Nick Wood teď vystavuje v Praze. Mluvili jsme s ním a rozhovor vám nabídneme i v tomto vydání Kultury Plus. Dobrý den vám přeje Michaela Betešková.
1: Kultura Plus.
0: Kytarista, zpěvák, producent a textař Michal Pavlíček, výrazná osobnost skupin Pražský výběr a Stromboli, dostal zlatou cenu OSA za celoživotní přínos. Ceny v 15 kategoriích tento týden pořadatelé rozdali v pražském kulturním prostoru Archa Plus. Po zdrojích síly, která lidem pomáhá překonat nejtěžší chvíle, pátrá brněnská Husa na provázku v nové inscenaci Everybody Hurts. Vychází ze skutečných příběhů sesbíraných v celorepublikové anketě, která trvala skoro rok. Inscenace se tak zároveň stala sondou do psychického zdraví lidí v Česku. A v pátek 12. června začala Smetanova Litomyšl. To je přehled kulturních událostí těchto dní. Přidáme ovšem další témata, například Steven Spielberg znovu míří ke hvězdám. Do českých kin vstoupil jeho nový sci-fi film Den odhalení. Režisér, který před desítkami let okouzlil diváky snímky E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu, tentokrát vypráví příběh světa stojícího na prahu historického odhalení. Potvrzení existence mimozemského života.
2: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
3: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
4: Co budeš dělat?
3: Ukážu to celému světu. Pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
2: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
3: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
2: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let.
0: A po pozvánce do kina od Alžběty Havlové přidáme další zajímavost, která byla součástí velkého hudebního festivalu Rock for People. Gorilla Slim Biscuit na tato a další zvučná jména přilákal festival Rock for People 10 000 fanoušků. Nikdo z nich ale netušil, že v Hradci Králové uslyší také hity kapely Kiss. Speciálním hostem pátečního programu byl kytarista této legendární skupiny Tommy Thayer, který vystoupil společně s českým zpěvákem Benem Kristovajem. Jejich společnou zkoušku ve středu večer v jednom pražském nahrávacím studiu sledoval také kolega Josef Kaňka.
5: Tak to zní skladba I Was Made For Loving You, když jí kapela Kiss hraje před vyprodanými stadiony po celém světě. A takhle vypadá na zkoušce v pražském studiu Golden Hive, kde se Tommy Thayer a Ben Kristovao s kapelou připravují na páteční koncert. Tommy Thayer do studia dorazil se svou typickou bílou Les Paul kytarou, extravagantní kostým Spacemana ani ikonický make-up na sobě ale nemá. A jinak tomu nebude ani v pátek.
6: Nerad bych někoho zklamal, ale tuhle image si musíme schovávat pouze pro výjimečné příležitosti s Kiss. Ale i tak se moc těším. I Was Made For Loving You je asi největším hitem, který Kiss napsali. A možná proto zní skvěle, ať už ji hrajeme my, Youngblood nebo teď Ben. Ta rozmanitost je opravdu zajímavá.
5: Na Rock for People zazní také nová společná skladba Bike Rock, která spolupráci Tommyho Thayera s Benem Kristovajem odstartovala. V písni jsou slyšet rukopisy obou hudebníků, což bylo pro českého zpěváka, který má k americkému kolegovi velký respekt, dost důležité.
7: Mě to hodně bavilo, přišlo mi to, že to je super, takže jsem se do toho jakoby já napsal své věci. Oni měli vlastně melodickou linku, refrénu, kterou jsme částečně použili. Je z ní cítit obrovská aura, z něj vyzařuje ta velikost, ale potom zjistíte, že fakt je úplně zlatý a zblázněný do hudby.
5: Proces skládání si chválil i Tommy Thayer, který českou scénu v posledních letech intenzivně sleduje a rád se s tuzemskými hudebníky potkává. Na spolupráci s Benem Kristovajem ho lákala i žánrová pestrost.
8: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Navíc Benův kytarista Karol je na rock'n'roll skvělý. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid. Přesto je ale naprosto přirozený a podle mě funguje dobře.
0: A novinkou tohoto týdne bylo také otevření nové výstavy Poštovního muzea, které od tohoto roku funguje jako součást Národního technického muzea v Praze. Výstava o historii poštovnictví a telekomunikací připomíná, že zatímco dnes stačí pár vteřin a zpráva obletí svět, tak ještě před 100 lety musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek.
9: Prosím, spěšně. Praha? Nejlíp do zítra. Stíháte to?
10: Pane, my jsme pošta.
11: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců. Říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
12: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
11: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
13: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
11: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
14: Dnes, když se řekne, už si viděl poštu nebo dostal si poštu, tak šáhnete do kapsy pro mobil. My se snažíme, budeme se snažit představit právě nové mladé generaci historii, která vedla právě k tomu šáhnutí do kapsy pro mobil, neboť historie pošty a Poštovního muzea je velice pestrá, velice dramatická občas. Naše Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 000 sbírkových předmětů, exponátů.
11: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Co se stane, když dospívající člověk začne hledat svůj vzor na nejméně vhodném místě? I o tom je nová inscenace pražského divadla Rokoko. Hra s názvem Můj malý vůdce sleduje příběh chlapce, který postupně propadá kouzlu autoritářských ideí. Divadelní adaptace oceňovaného románu Kristýny Lunencové Nebe v kleci nově najdete na programu pražského divadla Rokoko. Na jedné ze scén městských divadel pražských natáčela kolegyně Tereza Cedidlová pár dní před premiérou.
15: Dneska nám ve škole zabavili učebnice. Nekecám. Všechny do jedné nám je sebrali. Věci radši dostávám, ale tohle mi nevadilo.
16: Co se teď budete učit?
15: Čistou pravdu.
16: Tak to vidíš, Johannesi. Toho já už se nedožiju. tvoje babička zemře ve lži.
17: Chtěl jsem najít látku, která bude vlastně otevřená širokému publiku, ale bude o tak jako zásadním tématu, jako je fašizace mladých jako kluků, vydat se trošku do nějakých jako principů manosféry. A bohužel teda jakoby nárůst totalitních a totalitárských ideologií, tak vidíme teďka všude. Tak mi přišlo dobrý se tomu pověnovat. A ono už je potom jedno, jako co za diktátora vlastně těm klukům něco jako vtlouká do hlavy.
18: Říká režisér nové inscenace Můj malý vůdce Tomáš Rális. S příběhem mladého Johannese se poprvé setkal díky Oscarovému filmu Králíček Jojo.
17: Já jsem se k tomu příběhu dostal přes filmovou adaptaci, kterou si napsal a zrežíroval Taika Waititi, tak to mě uhranulo, protože to popisovalo skrze dětskou optiku svět ideologií, svět toho, jak může být taková jako dětská duše zmanipulovaná nacistickou ideologií.
18: Do hlavní role Tomáš Rális obsadil 25-letého Tomáše Krutinu.
19: Hraju kluka, který se jmenuje Johannes, je mu 13 let a začínáme ve 30. letech ve Vídni, kde vlastně začíná sílit jistá ideologie a jemu část jeho blízkých už umřela, takže vlastně cítí potřebu někam patřit a něco znamenat a je hodně zraněný a frustrovaný puberťák, takže se ho chopí ideologie a on vstoupí do Hitlerjugend a tam vlastně začíná dostávat nějakou moc zpátky do svých rukou.
18: Jak jste v sobě hledal toho malého vůdce?
19: Trvalo mi to hrozně dlouho a nakonec jsem tam začal nacházet jako malinký takový spojovátka, nějaký třeba pocit, co mi přineslo třeba, když jsem začal dělat divadlo, jak mi to dalo nějakou jakoby moc sám nad sebou a nad tím, co chci, a nějaký vlastně i smysl do mýho života a do určitý míry to byla i jako vzpoura vůči vlastně rodičům a tak. Takže jako jsou to takový jako vzdálený body, že třeba něco mi do života přineslo trošku víc jako sebejistoty. Stejně jako jemu, akorát jemu to nepřineslo divadlo, ale prostě Adolf Hitler. Jako.
18: Zatímco film Králíček Jojo si některé motivy upravil, inscenace v rokoku zůstává původní knižní předloze věrnější, doplňuje režisér.
17: První polovina inscenace je něco, co jsem nazýval jako model, protože se to odehrává i v nějakých jako historických reálích. Jsou to věci, které člověk s nějakou základní znalostí historie 20. století tak vlastně zná, ale je to pootočeno z jiného úhlu, protože to vidíme z pohledu kluka, který je Hitlerjugend. A druhá polovina je mnohem víc stažena k dnešku. Že vlastně tam přebíráme ty principy, vidíme chlapce, který byl v něčem vychován a teď sledujeme to, jak to ovlivňuje jeho další chování a činy.
18: Důležitou roli v příběhu hraje také vztah hlavního hrdiny s mladou židovkou, kterou jeho matka ukrývá v podkroví, popisuje herec Tomáš Krutina.
19: Nejde o to vůbec o ty ideologie nebo vyznání, jde o to zkoumání hlavně v té druhé půlce toho představení toho těch toxických projevů a dynamiky toho vztahu, který tady byl ještě dávno před Hitlerem a bylo tady a vždycky tady bude vlastně nějaký jako nerovnost a určitá forma i ženský nesvobody a možná i týrání a pak vzájemného týrání. Tak to je podle mě jako hlavní téma, ale nejvíc palčivý aktuální právě tady ta manosféra, to, co se děje teďko s mladýma klukama.
18: Scenografie inscenace připomíná kryt i muzeum zároveň. Režisér ji připravil společně s Jakubem Perutem.
17: My jsme hledali prostor, protože se to odehrává v domě v Rakousku za druhé světové války, ale nechtěli jsme k tomu přistupovat realisticky a jak jsem říkal, ta hra je takový malý model jedné rodiny a jednoho příběhu, tak jsme hledali prostor, který bude takové univerzální hřiště, ale bude připomínat tady ty jako relikty minulosti. My jsme chtěli, aby to působilo tak, že je to něco, co by dávno mělo být jako muzeální věcí, ale vůbec to tak není.
18: V dalších rolích nové inscenace divadla Rokoko Můj malý vůdce se představí třeba Radim Kalvoda, Marie Anna Mišičková nebo Evelyn Pacoláková.
0: A na téma inscenace pražského rokoka Můj malý vůdce svým způsobem doslova tematicky navážeme, i když budeme mluvit o fotografiích a dalších písemných dokumentech. Ostravský archiv získal doslova poklad. Badatelka Libuše Solomonovičová předala do jeho péče výzkum víc než 30 000 židovských obyvatel města. Kartotéku i s mnoha dokumenty a fotografiemi dávala dohromady téměř čtvrt století. Našla jména, data, snímky i příběhy více než 30 000 lidí.
20: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. 57 a mojho muže jsem poznala, popravdě řečeno, stavba mládeže Nova Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdené.
21: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z Haliče za prací v průmyslu, i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
20: Všichni byli unikátní. Já jsem napsala pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka toho majitele, té Alhambry, která tam měla hospodu. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
21: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky. To vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě, kam po válce Židé emigrovali.
20: Na zemi v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Víte, tehdy chlapi neměli jedno dítě. No a jak měl takových 5 synů, tak ta karta jeho je takhle hruba. No. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
21: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová, ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
22: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo jí to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, o sociálních dějinách, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa, pomocí těch archivních materiálů my dokazujeme, zda mají nebo nemají nárok.
21: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Některé fotografie zachytí okamžik, jiné se zapíšou do historie. Snímek vyděšené dívky utíkající po napalmovém útoku dodnes připomíná, jakou cenu platí za válku civilisté. Autor snímku Nick Ut za něj získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy, aby otevřel svou výstavu nazvanou Memories, vzpomínky. Na ní je černobílá fotka takzvané napalmové dívky.
23: Jaký je váš úplně první pocit, když tu fotografii po více než 50 letech znovu vidíte?
24: Pokrýval jsem válku od roku 1968. Strávil jsem víc než 10 let ve Vietnamu, Kambodži a Laosu, ale nikdy jsem pak už podobnou fotografii neviděl. Na výstavě vidíte mnoho snímků bojovníků nebo uprchlíků, ale ne děti. Když jsem tak tuto fotografii pořídil, řekl jsem si, že to bude nejdůležitější snímek války. V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. Chlapec vlevo, to je bratr Kim Phuc, ten už není mezi námi, zemřel asi před 20 lety. A odhalená, popálená Kim Phuc, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
23: Dívce zachycené na fotografii jste pak také pomohl, že ano?
24: Ano, je jako moje dcera, nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou. Naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy.
23: Kde je podle vás hranice mezi tím, kdy máte fotit a kdy už pomáhat?
24: Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšili, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
23: Černobílá fotografie obletěla svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu, posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Jaký jste z toho měl pocit?
24: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby dělají dětem.
23: Jaké jste měl pracovní podmínky?
24: Měli jsme velkou kancelář AP v Saigonu a laboratoř. Mohli jsme vyvolat stovky filmů. Bylo to velké studio. Každý den jsme zpracovali asi 1000 filmových rolí.
23: Kolik snímků jste v tomto případě zachytil?
24: Udělal jsem jich víc, ale po válce v roce 1975 si společnost vzala negativy. Mnoho se jich také ztratilo, když jsem odešel ze země. Po válce mě AP přesunula do Kalifornie v USA. Pracoval jsem v Hollywoodu. Byl jsem v AP víc než 45 let. Pak jsem odešel do důchodu, ale já prostě nechtěl přestat. Miluju svou práci. Dnes už jsem v důchodu, ale pořád fotím. Cestuji mezinárodně, mám laptop. Když vidím dobrou fotografii, pošlu ji AP jako freelancer.
23: Co říkáte mladým fotografům, kteří se chtějí stát válečnými zpravodaji?
24: Říkám jim, že už to není jako dřív. Válka je velmi nebezpečná. Potřebujete plný úvazek, ne být freelancer. Dnes dostanete za fotku třeba $100, ale riskujete život. To za to nestojí. Dnes můžete dělat dobré fotografie i jinde. Nemusíte do války.
0: Uzavírá vietnamsko-americký fotograf Nick Ut, který vystavuje své snímky z vietnamské války v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungpanově náměstí. Rozhovor s ním vedl kolega Martin Hrnčíř. Sejmul posmrtnou masku Jana Palacha a vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Český sochař Olbram Zoubek by letos oslavil své narozeniny. Připomenout si ho můžete výstavou fotografií v pražském centru současného umění DOX, která vás zavede do zákulisí umělcova života.
2: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
18: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
2: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
18: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
3: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
18: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
3: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
18: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
3: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to, jako že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. To mělo takový pohyb určitý.
18: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který se jmu posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
3: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší, s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
18: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
3: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
18: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmu. filmového archivu Michal Bregant.
4: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
18: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
4: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
18: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Obrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do Pražského centra současného umění DOX až do 4. října.
0: Reportáž v pražském DOXu natočila Michaela Pištěláková a v novém týdnu nás čeká dostatek kulturních událostí. V divadle ABC v tamní kavárně dávají novou zprávu o stavu manželství. V pondělí 15. června se v chrámu svatého Víta rozeznějí svatovítské varhany. Ostatně nejenom o nich budeme v našem vysílání, tedy Českého rozhlasu Plus, v dalších dnech mluvit. Kultura Plus je už teď ve finále. Loučí se Michaela Vitešková a naslyšenou za týden.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus
5: na rádiu Praha.

0: týdne.
1: Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. 5. je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farna, Perpetuum Mobile. 3. jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.
3: Rádio Praha.
4: Dobrý den, milí posluchači, trošku jsem tady zápasil s technikou, omlouvám se, ale měl jsem to takzvaně na levou ruku, tak ale vysíláme desítku Pavla Horváta, pokud byste to nepoznali, a Pavel Horvát už se mi směje ve studiu, takže tady je, Pavle, vítej.
5: Já se děsím, já jsem s tebou hrál v sobotu zápas a tam jsi to měl jednou na levou nohu a hokejisti Plzně z toho nedali gól, ale to nevadí.
4: Chtěl si říct, že prostě občas umím s technikou ještě hůř. No, chápeme to všichni, Pavel Tilšar se taky smál, Pavle, děkuju a věřím, že si to dneska užijeme všichni společně.
6: Krásné pondělí, ne, nesmál jsem se, protože vím, jaké to je sedět za tím pultem a prostě občas to ujede.
4: Ano, doufám, že nám zavoláte, byť některé ty nezdary nás občas potkají, ale věřím, že nás máte rádi, my vás máme taky rádi ve vysílání, tak budeme se bavit o mistrovství světa ve fotbale, které už je v plném proudu a které nabízí spoustu zajímavých témat. Desítka Pavla Horváta začíná, jdeme na to.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
4: Pavle, ty se zhlásil?
5: Já jsem se hlásil, protože teď se tady bavíme o tom, kdo co zkazil. Já bych se chtěl zastat našeho kolegy Luďka Zelenky, který dostal takový spoustu zpráv, mi říkal, že splet ty pravidla, jak jsou, asi se k tomu taky dostaneme. A my jsme se včera bavili a já jsem ho se snažil dostat do pohody tak, jak je mým zvykem, a říkal jsem mu, že nic nepotěší nikoho tak, jak neštěstí druhýho, to je první věc. A druhá věc je, že v této branži, kluci, vy to musíte vědět ještě líp než já, nejlepší je, když něco spletete, protože to si všichni pamatujou, takže já si myslím, že kdyby náhodou se nám něco jako nepovedlo, tak nás posluchači omluví, anebo nám to budou přát.
4: Ano, tak máme spoustu přejících posluchačů, věřím, ale jak už asi víte i z historie, když jste se učili dějepis, tak ve starověkém Římě byla oblíbenou kratochvíli taková ta zábava v kolesu nebo na kolbišti, chleba, hry pro lidi, tak když se hraje fotbal, tak taky si třeba někteří politici řeknou, že je to příjemné spojit s něčím užitečným, takže třeba ekvádorský prezident Daniel Novoa zrušil během mistrovství světa spotřební daň z piva a vína, což znamená tedy pokles cen piva o nějakých 20%. Tak nevím, jak dlouho Ekvádorci po té porážce s pobřežím Slonoviny zůstanou tedy na mistrovství světa, ale minimálně tedy na ten jejich pobyt si můžou Ekvádorci užívat toho zlatového loku.
5: Podle mě budou hodně fandit fanoušci, aby to trvalo co nejdýl.
4: No, tak určitě to je skupina E, do které tedy Ekvádor vstoupil porážkou s pobřežím Slonoviny 0-1. My se pochopitelně budeme taky dostávat k tomu, jak Němci porazili Curaçao 7-1, ale kdybychom tady nastolili zase ty naše tradiční ligové rubriky, tentokrát o mistrovství světa, hráč týdne, který vás nějakým způsobem zaujal.
5: No, já musím říct, že mě zaujal celý tým Maroka. Musím říct, že se mi hodně líbil hráč z Realu Madrid samozřejmě.
4: Brahim Díaz, myslíš?
5: Brahim Díaz se mi líbil. Musím říct, že jsem jako věděl, že je dobrý, ale tady byl fakt jako výborný, samozřejmě měl podporu těch spoluhráčů a musím říct, že se mi fakt jako líbil tak, jak působil, protože v tom Madridu mi to přijde, že vlastně je tak jako zakřiknutý proti tomuhle výkonu, který předved teďka proti Brazílii, tak mě se líbil hodně.
4: No a možná jsem neviděl poprvé, ty jsi ho viděl dokonce i naživo, když jsi podle mě byl asistentem Michala Bílka v Plzni, tak on tehdy hostoval v AC Milan, který nějakým způsobem se taky měřil, ne? Nebo vy jste hráli s Interem, to je vlastně pravda. Tak on hrál za AC Milan, tak to je něco jiného.
5: Ale to jsem ho určitě taky viděl.
4: No, každopádně Maročani, když to otevřem tohle téma, tak
5: no, pro mě musím říct, jako já nechci nečekaný, ale ale vlastně první půly až na pár výjimek, samozřejmě akce Viniciuse, tak si myslím, že Brazílii dokonale zaskočili a možná mohli víc než 1-0, mohli víc, víc než 1-0.

0: První poločas byl dobrý.
1: První poločas byl výborný a opravdu jako když nastoupí v tom středu zálohy proti takovým borcům, jako je Casemiro a vyčnívá tam v 18 letech, tak si myslím, že mám před sebou.
2: Tak taky Casemiro to odnes, že jo. Já jsem viděl i tiskovku s Ancelotim, jak tam zmiňoval ty střídání. Bylo to logický, protože prostě první půli, samozřejmě výsledkově to dopadlo pro Brazílii dobře, ale herně to tak nevypadalo.
0: Je pravda, že Carlo Ancelotti, slovutný trenér, jediný, který vyhrál všechny ty evropské ligy, které řadíme mezi pět nejlepších, vlastně taky vítěz Ligy mistrů pětkrát, v 67 letech debitoval a omlouval se za výkon Brazílie, protože Kanárci to tam hodnotí ještě příkřeji, třeba než my tady v Česku. Co se týče Maročanů, tak si vemte tu severoafrickou zemi, která má necelých tedy 34 milionů obyvatel, ale do toho mají spoustu různých těch, já nevím, jestli tomu úplně říkat diaspory, ale prostě různých těch menšin v různých jiných státech. A oni vlastně v jednu chvíli v 65. minutě, když na trávník přišli Talby a El Murabet, tak měli 11 hráčů v týmu, kteří se narodili mimo Maroko. Což už jenom samo o sobě značí, že jsou tedy ještě podporováni těmito odchovanci třeba francouzského, španělského fotbalu.
2: Určitě, tak to asi není žádný úplně velký překvapení, ale fakt ty hráči jsou dobrý a to tempo. Pro mě to byl nejlepší zápas zatím, co já jsem viděl na tom mistrovství, co se týká tempa, vlastně ty Maročani prostě na nic nečekali. Brazílie chtěla hrát tak, jako, že si to budou pinkat stejně tak jako včera Holandsko, Japonsko první půle, že to bude takový jako oťukávání, ale Maroko na tohle vůbec nečekalo a myslím si, že hodně přispěli k tomu, že ten zápas takhle vypadal prostě. A viděl jsem prvně, že Carlo Ancelotti nežvejkal.
0: Byl takový, mně přišel, že zhubnul a že měl krásnou frizuru. Slušilo mu to na lavice Brazílie, tak jsem zvědavý, zda třeba pak dovede Kanárky ke zlatu. Pavel Tilšard měl taky hráče týdne nebo toho úvodu šampionátu.
1: Já jsem si vybral příběh Raula Jiméneze, mexického útočníka, který hraje na čtvrtém mistrovství světa a teď dal první gol na šampionátu. Bylo to pár týdnů poté, co mu zemřel otec, necelých 6 let poté, co měl téměř fatální zranění v zápase anglické Premier League, když hrál za Wolverhampton, srazil se taky s Brazilcem, bývalým reprezentantem na stadionu Arsenalu, Davidem Luizem, který ho trefil hodně nepříjemně na spánek, vlastně jen včas na pomoc od lékařů v londýnské nemocnici ho zachránila. On tedy prošel hodně těžkým obdobím, i fotbalovým 9 měsíců nehrál, ale zase poté, co se vrátil, řekněme, možná do lepšího klubu, z Wolverhamptonu šel do Fulhamu, tak tu kariéru hodně nastartoval a teď tedy oplakal ten gol na mistrovství světa na tom obrovském astéckém stadionu.
2: Pro posluchače možná připomenu, spousta hráčů hraje s čelenkama, on jí má vlastně taky, ale má jí, protože má na tom spánku ten chránič takovej, myslím si, vystužený nějaký polštářek, kdyby náhodou dostal pecku, aby tam měl nějakou obranu. No.
1: A má to i vlastně přesah směrem do Česka, on prý po tom těžkém zranění komunikoval s Petrem Čechem, který si prošel něčím podobným, potom souboji s Huntem, který ho trefil kolenem na hlavu a Petr Čech dochytával kariéru z helmu.
0: No. Mě zaujal Julián Quiñones, tedy vlastně střelec vůbec první branky na tom mundialu, i tím příběhem, že on ještě reprezentoval nebo respektive patřil Kolumbii, byl Kolumbiec a pak se stal tedy před 3 lety občanem Mexika a veřejnost se bouřila, že prý není dostatečně mexický a právě i svaz musel dávat prohlášení ve stylu, že neexistují žádní prvořadí nebo druhojakostní Mexičani. Tak nakonec pak jim dá
2: tohle nám se tady z Česka těžko posuzuje, samozřejmě, jak Mexičani berou Kolumbijce. Já se tam úplně neorientuju v nějaký hierarchii těch zemí v Jižní Americe a musím říct, že je to jako zajímavý tohle slyšet, protože samozřejmě zrovna Curaçao, že jo, má spoustu hráčů, který i nastoupili za holandský nároďák, co jsem tak navnímal, takže jak už mládežnických, tak tam bylo pár hráčů, který nastoupili normálně za Ačko a teď jsou tady, takže tam asi úplně žádná nenávist nebyla, když jsem viděl fanoušky teda.
1: Ale ještě k tomu Quiñonesovi, tak byl výborný v tom zahajovacím zápase proti jeho Africké republice. Vlastně možná nejlepší z celého mexického národního týmu, dal gól.
2: To je ten hráč, jak vlastně v Saudské Arábii byl lepší než Ronaldo a
0: Vyhrál tabulku střelců.
2: Vyhrál tabulku střelců.
0: 33 gólů za tu uplynulou sezonu saúdsko-arabské lize a teď jsme zvědaví na to třeba, jak prověří pak českou fotbalovou repre.

0: tom třetím utkání ve skupině. K české fotbalové reprezentaci se taky dostaneme. Budeme mluvit dneska i s Radkem Šídlem, bývalým reprezentantem, ale právě o trenéru Diku Advokátovi, který zažil debut na lavičce Curaça na tom mistrovství světa. Nicméně teď můžeme jít k další rubrice, která se týká týmu týdne. Pavel Horváth naznačil, že se mu líbili Maročani, ale když to vezmeme z pohledu třeba těch opravdových outsiderů, tak viděl jsi tam jako nějaký výkon, který by se vzepřel? Když třeba hrajou Turci, tak člověk čeká, že jsou favoriti proti Australům.
1: Já vím, kam míříš, a já teď úplně mimo scénář, který tak jako zhruba si děláme, tak řeknu Japonce. Protože si myslím, že už byli skoro poražený, ale a jsem rád, že vlastně ještě k tomu přidám ty fanoušky. Teď jsem měl možnost zase vidět, jak uklízeli na tribunách věci a já jsem teďka patronem toho sportu bez odpadu, takže jenom to zmíním, protože mě to fakt zaujalo, oni jsou takovýhle normálně a teď na tom staďáku znova, už jsme to viděli několikrát na těchto velkých akcích a fanoušci. Já jsem čekal, že Holanďani prostě bude plný stadion Holanďanů, což si myslím, že bylo tak 60-40, no ale japonský fanoušci prostě úplně převálcovali a vlastně celou druhou půli jsem slyšel jenom Nippon a musím říct, že měli velký díl na tom, že ty Japonci prostě ten svůj tlak vystupňovali a ten bodík získali.
2: Jo, skvělí fanoušci Japonska. Musím říct, že jsem je taky během celého druhého poločasu velmi rád slyšel v tom televizním přenosu a nizozemští příznivci, ti si to umí hodně užít před zápasem, taky na sociálních sítích teď kolují ta videa, jak se vydávají. Včera se vydali vlastně ulicemi Dallasu na ten zápas, tančí, křepčí, takže je to paráda a vlastně mě trošku mrzí, když odbočím, že něco podobného, takováhle fanoušovská kultura není v Česku, kde už u toho národního týmu se třeba loni na Euro 21 se snažili příznivci o nějaké pochody směrem na stadion, ale byl to třeba pochod na 100 metrů, bylo tam pár pokřiků, ale tady je prostě vidět, jak to ti teď konkrétně ti nizozemští příznivci jako prožívají, jak to je prostě pro ně to nejvíc.
1: A tak my jsme v začátku tady toho jako kotle, bych řekl, největšího, tak já myslím, že máme prostor ke zlepšení, stejně tak jako v jiných oborech, tak já myslím, že tady to bude taky lepší.
0: Ale co třeba Nizozemci nemají, tak hráče z domácí ligy v základní sestavě oproti Česku, oni neměli proti Japoncům žádného, zatímco Japonci měli dva z nizozemské ligy v základu, tak si trošku hodně možná něco vzali, každopádně neprohráli zase se silnou evropskou velmocí. Na minulé mistrovství porazili Němce i Španěli, Japonci, teď tedy remizovali s Nizozemci a zajímavě nakročili do té skupiny,
1: ve které... Já, jak říkal Bolek Polívka, šikmouké, tak...
0: Jo, takhle. Dobře, tak to je zase z filmu, který tady taky vlastně ten název úplně nemůžu citovat, ale asi pojďme raději dál.
1: Ano.
0: Já jsem chtěl zmínit tedy, co mě zaujalo, vítězství opravdového outsidera Austrálie nad Turky, protože Turecko beru jako velmoc, ostatně to ukazují třeba i na té klubové úrovni.
1: No, to je překvapení určitě. Já nevím, jestli Turci neumějí ty velký turnaje, myslím si, že tam...
0: V roce 2002 byli bronzoví, ale od té doby...
1: To jsou na tom skoro jako my, pomalu. No, takže jako mají spoustu skvělých hráčů Turci a vždycky je měli. Ten nároďák je takový zvláštní. Myslím si, že u nich tam může být třeba i to podcení. Vím, že ta doba je na tohleto hodně jako vysazená, že už ty hráči mají spoustu informací a málo kdy se stane, že na téhle úrovni někdo něco podcení, ale oni podle mě to v sobě trošku mají, no.
0: No tak měli spoustu pokusů, brankář se Austrálie Patrick Beach vytáhl 8 zákroků, což je historicky nejvíc australského golmana na mistrovství světa. No a naopak Australani vlastně skórovali dvakrát, jako nechci říct ničeho, ale přece jenom třeba první gol Nestora Iran Kundy byl daný tím, že prostě dokázal drze přejít přes své soupeře. Je to hráč, který nastupuje za druholigový Watford, velmi zajímavého jména, pochopitelně v tom českém prostoru, Nestory Iran Kunda. Tak no a pak tam dal Conor Metcalf dal gol na 2-0, to bylo z dálky 15 minut před koncem Australani.
1: Metcalf to je zase z pohádky, abych to teda... to byl Gandalf, pardon.
0: Tak desítka pokračuje, když se Pavel Horváth snaží trošku nabourat, ale je to myslím do vtipu, tak snad se bavíte, pokračujeme dál. Desítka Pavla Horvátha. Tak rubrika Zápas týdne byla nastolena, ale z toho českého pohledu jednoznačně Česko-Jižní Korea. Ale ještě přece jenom si dovolím připomínku toho, že to dneska přesně 15. 36 let od vítězství Čechoslováku nad Rakouskem 1-0. Michal Bílek tehdy svou druhou proměněnou penaltou na mundialu v Itálii rozhodlo vítězství 1-0. Ty jsi mi říkal, že to ale nebyla druhá, kterou kopal.
1: Kdyby někdo věděl, tak ať mě opraví. Já si myslím, že Michal kopal ty penalty 3 a že tu jednu proti Americe, tu druhou v zápase neproměnil, že jí chtěl dát doprostřed a že Tony Meola, americký brankář, zůstal stát.
0: Tak pokud je nějaký pamětník, ať nám zavolá.
1: Myslím, že to takhle bylo.
0: 2-2-1-5-5-2-2-2-2.
1: Teď samozřejmě nechci schazovat Michala, ale on byl exekutor neskutečný, ale tady myslím, že chtěl toho panenku dát a že mu to nevyšlo, že to takhle dopadlo. No. A já teda, než kdyby náhodou jmenoval, já si zase přihřeju políšičku. Tuhle sobotu v Němčanech u Brna máme penaltovýho krále, tak kdo se ještě nepřihlásil, tak se přihlaste, protože to bude velkolepá akce. A můžu říct teďka vlastně, tak je to do sportu, přijedou tam holky, reprezentantky vházený do juniorky, který chvíli potom letějí na mistrovství světa do Číny, tak si přijedou tam zakopat s námi.
0: Je to stylově tedy zahájený projekt na 50-leté výročí od zlatého dloubáku Antonína Panenky.
1: Je to tak.
0: Toho si připomeneme 20. června, pokud jste nebyli na pražském výstavišti, doporučuji k poslechu naší desítku, která tam byla na festivalu Off-season s Václavem Němečkem, Pavlem Horvátem a Antonínem Panenkou. Bylo to rychlejší než obvykle, zhruba nějakých 45 minut, ale musím říct teda, že toho tam padlo dost.
1: Pavle. Jo, bylo to super, bylo to zajímavý, hlavně na té křižíkové fontáně, kde já jsem to nikdy nečekal, že něco takového by tam mohlo být.
0: Já vás nalákám, Pavel tam prozradil jednu velmi osobní věc na té křižíkové fontáně, hned na úvod, tak si to můžete poslechnout.
1: To nemám říkat.
0: Tak to teď neříkej, neprozrazuj to, lákáme vás, máme to v archivu, je to i v podcastových aplikacích, tak si to můžete pustit. Pavel Tylšar netuší, o čem mluvím.
2: Nebo já si to pustím dnes cestou domů.
0: Dobře, tak to hned se zasměješ, tak nezapomeň řídit. Nicméně, jak jsme říkali v desíce, už jsme to taky probírali na té sobotní, nicméně Češi prohráli z Jihokorejci 1-2. Mluvili jsme i s Antonínem Panenkou, Václavem Němečkem, jak se pod to mohli podepsat různé ty faktory, ať už nadmořská výška nebo třeba nervozita, stres úvodního vystoupení na šampionátu. Co bychom mohli ale vyzdvihnout, především velmi silný soupeř. Protože když vidíte, třeba koho porazili Skoti, Haiti 1-0 s odřenýma ušima, tak Češi měli teda daleko těžšího soupeře.
1: No, zmíním ještě jednou to Japonsko, ta Asie prostě jsou to jiný typy hráčů, zase i včera s Holandskem to bylo vidět, prostě ty hráči jsou technicky vybavení, rychlostně nemají vlastně skoro žádný problém, takticky tím, že jsou k tomu odmala vedený, k tomu drillu vlastně ve všem, ve škole. Jenom řeknu příklad, my jsme měli vždycky po sezóně vlastně s dětma takovej ten den, a jelikož v Japonsku končí sezóna až v listopadu, tak už bylo fakt jako chladno. A teď já si myslím, že tam třeba bylo 20 těch mládežnických týmů. Jo. A ty děti, vlastně oni si sednou na zem a třeba hodinu čekali, než na ně přijde řada. A pak teprve si s náma zahráli 10 minut a zase šli pryč a zase si tam sedli a čekali, až ta celá akce skončí. Vlastně, jo, u nás si nedovedu představit, že by prostě ty děti takhle jako spořádaně seděli. Asi ta doba samozřejmě už je trošku jiná, ale něco o něčem to svědčí a je to vidět i v těch zápasech a myslím si, že asijský týmy, tam můžeme čekat nějaký překvapení, ať už od Koreje nebo od Japonců.
0: Máme prvního volajícího do desítky, Pavla Horváta, tak vás vítáme, kdo je tam?
3: Dobrý den, zdravím, Juraj. Já k tomu Michalovi Bílkovi. Já si pamätám, to byly moje prvé majstrovstvo světa, které si pamätám. A vím, že Tomáš Kuhra vydával v tom zápase 2 góly. A vím, že Michal Bílek dal aj z penalty. Potom si pamätám z Německa, ako Ľubo Moravčík vykopol kopačku a dostal červenú. A to bola ešte vtedy tá správna doba, že to nebol mundial, ale majstrovstvo sveta. Takže díky, ahojte.
0: Juraj, chápu, kam míříte. Budeme to omezovať tady použití tohoto slova. Děkujeme za zavolání a doplnění, které můžu ještě tedy vlastně osvěžit tím, že opravdu Pavel měl pravdu. Tehdy v 87. minutě Michal Bílek neproměnil tu druhou penaltu v tom zápase Tony Meola, jak si říkal, proměnil. Takže Pavle, máš bod, kde hezky si
1: já
0: to pamatuješ.
1: Já si pamatuju hlavně to jméno Tony Meola, to mě jako zůstalo v hlavě, prostě vím, že měl takový taky dlouhý vlasy, jako super dres, měl takový pohyblivej, a já mám ještě další tadyhle, ty, asi by si to našel taky, Ivan Hašek dal gol hlavou a vlastně tam Tomáš Skuhrový dal dva, no, to si pamatujeme všichni, a pak se tleskalo u toho skleněného takhle, nebo plexi plotu, tak tam byli ty fanoušci český, o tom jsme se bavili i s klukama, byl tady Pepa Chovanec vlastně na tom mistrovství ještě s někým, že to bylo úžasný, jak vlastně po té revoluci ty fanoušci tam prvně mohli takhle dorazit, a pro ty hráče byl zážitek ta děkovačka, jenom mimo ten zápas.
0: Vlastně hezky se to nastolilo téma i zmínkou o Tomáši Skuhravém. Česko by potřebovalo, aby se ten největší útočný klenot Patrik Šik dostával do šancí a proměňoval je. Ostatně na Euro 21 se stal jedním z těch nejlepších střelců mistrovství Evropy. Teď vlastně byl téměř bez míče, 11 doteku s míčem, pouze 2 ve vápně, a vlastně různí lidé se k tomu vyjadřují. My jsme se ptali třeba Milana Petržely, rekordmana v počtu prvoligových startů, co říká na to, že Patrik Šik proti Jižní Koreji vlastně se moc nedostal ke hře.
4: Tady v těch zápasech do toho jde, že nebudeš na balónu, ale zase když ho získáš, tak by bylo dobrý ho co nejdýl udržet, ale prostě když ten balón potom nakopneš do těch vysokých útočníků, tak musí být podpora z té druhé vlny. Jedna věc je to, že si o ně může člověk pomoct nějakým nákopem a dlouhým balónem, ale druhá věc je, aby se to doplnilo vždycky.
0: Přesně tohle se dařilo už zmiňovaným Skotům, kteří nejprve proti Haiti trefili tyč a pak McGinn dal ve 28. minutě gol, ale přeci jenom měli tam nějakou podporu třeba po té, co zachytil ten útočník nebo nějaký ofenzivní player balon. V českém případě, mluvil o tom Ladislav Krejčí, ty balony asi létaly až moc rychle třeba.
1: No tak vždycky je to taky o tom, co ten soupeř ti dovolí. My jsme v podstatě se úplně k těmhle kombinacím nedostávali v první půli trošinku, jo, ale řekl bych tak trošku, že jsme si nevážili toho míče, že jsme chtěli rychle zakončit a nebo soupeře nějak překvapit, a takový ty kombinace v těch křídlech, kdy Lukáš Provod s Pavlem Šulcem se dostanou do těch situací s těma halfbackama, Coufal Zelený, a přidat nějakýho středňáka k tomu, aby jsme si trošku zahráli, to tam prostě bylo minimálně, a ono opravdu je to hrozně těžký, já nevím úplně, k čemu bych to přirovnal, ale když prostě poběžíš nějakým tempem 2 minuty, myslím nadstandardním tempem, což prostě znamená pro ty, co běhají, tak bych si troufnul říct jako 4 minuty na kilometr, a poběžíš opravdu jako už v tomhletom tempu a najednou na tebe vylítne balón a máš s ním něco najednou udělat, tak to úplně jako sranda není, a to se nám stalo v tom zápase hodněkrát, no, a pak můžeme mít na hrotu jako George Besta s Ronaldem, a stejně když v této situaci dostaneš ten balon a nemáš tu podporu, nebo máš tu podporu těch hráčů, který bohužel museli takhle kmitat v té defenzivě, tak si úplně nezahraješ. No.
2: Výborný střed hřiště měli jeho Korejci, kde řekl bych přehráli dvojici Tomáš Souček, Alexander Sojka, byť Alexander Sojka alespoň podle mého názoru vyčníval v tom utkání s Jižní Koreou. A jak zapojit Patrika Šika, tak samozřejmě to, co zmiňoval Pavel Horvát, tak je podstatné, aby prostě si Češi víc vážili balonu po zisku, ale samozřejmě, když 2 minuty běháte bez něj proti bitým jeho kojicům, tak je to těžké. Zklamal mě trochu i výkon Pavla Šulce, nevím, jestli to bylo dané spíš tím, že taky nebyl dobře nacházený obránci a záložníky, anebo mu to prostě nesedlo. No,
1: no byla tam taková nesouhra, no, nesoulad. Samozřejmě já vždycky to říkám, protože 100% kluci mají spoustu videí, já to vlastně opakuju, ale pak ta konfrontace na tom hřišti, ty máš informace o hráčích, teď to přeženu, že bude mít 9, že bude měřit 170 cm, že je to pravák, že neumí hlavou, že je slabší ve hře jako tělo na tělo, jo, že je silnej ve obcházení do prostřed hřiště třeba ze své pozice. Jo, ale pak ta realita na tom hřišti je fakt jako ne jiná, ale než to navnímáš, tu rychlost toho, jak dohraje, to, jak se orientuje, že třeba něco, to, co si pochytil tu informaci, že je to malinko jinak, že kolem sebe má třeba jiný spoluhráče, že některý situace řeší trošku jinak, že ne vždycky jde jeden na jednoho, ale že někdy čeká na podporu spoluhráče. Takže tohle to se nám prostě moc nedařilo a pak ta souhra potom zisku míče jako bohužel nebyla dobrá. No.
0: Jaké to je být osamocený útočník v poli soupeřů? To možná dobře ví taky další fotbalista, kterého jsme oslovili na tohle téma. Tomáš Poznar, útočník z Lína.
5: Přijede z super klubu, který jako hraje útočně, on mu se dařilo, dává góly, je na něco zvyklý a teď těch situací takových nemá, no, je těžké. Že nejsi takhle ve hře a vlastně nemusí si tolik věřit, jo, potom vlastně v té hře. Nevím, co se mu odehrává takhle v hlavě. Myslím si, že ten Patrik nám ještě nějaký ten zápas jako udělá, zrovna možná ten další.
0: S Jižní Afrikou ve čtvrtek budou šance Patrika Šika zpět a doufejme, že česká repre bude celkově hrát třeba daleko lépe. Nicméně máme tady dalšího posluchače. Dobrý den, kdo je tam?
6: Zdravím znovu, Juraj. Já jsem chtěl dát jednu otázku Pavlíkovi. Možno blbá otázka, ale stejně má zaujíma. Když jsem viděl časy, které hrají například tě velmoci jako Německo, Francisko, potom bude dobrý časy na fotbal mají Španěli, takže jsem chtěl vědět, jestli funguje takzvaný ten taký lobbying, aby tě mužstva, které například Němci hrali v ten lepší čas a nehrali o 4. ráno a podobně. Funguje to i vo futbale, takže si to vedia tie veľké asociácie presadiť, aby mali tie časy lepšie, ako je. Jasné, že hrajú, že zápasy sa hrajú na druhom kontinente, ale príklad Češie, že tu jeden zápas sa hrá, kedy dokáže to pozerať aj normálny človek, že nemusí skoro ráno vstávať.
0: Děkujeme, Juraji. To je těžká otázka.
1: Pro mě úplně nevím, jestli Pavel něco najde teďka v rychlosti, jak to mají, ale já teď jako v rychlosti zase přemýšlím, jaký čas byl v Koreji, když hráli s náma, jo, že je to ve 4 ráno.
0: Plus 8 mají v Azii takhle, plus 8 plus minus. Takže oni měli OK čas, jako přes den. Jeho Korejcům to sedělo, Česku s Jižní Afrikou vlastně sedí ten čas 18 hodin, relativně asi ne, a pak domácí Mexičani asi nebudou hrát od 12, jako budou hrát Češi v Atlantě, toho jejich času tam, ale prostě dali si ten zápas na později.
2: Já bych v tomhle asi nehledal něco speciálního, je daná nějaká postupová matematika, hraje se to po celé severní a střední, když vezmeme Mexiko, Americe, je tam více do časových pásem, hraje se na východě, na západě, každý to sleduje odinut na světě a když jsem se takhle zběžně díval třeba na program dalších zápasů, tak úřadující mistři světa z Argentiny vstoupí do šampionátu pro nás ve 3 ráno, což je zápas, který by si taky asi leckdo tady v České republice pustil nebo na Slovensku a případně třeba i Brazilci další zápas v 2:30 ráno, takže jasně teď to zatím vycházelo, takže ty nejsilnější evropské státy hrají večer, ale myslím si, že to není dané, jako že by za to někdo loboval.
0: Je to určitě pravděpodobně tím losem, který byl navíc velmi rychlý, to bylo tím počítačem, ne, už to losovali, myslím, to už se nepamatuju.
1: Tak říká klasik, chce to nacvičit si los.
0: Říká Pavel Horvá v desíce, do které stále můžete volat, byť za chvilku budeme mluvit s Radkem Šídlem. Ještě k těm potenciálním změnám, Pavle, v sestavě, protože zápas ve čtvrtek už se blíží z Jižní Afrikou. Na kterých postech a možná konkrétně jmenovitě třeba bys to zkusil obměnit?
1: Samozřejmě nejde o mě. Já si myslím, že Míra Koubek je trenér, který nebude váhat. To jsme viděli v tom prvním zápase. Myslím si, že já určitě jsem nečekal, že bude Saša Sojka hrát. To musím říct na rovinu. Čekal jsem, že bude Štěpán Chaloupek hrát. To si teďka jako troufnu říct, že možná tam bude změna, že prostě mu to nevyšlo, bylo vidět, že byl takový trošku nervózní, pár věcí se mu nepovedlo, na druhou stranu je to mladý hráč, který má určitě potenciál. Jestli vytáhne trenér Koubek Tomáše Holeše na tu zkušenost, zase bude to spousta těch postů bude záležet na soupeři, protože ten rozbor tam bude zase velmi kvalitní. Já bych si troufnul udělat jednu změnu. Myslím, že jsem dostal CRS za to, že jsem skoro vyřadil Ronalda ze sestavy Portugalska. Souhlasím s některýma názorama, že vlastně jako lepšího útočníka možná třeba nemají, ale já si myslím, že opravdu ty spoluhráči si šuškají o tom, že už je starý a že už by tam asi neměl být. Ale troufnu si říct, že možná by nám pomohlo, kdyby jsme měli veprostřed prostě dva jako hráče, který obsáhnou spoustu prostoru, stejně jako Tomáš Souček, ale budou trošku víc fotbalovější. To prostě si myslím, že by nám možná jako pomohlo na této úrovni. Samozřejmě zase bude záležet o tom, jak se rozhodnou trenéři. Nevím úplně, jestli bude šahat trenér Koubek do té trojky útoční, tam si myslím, že by to od začátku mohlo být stejný.
2: Dokážu si představit Vladimíra Daridu s Michalem Sadílkem třeba takhle vedle sebe na pozicích těch dvou šestek, nebo možná, že by se Michal Sadílek vysouval o něco výš a Vladimír Darida si bral balon od obránců, ale viděl jsem ten zápas z Mexika s jeho Africkou republikou, ten zahajovací zápas, navíc jeho Afričani dostali dvě červené karty, takže budou mít taky absence a bylo by fajn držet balon podobně jako Mexičani a prostě dovolit si v tom utkání, protože si myslím, že pokud mají Češi někoho porazit na tomhle turnaji, tak to jsou právě jeho.
1: Já si myslím, že obě ty mužstva to vidí stejně, jo? Že vlastně oba cítí, že asi my jsme na té stejné úrovni jako jeho Afričani, že prostě teďka to je ten zápas, kde můžeš získat, anebo to celý ztratit. No.
0: Tak rozezvonil se nám tady telefon. Dobrý den, kdo se dovolal?
7: Dobrý den, pánové, tady Honza z Prahy. Mám na vás otázku, vy jste to už trošku nakousli teďka v posledních tak dvou minutách, a to konkrétně, jestli respektive jak vidíte šance českého týmu proti JAR a jestli se nebojíte trošku toho, že se Jihoafričani, kteří teda v zápase s Mexikem hráli tak na úrovni okresního přeboru, jestli se nebojíte toho, že se proti nám promění trošku v prime Barcelonu, jak to tak historicky bývalo. Moc díky, nashle.
0: Děkujeme za zavolání.
1: Jakože by jim to teďka teprve začalo jít, jo. No.
0: Já jsem četl názor vlastně Tomáše Daníčka, který sleduje vlastně asijský ten africký fotbal a psal, že ta sestava nebyla úplně asi ideální z jeho pohledu, ale to bychom se ho museli ještě zeptat, jak to myslel. Takže je možné, že jeho Afričani umí být silní, nebo silnější teda.
1: Já si, no, dobře.
0: Tak řekni tvůj názor, pan posluchač,
1: no,
0: volal
1: ne,
0: tebe.
1: Tak já si myslím, že úplně nebude jiná jedenáctka, samozřejmě budou tam dvě změny, ale ten jeden hráč byl střídající, který nastoupil, byť asi měl hrát od začátku.
0: Temba zvané, 18 minut a červená, myslíš tohle?
1: Ano, co jsem tak vnímal, když nastupoval, tak asi to měl být hráč, který měl hrát od začátku, teď tam taky nebude, samozřejmě i v tom zápase s Mexikem bylo vidět, že jsou schopní mít rychlej přechod do útoku, že tam kvalita je, prostě jsme na mistrovství světa, i v těch nejslabších týmech v úvozovkách jsou velmi, velmi dobrý hráči a my nemůžeme podcenit nic, my prostě musíme zase spoléhat na to, v čem jsme silní, já to budu opakovat, jsou to standardní situace, ať už defenzivní nebo ofenzivní a musíme se zlepšit v té hře, teď to tady zaznělo, musíme si vážit míče, musíme si zahrát fotbal, nejenom jako věřit tomu, že to nějak odbojujeme a že dáme gól z rohu.
0: Tak další volající do desítky, dobrý den.
8: Dobrý den, Láďa Ostrava.
0: Láďo, zdravíme vás, slyšíme.
8: Já vás taky zdravím do studia a do éteru. Vážení přátelé, já mám takový postřeh. Patrik Šik je naprosto vynikající fotbalista. Ovšem, on má zakončovat, on nemá tvořit hru, na to je záloha, jako byl kdysi Poborský Nedvěd. A protože záloha nepracuje tak dobře, aby mu předkládala míče na to, aby on to zakončoval, tak pak se nemůjeme divit, že se s tím míčem desetka, jo, protože nefunguje dobře záloha. To je jedna věc. A druhá věc, prosím vás, pana Tomáše Chorého, on pořád, on se dotkne protihráče a je strašně ukřivděný. Nelíbí se mi to. Nelíbí se mi ten přístup, to je můj názor, ale hlavně jsem chtěl říct k tomu Patriku Šikovi. Jo, to je všechno. Děkuju vám.
0: Moc vám děkujeme, zdravíme do Ostravy.
1: Já ještě řeknu takový dva příklady. Včera vlastně Japonci, nevím, jak se ten útočník jmenoval, myslím, že Ueda, tak nějak.
2: Ano.
1: Že jo? Jo, moc ten si myslím, že měl hodně podobný osud v tom zápase jako Patrik Šik, protože vlastně Japonci hodně hluboko bránili, On měl jedno zakončení tam vlastně v první půli, skvěle si to pustil, pohotově vystřel, netrefil bránu, jinak jsem ho moc nevnímal. A druhý pohled je, třeba holandský útočník holohlavej, Malen, vlastně se nespokojil s tou rolí toho útočníka, že tam jenom jako stojí, ale prostě jde do hloubky. Některý ty manšafty to mají založený už dneska, taky je moderní, že ho hrát bez klasického hroťáka. A ten hráč se hodně zapojuje do kombinací. Ježišmarja, Havertz vlastně hrál to samý, že jo?
0: Za Německo.
1: Jo, taky prostě jdou dolů, dělají převahu v tom prostředku. Jenom je tam ten rozdíl, že my na tohle nemáme čas. My prostě ten balon, vlastně o něj přijdeme tak brzo, že ten Patrik Šik ani si tohle to nestačí udělat.
0: Posloucháte desítku Pavla Horváta, Česko narazí na Jižní Afriku ve čtvrtek v 18 hodin českého času v Atlantě. Ještě na závěr desítky se vrátíme k tomu českému tématu, nicméně teď zase trošku zvolíme z jiného soudku.
9: Desítka Pavla Horváta.
0: Mimochodem, až se utkají Češi s Jižní Afrikou, tak půjde o duel druhého a třetího nejstaršího trenéra historie mistrovství světa. Miroslav Koubek trénoval proti Jižní Koreji v 74 letech a 284 dnech. Hugo Broz, který trénuje Jihoafrickou republiku, je o nějakých 220 dnů mladší, plus minus 222 možná. Každopádně nejstarším trenérem historie mistrovství světa se stal včera večer českého času Dick Advokát, který trénuje Curaçao. S Německem to byla hořká taková pilulka 1-7, nicméně Dicka Advokáta zastihl ten zápas ve velkých emocích a možná je chápe i muž, který se s námi teď spojil, protože tohoto trenéra dobře zná ze svého angažmá v Zenitu Petrohrad, je s námi Radek Šírl. Tak Radku, vítej v desítce Pavla Horváta.
10: Ahoj, dobré dopoledne vám i divákům.
1: No, zdar divochu, dobrý den.
0: Radek Šírl, který pod Dickem Advokátem vyhrál i pohár UEFA. Už je to nějaký čas zpátky, ale možná když zaspomínáš právě na tohoto muže, který i ve svých téměř 79 trénuje.
10: No, já musím říct, že velkou práci mu udělal i Vlastimil Petržela, protože ten tým trošku pročistil a vzal tam spoustu mladých kluků. Potom bohužel teda skončil a přišel Dick a něco málo dokoupil, Pogrebňák, Dany, a vlastně se povedlo to, co se povedlo. Takže já na něj vzpomínám. A vlastně i pod jeho taktovkou jsem zažil jakoby nejlepší fotbalový úspěchy moje.
0: A s Radkem Šírlem ve sestavě zažil Dick Advokát vlastně ty největší úspěchy své dlouhé kariéry. Mimochodem přezdívá se mu Malý generál. Radku, můžeš nám to trošku vysvětlit?
10: No, někdy i Malý Napoleon. Ne, no i tak samozřejmě zrůstově je takový menší, ale on má v sobě něco takovýho přirozeného, že prostě má ten respekt, ale na druhou stranu má i jako takovou jako pohodu, takový jako věří v hráče a ve svý hráče. Prostě dokáže nastavit i dobrou atmosféru jako na tréninkách, před zápasem, zasmát se, ale jako všechno má nějaký svý hranice a myslím si, že každý ten hráč jako ví, kam může a kam ne, jako.
1: Já se jenom zeptám, viděl jsi ten zápas, jestli jsi na to koukal?
10: Koukal jsem.
1: Já se chci zeptat, samozřejmě už s ním pár let nejsi, ale my, protože už jsme starý, že jo, tak k tomu máme sklony. Já jsem prostě zahlídl ty slzy po té hymně, jak tohle to vnímal, bylo tohle na něm taky cítit, tato empatie?
10: Určitě, já si myslím, že každý člověk nějakým věkem jakoby trošku, jak bych to řekl, jako no, začínají ho ty věci třeba víc dojímat nebo vědět, že už třeba toho jako moc třeba nenatrénuje nebo je tam prostě možná naposledy na mistrovství světa. Takže on je, já si myslím, že on je i jako dost citlivý člověk, jo. Samozřejmě někdy to propukne, někdy ne, ale asi je to přirozený a já si myslím, já shodou okolností mu tohle přeju, protože si myslím, že je dobrý trenér a kohokoliv trénuje, tak prostě těm svým hráčům věří a vlastně nekouká se na ostatní týmy, proti kterým jde hrát, jenom je svý hráče jakoby podporuje a připravuje na to, jak by se s nima mohlo dát hrát a možná i porazit. Samozřejmě včerejší zápas jakoby Německo, vlastně z tato repre, asi jsme všichni věděli, že ten velký favorit je a že se s ním asi nebude moc dlouho dát hrát vyrovnanou partii, ale asi s tím počítal i on a on to někde řekl, že prostě tam jedou jakoby něco předvést a myslím si, že ještě dva zápasy na to mají.
0: Říká Radek Šírl, který v Zenitu Petrohrad získal i ruský titul po té, co sám vstřelil vítězný gol při tom klíčovém titulovém utkání. Nicméně, Dick Advokát, toho můžou pamatovat i čeští fotbalisti, možná Michal Bílek z roku 2012, protože trénoval tehdy Rusko, které dalo na úvod Eura Čechům 4 góly. Nakonec ale paradoxně skončilo na tom celém turnaji hůř než reprezentace Česka. Nicméně ještě jedna věc k tomu zápasu Curaçao Německo. Velký rozdíl, pochopitelně maličká země, ve které Dick Advokát třeba ani nebyl v poslední době, protože on se vzdal toho angažmá kvůli vlastně vážné nemoci v jeho rodině a teď se tedy na šampionát zase vrátil k svému angažmá. Co podle Radka Šírla vedlo tohoto ostříleného kouče, který vedl vlastně velké reprezentace Evropy, Nizozemce, Belgičany, Rusy, Srby, vedl i Iráčany k tomu, že vzal vlastně angažmá v takovéhle opravdu exotické destinaci?
10: No, to asi kdyby, možná láska k fotbalu a k trénování, nebo já nevím, protože v jeho věku si myslím, že spousta lidí by možná už, já nevím, mělo nějakou pohodu a užívalo si důchod, protože, jak říkáte, věk nezastavíme, ale asi to má tak rád a miluje, že prostě tu sílu na to má a možná chtěl i dokázat, tenhle tým tam dostat na to mistrovství světa, takže ta jeho motivace v něm furt je nějaká a samozřejmě jestli se něco stalo vlastně v jeho rodině, tak chápu, že to je přednější. Já vím, že i mě třeba i mě jakoby z nějakého soustředění předzápasového uvolnil, když moje máma měla emboli plicní a byla v nemocnici, takže mě pustil domů jakoby na otočku a řekl, ať zůstanu dokdy chci a až bude všechno v pořádku, ať se vrátím, ale tak samozřejmě jsem odjel a byl jsem jako mámu navštívit v nemocnici, ale potom jsem zjistil, že možná ten fotbal a být s manšaftem a hrát, trénovat a hrát ty zápasy bude pro mě lepší, než jakoby sedět doma na zadku s prominutím. Takže si myslím, že tohle jakoby je na prvním místě, jakoby zdraví v rodině a vůbec rodina, no.
1: No, tohle je výborný point, protože ty trenéři to takhle většinou mají, ale zažil jsem i trenéry, který nedávali vůbec svoje osobní problémy v rodině jako navenek znát a žili si to vevnitř. Já jenom doplním to, co říkal Radek o tom, proč se Dick Advokát vrátil možná tím, že už jsem nějakou dobu taky mimo hráčskou kabinu a těch trenérů, který vlastně skončili s trénováním nebo byli odejiti od někaď, tak potkávám taky spoustu a vždycky tam je, zmiňoval to i Petr Rada, ten podtext toho, že ti chybí ta šatna prostě, že ti chybí ten kontakt s těma lidma, ty jsi zvyklej prostě vlastně každý den potkat 30 lidí pravidelně. Ať jsou to hráči, ať jsou to fyzioterapeuti, ať jsou to vedoucí, ať jsou to šéfové toho klubu a samozřejmě ty hráči. A najednou to není. Najednou seš doma, teď samozřejmě respekt všem ženám, potkáš tu ženu, na kterou jsi zvyklej samozřejmě, ale děti většinou ty trenéři už mají dospělý děti, takže ty děti už doma nejsou. Jo? A je to vlastně v úvozovkách taková trošku nuda. A ty, co jsou na to vlastně celý život zvyklí, no tak ti to pak začne strašně chybět.
0: S Radkem Šílem se můžeme pochopitelně dostat i k českému nároďáku, Pavle.
2: Rozhodně dobrý den i ode mě. Já bych se vás chtěl na začátek zeptat jenom na to, co jste říkal, výkonu českých reprezentantů v zápase s Jižní Koreou, pokud jste tedy vstával v pátek brzy ráno na to utkání.
10: No já se musím přiznat teda, že jsem bohužel to nevstal, jelikož mám měsíčního synka, takže ten nám dává jakoby zabrat a čtyřletá dcera taky. Takže já to mám teď takový jakoby nabitější a opravdu jsem jakoby ty oči neodevřel, nebo nedokázal jsem k tomu jít, ale tak nějak debatoval jsem to s bráchou a s tátou, který koukali, a viděl jsem i jakoby sestřih toho. No, za mě je to škoda prostě, za mě je to škoda, protože se vedlo 1-0, ale asi jsme byli jsme asi horší, ale bývají zápasy, kdy se to dá prostě ukopat a urvat, buď to vítězství, což by byla bomba, možná nezasloužená, ale, anebo aspoň remíza, takhle to prostě uteklo mezi prsty a jak se říká, teď je potřeba prostě porazit jár a jinak je asi po všem. No.
1: Teď jsi mi skvěle nahrál, nás čeká další zápas ve 12 hodin ve Vedru pravděpodobně.
0: Ve 12 tamního času.
1: Tamního času samozřejmě. Ty jsi hrál v Rusku, to znamená, že jsi asi jaký musel absolvovat nějaký dlouhý lety a zápasy v nějakém prostředí, který úplně nebylo komfortní a na který jste třeba nebyli zvyklí. Jak jsi to vnímal?
10: No, tak jako co se týče letu, určitě jsme měli přelety až 9 hodin třeba do Vladivostoku. Ale já nevím, tak já jsem vnímal všeobecně špatně letadlo, já jsem jako nerad lítal, takže pro mě to bylo za trest, ale vlastně, a co se týče podmínky, tak v Rusku bylo převážně zima než teplo. A když jsme letěli do tepla, já nevím, mě to nějak jako k tomu patřilo. Prostě to tak bylo, asi jsem si na to i zvyknul. Vlastně my jsme cestovali hodně do tepla trénovat, přes zimu jsme v Rusku vůbec nebyli. Nevím, prostě jsem k tomu, jako jsem si na to zvyk, řekl jsem si, že to tak je a nějak to na mě se nějak moc nepodepisovalo asi. Jako nemůžu říct, že bych řekl, jsem unavený z letu nebo z cestování, a to jsme lítali jako Evropu, když jsme hráli, tak jsme hráli ruskou ligu a Evropu lítali, takže jsme byli furt v letadlech a nebyly to krátké destinace, jestli to byl dámhle Sevilla, nevím, Villarreal a i takhle jakoby delší, a potom v Rusku, já nevím, Kazaň, Nalčík, Vladivostok, takže i tam jsme se proletěli, ale říkám, já jsem asi, nikdy jsem si na to nestěžoval, možná to na mě někdy zanechalo stopy, ale to musí říct vždycky trenér, nebo vůbec možná si to vyhodnotit sám hráč, jako jestli třeba ten zápas na něj padla nějaká únava třeba z toho cestování, nebo jestli to bylo něco jiného. Já osobně jsem se nikdy jako necítil asi špatně jako z cesty nebo z nějakých teplot, jako horka nebo zima, prostě buď se mi dařilo a hrálo se mi dobře, nebo bylo něco špatně jako se mnou, ale ne jako co se týče počasí nebo cestování.
0: Radek Šírl, vítěz poháru UEFA, pod Dickem Advokátem se spojil do desítky Pavla Horváta. Moc děkujeme, že jsi udělal, Radku, čas na Pavlův pořad, a ještě gratulujeme zpětně k tomu, že se stal opět otcem, ať malý pěkně roste, ať jste zdraví.
10: Moc krát děkuju.
9: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Tak ještě krátce k těm dalším zemím, než jenom české reprezentaci. Vstoupili Mexičani vítězně, z těch pořadatelů taky Američani, kteří porazili Paraguay 4-1. Remízou vstoupili Kanaďani do turnaje. Remíza s Bosnou, za kterou hrál třeba Amar Memič většinu utkání. Pavel Tilšar má jednu zajímavost.
2: Za Kanadu nastoupil z těch dvou hvězd, které má Jonathan David v útoku, ta druhá Alfonso Davies, obránce, tak ta nehrála. Alfonso Davies je samozřejmě velká hvězda a kapitán týmu, a my si můžeme pustit takovou ukázku z kabiny od Alfonso Daviese.
11: I just wanna say, think back at a time when you're a boy, glued to the TV, when you're watching the World Cup for the first time, watching your idols playing this tournament. Think about the time where, you know, you dream about moments like this. Fast forward 2026, here we are.
2: Alfonso Davies mluvil v kabině před zápasem s Bosnou a Hercegovinou o tom, byla to taková ta klasická motivační řeč, ať si každý hráč vzpomene na to, když byl malý kluk, když se díval na televizi a sněl o tom momentu, motivoval hráče, a vlastně, abychom to vzali trochu rychleji, protože už nemáme moc času, tak na konci řekl, že ať každý hraje za ten znak, který má na hrudi, a fanoušci si budou pamatovat to jméno, které má na zádech, takže vlastně, že týmový úspěch může přinést nějaké třeba lepší individuální angažmá. A dostáváme se k tématu s Pavlem Horvátem, jak vlastně vnímá to, že jsou až takhle veřejnosti ukazovány takovéhle proslovy hráčů, jestli by to nemělo spíš zůstat uvnitř kabiny.
1: No, já samozřejmě skvělá řeč, obzvlášť od těch hráčů, který mají něco za sebou, a ty spoluhráči je tak vnímají, že jsou to lídři tý šatny, a i když nehrajou, tak to je taky velmi výjimečný. Na druhou stranu, já opravdu nejsem tohodle příznivec. Já vím, že je to jako, je to hezký, je to super řečený, je to skvěle natočený, ale vlastně pro mě to postrádá už to kouzlo jako toho jenom tý šatny. Už je to prostě jako veřejná věc, vlastně tyhle ty proslovy, stejně tak jako hodnocení po zápasech, když prostě se vyhrává, tak jako tam jsou kamery, a když se prohrává, tak už tam jako úplně ty kamery nechceš, logicky. Myslím si, že tohle je takový, nebo já jsem to tak vnímal a vnímám, že tohle všechno by mělo zůstat v šatně, i ty projevy. Tady to bylo fakt jako distingovaně řečený, všechno perfektně, ale myslím si, že jako je to škoda, že se to vlastně dostane na veřejnost, byť chápu, že je to zajímavý. No.
0: No, když to odkloním od mistrovství světa, tak Slovan Bratislava tedy konečně představil Jaju Turého jako nového trenéra, a majitel Ivan Kmotrík se účastnil představovacího videa, kdy ve stylu filmových hvězd nastupuje do výtahu vedle Jaju Turého. Tady tak je trošku vidět, že třeba někdo chce být možná trošku víc vidět, než by to bylo nutné.
1: Ale světový.
0: Ano, slovenské světové v tomhle ohledu, pochopitelně. Ale co se týče mistrovství světa, to pokračuje i na radiožurnálu Sport. Vysíláme pro vás četné zápasy. Pavel Tršar tady zval i na ty další reprezentace velké, které vstoupí do turnaje, tak Španělé, to bude už pondělí.
2: A... Ano, pokud nás posloucháte live, tak tedy dnes proti Kapverdám, asi znovu souboj Davida a Goliáša, večer Belgie, Egypt, jsem zvědavý na tu konfrontaci Evropanů a Afričanů v čele tedy s Mohamedem Salahem.
0: Ten má dneska narozeniny, 34 let, takže všechno nejlepší.
1: No, na to se těším taky, musím říct, že jsem hledal soupisce, jestli tam vůbec je, vlastně mě to tak jako říkalo, jestli neskončil úplně, ale...
0: Skončil v Liverpoolu zatím, no.
1: Tak logicky si nenechá u tý mistrovství světa, tak jsem si oddych, jako že tam je, že ho uvidím. Jsem zvědavý, jak bude silný Egypt samozřejmě, protože on taky potřebuje podporu z těch spoluhráčů a není jednoduchý se úplně prosazovat na této úrovni sám.
0: Sledujeme i to, jak se daří třeba implementovat ty pravidlové novinky, to probereme zase ve čtvrtek. Každopádně ve čtvrtek zaměříme náš pořad taky na jednu z osobností českého fotbalu. Myslím, že by měl dorazit Milan Havel.
1: Měl by dorazit Milan Havel, já už jsem mu to několikrát zrušil, tak se těším, že konečně přijde.
0: Ano, tak poslouchejte radiožurnál Sport, mimo desítky se věnujeme pravidelně v našem vysílání hodně mistrovství světa. Děkuju moc Pavlu Tilšarovi.
2: Taky díky, naslyšenou.
0: A Pavlu Horvátovi.
1: A já děkuji za pozvání ke mně.
0: Mějte se hezky, milí posluchači.
9: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na radiožurnálu Sport. Na radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta. Topíte se v reklamách.

slow now. Ooh.